0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Damn.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže.

0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Ciao.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
3: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
4: Nazdar.
5: Tu je
6: Blue
5: Velvet.
4: A posloucháš
5: Rádio Wave.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, máme tu 8 hodinu a taky Báru Zajíčkovou s dnešními prvními zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: S hledáním bydlením nebo práce má propuštění vězňů pomáhat nová platforma. Cílem chystaného webu pro výstup je, aby odsouzení zůstávali na svobodě i po odpykání trestu. Do vězení se totiž vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Uvádí to Asociace organizací v oblasti vězeňství, která společně s vězeňskou službou zajišťuje vývoj platformy. Web poradí třeba s pomocí ohledně oddlužení nebo závislostí. Irán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protizdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Iránu. Informovala o tom agentura Tasmin. Americká armáda ale podle informace sestřelení o bezpilotním letounu popřela. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády, vládních a veřejných institucí. Druhým dnem pokračuje zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe dva držitele ceny Zlatý střevíček. Získala je i Loutka Hurvínka.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále šampionátu v Curychu podlehli Finsku 1-4. Do semifinále prošla Kanada, která porazila Spojené státy 4-0, domácí Švýcarsko po výhře 3-1 nad Švédy a Norsko, které přehrálo Lotyše 2-0. A mezi nejlepší 4 týmy turnaje se dostalo poprvé v historii.
1: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách místy až 28 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 18. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Jít na Fitus FK Twix nám dohrává na vlnách Radia Wave. No a my vás s Krištofem Šimkem zdravíme při pátku 29. května, kdy svátek slaví Maximilián, Maxim, Max a Maxima, takže dneska určitě pojedeme na Max. Je Mezinárodní den mírových jednotek OSN a v Anglii se slaví Oak Apple Tree Day.
1: Ano, krásné ráno, přátelé, dnes je taky 149. den letošního roku.
0: A jak říkala Bára Zajíčková ve zprávách, ode dneška je den daňové svobody, to znamená ode dneška už vyděláváte všichni živnostníci na sebe.
1: Konečně, toto trvalo. Přátelé, dneska je taky výročí třeba, že v roce 1953 v dnešním dni, co se stalo, Bořku?
0: Ty brďo, nevím, něco s komunistou.

0: politickou stranou Československa?
1: Ne, něco s Himalajemi.
0: Edmund Hillary a Sherpa Tenzing zdolali Mount Everest a museli stihnout tak. Hlavně slézt dolů, aby podali zprávu do Londýna, protože 2. června se slavili narozeniny královny a oni jí to chtěli dát jako dárek.
1: 73 let tedy zpět se můžeme dneska vrátit, tak si to třeba v nějakém stopu připomeneme. No a
0: já bych se k tomu chtěl určitě vrátit.
1: No tak jo, protože tak od toho tady jsme,
0: no,
1: můžeme
0: jsme
1: si
0: pro
1: povídat,
0: sebe, samozřejmě.
1: My si můžeme pokecat tady ráno. Florbal a Mario Junior, takže domácí scéna zastoupená skladbou Druhá liga.

čas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tu-du-du-du-du.
1: Ahoj, krásné, bodré, podoledne. Je tu pronostické okénko, my se podíváme za závoj mystiky, starověké filozofie a středověké alchymie. Povíme si něco málo o ústní lidové slovesnosti, jsou tu pranostiky.
0: To všechno děláme 29. května, tedy v období samozřejmě máje, kdy taková obecná slovesnost může nabízet třeba v máji vlhko chladno, bude vína na dno.
1: Ano, to jsem rozklíčoval, prostě pokud bude v máji chladno a vlhko, tak nebude velká úroda vína. Potažmo, možná i bude, ale to víno bude třeba plesnivět, nebo ty hrozny nebudou tak
0: schválně, jestli je poznáš i tuhle. Bujný květ, plný úl.
1: No tak asi, že se bude dařit včelám, když budou kytky hodně kvést. Já mám taky další včelařskou. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí. Tak tomu nerozumím úplně.
0: Roj, který se
1: v máji rojí. Za plný vůz se nastojí. Asi jako, že když tě včely trošku zlobí, protože prostě je toho na ně hodně nebo něco takového, tak se ti pak odvděčí tím, že budeš mít dobře opilovaný traviny, nebo já nevím.
0: No to nevím teda.
1: Já taky ne. No, hele, nemůžeme vědět všechno, viď?
0: Můžete samozřejmě uvažovat i na pozadí vy, takže třeba jste asi teďka dokázali uvědomit, co to mělo znamenat. To mělo znamenat to jediné, že teď už zase se můžeme vrátit k hudebním záležitostem a mnohem silnější parketou, budiž v našem vysílání rozhodně hokej, takže to tady dneska taky probereme, pokud vám to včera nestačilo, tak dneska bude přídavek.

0: The Help Caustic na vlnách Rádia Wave dohráli, no a před námi je takový další vstup,
1: ano.
0: Ve kterém si budeme povídat o questu, protože dneska je pátek, takže v 6 bude quest.
1: Chceš nejdřív přispěchat s něčím, co by si řekl, kdyby si byl moderátor questu, nějaká aktuální hra, která tě pobavila?
0: No, ne úplně pobavila, ale vychází první hra, která je licencovaná 007 James Bond, jmenuje se to First Light a je to takový kříženec podle toho, co jsem viděl z těch videů. Ukázek mezi Hitmanem, což je taková hra na nájemného zabijáka, a Uncharted, což byla taková série studia Watch Dogs, teda ne, to asi nebyly Watch Dogs, to se omlouvám, to jsem vás teď mystifikoval. Nicméně Uncharted byla dobrodružná, prostě taková arkádoidní záležitost.
1: A bude ten ta hlavní postava jako vycházet jako i z vizuálu
0: ne,
1: jednoho
0: ne,
1: z Bondů, nebo
0: je,
1: na to licence už není, třeba na Pierce Brosnana, nebo Daniela Craiga,
0: ne.
1: Nebo Timothy Daltona,
0: ne,
1: nebo Rogera Moora.
0: Naughty Dog, ne Watch Dogs, ale Naughty Dog se jmenuje to studio, co dělalo Uncharted. Ne, nevychází to z žádného známého Pierce Brosnana ani z žádného dalšího představitele agenta 007 s povolením zabíjet. Je to...
1: A bude pít Martiny?
0: To nevím, ale myslím si, že jo, protože ta hra tam jako tak pomrkává na fanoušky Jamese Bonda. Jsi fanoušek Jamese Bonda?
1: Já jsem měl nejradši Pierce Brosnana.
0: Já taky, já taky. A tak to jsou prostě ty 90. 0. léta, to je naše dětství. No.
1: Ano.
0: A musím říct, že na Daniela Craiga jsem si zvykl velice rychle a mrzí mě, že jsem nikdy pořádně neviděl, já jsem chodil k mému kamarádovi na ulici, v Olomouci a jeho táta furt koukal na bondovky, furt prostě. A mě to někdy moc nebavilo, když jsem byl dítě a mrzí mě, že jsem neviděl víc bondovek se Seanem Connerym, protože to mohlo být prostě, on je prostě charisma, šarmantní, to je to slovo, který bych použil, u Seana Conneryho.
1: No tak buď si pustit nějakou bondovku a pokud jste gameři, tak máte možnost si zahrát i novou hru, ano. Ze světa Jamese Bonda a co k tomu questu, už jsme dlouhý.
0: No už jsme dlouhý a v questu se o Bondovi vůbec bavit nebudou, do studia questu zavítal Petr Filipovič, což je jeden z tvůrců českého herního počinu Phonopolis. No a moderátoři si budou povídat o strastiplném 14-letém vývoji této hry. Dobře si to představit, 14 let vyvíjet jednu hru. To se tak strašně promění ty technologie, na kterou tu hru vyrábíš, že to musí být úplně neuvěřitelný. No tak poslouchejte dneska Quest. Quest.
2: Quest.
3: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

0: Zelená je tráva.
1: Fotbal to je hra.
0: A ten míč kulatý.
1: Věc je záludná.
0: Milí posluchači, otevíráme sportovní okénko a začneme hned u včerejšího čtvrtfinále. Už nemůžeme déle čekat, Krištofe.
1: Já jsem si říkal, kdy do toho vosího hnízda prostě píchneme.
0: Tak, prohráli jsme 1-4 s Finskem, celý tým mi přišel rezignovaný, odevzdaný, trenér Rulík na konci dokonce ani neodvolal gólmana, což jsem strašně dlouho neviděl, že v takhle důležitým zápase, to čtvrtfinále mistrovství světa, OK, tečeš o 3 góly, ale pořád máš, já nevím, 4 minuty do konce. Tak to přece zkusíš. A on to ani neskusil. I finská média psali, že jako to teda opravdu nečekali takový odevzdání se. Hmm. Tak nevím, co se tam stalo.
1: Možná mohl i třeba dřív, když ještě teklo o 2 góly, třeba klidně i 6 minut před koncem, ne? Neudělal bys to?
0: Já bych to klidně udělal. Já jsem to
1: hlavně
0: My jsme
1: totiž hlavně ukázali asi, pokud to nevíte, včera jsme tedy vypadli z mistrovství světa prohrou 1-4 a vypadli jsme po tom, co vlastně jsme na tom turnaji toho moc nepředvedli. Hmm. S výjimkou první třetiny zápasu se Švédskem hnedka první zápas mistrovství světa náš, tak to byla opravdu jako bída.
0: A první půlka zápasu s Kanadou.
1: Ale na druhou stranu dalo se to možná trošku očekávat, že jsme neměli úplně nějaký extra silný tým. Na druhou stranu vymlouvat se na to nedá, protože podívejme se třeba naopak na pozitiva obecná toho turnaje, kdy třeba výběr Norska předvádí krásný hokej a dostává se možná už velmi blízko i medaily, protože Norové se představí v semifinále mistrovství světa.
0: Proti domácím Švýcarům.
1: Takže i u těch Švýcarů by někdo třeba před 15 lety řekl, že tam žádná dynastie nenastane a podívejte se.
0: No já teda musím říct, já jsem se včera koukal ještě na ten zápas Švédsko-Švýcarsko a to teda představa, že třeba proti těm Švýcarům stojí unavení Češi, jo, to byl úplně jiný hokej. To bylo neuvěřitelné, oni hrajou s takovým nasazením od první do poslední minuty, oni neměli slabý úsek v zápase, to bylo neuvěřitelné. Hmm. No a takže Švýcaři postoupili, stejně jako postoupili teda Norové, jak jsi zmiňoval, a postoupili Fini na náš úkor a potom ještě postoupila Kanada.
1: Kanada, která překvapivě porazila Spojené státy americké.
0: 4-0.
1: Takže víkend, pokud jako byste ho nechtěli trávit nějakou činností typu, nevím, co jiného vlastně dělat, než se dívat na hokej.
0: No právě.
1: Takže se dívejte asi, nebo poslouchejte třeba Radiožurnál Sport, protože v sobotu tedy přijdou semifinálové zápasy, no a my tak nějak jako trošku smutně, ale vlastně v zásadě po té olympijské sezóně a ještě navíc s tím, že se nám sportovním fanouškům blíží mistrovství světa, které tedy na rozdíl, myslím, že to ve fotbale,
0: ano,
1: tak které na rozdíl toho hokejového skutečně nabídne tu přehlídku nejlepších proti nejlepším, tak vlastně se z téhleté šlamastiky hokejového nároďáku jako já docela dobře vylízávám s vědomím, že už za 14 dnů ani ne.
0: Mě to přehruší.
1: Je tady první zápas mundiálu.
0: Ano, tak já se taky těším. Před námi v playlistu Bee Badu Bee a Xavier So Based.

0: Xavier Showbiz, ta Party at my place na vlnách Rádia Wave. Božko, někdy si udělal party u sebe doma?
1: Jo, udělal.
0: Jo? A byl to nějaký průšvih pořádný?
2: No tak vypila se tátovi malinovice, kterou si šetřil, prostě měl to jedinou lahev a my jsme ji tam tak jakoby strestali, bylo nám 18, víš co. No, nedá se nic dělat, tohle udělali určitě všichni a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. My jsme na konci první vysílací hodiny ranní show s Krištofem a Bořkem, do konce hodiny třeba ještě Idols a za chvilku přijde
0: Bára Zajíčková, další tak. Zprávy.
3: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
4: Modeláři.
5: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
3: na rádiu Wave.
5: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Love.

0: Genesis Ovosu nám právě dohrává na vlnách Rádia Wave. Máme tady 9. hodinu a taky Báru Zajíčkovou ve studiu a ta si pro vás připravila dnešní druhé zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firem. Rozdělila mezi ně 160 milionů korun. Program má firmy připravit na úspěšný vstup na zahraniční trhy. Czech Invest ho financuje z Národního plánu obnovy. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Maďarský premiér Péter Maďar se v Bruselu sejde s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Usiluje o uvolnění v unijních fondů, které unijní exekutiva Budapešti zamrazila kvůli porušování principů právního státu za vlády Viktora Orbána. Brusel teď Maďarsku blokuje celkem 18 miliard eur, tedy v přepočtu bezmála 450 miliard korun. Poslanci se dnes sejdou k mimořádné schůzi. Věnuje se vládnímu návrhu na podporu bydlení. Počítá třeba s tím, že by se lidé v bytové nouzi mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo být 205. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti dokonce opakovaně, na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách.
1: Sport.
2: Mezinárodní hokejová federace IHAF umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy můžou startovat ve 4. divizi světového šampionátu.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: Kvesí zrná je tráva.
1: Ty chceš furt dělat sport?
0: Jistě, tak blíží se mysli ve fotbale, kamaráde.
1: No tak jo.
0: Fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je záludná.
1: Věc je záludná.
0: My jsme ve skupině A, to jsem ještě v životě jsem to neviděl, aby český tým byl v nějaké skupině A, to je skvělý.
1: Není to podle výkonnosti teda.
0: Já vím, no. S námi v té skupině, jak již asi tušíte, Mexiko, Jihoafrická republika a Jižní Korea, to znamená dva státy, které začínají na J, nevím, co to znamená, ale je to tak. No a... Joura.
1: No, Joura.
0: A nás čeká poslední přípravný zápas na domácí půdě, nemýlím-li se.
1: Ano, je to tak, budeme hrát s Kosovem, pokud se zase nemýlím já.
0: Nemýlíš se.
1: Tak to je fantastický, je vidět, že bychom možná mohli tady v rámci rozhlasu dostat i laso z nějakých sportovních stanic, protože my tady opravdu perlíme neuvěřitelnými znalostmi. Nicméně, teda nevím, do jaké míry generálka s Kosovem před těžkými zápasy nám se pomůže, ale
0: Kosovo,
1: třeba, jo. To, co ale já jsem velký optimista, tak já skutečně si myslím, že my můžeme postoupit z té skupiny na místo Zidita.
0: A no, že my můžeme jít daleko. To jsem si myslel i v roce 2004, nebo kdy to bylo naposledy.
1: Šest,
0: no.
1: Tak
0: to
1: jsem jo, dobře, ale tak tam jsme ale byli úplně v jiné situaci. V roce 2006 na mistrovství světa jsme byli jako finalista Eura dva roky zpátky se zlatou fotbalovou generací obrovských fotbalových hvězd. Nedlouho po tom, co Pavel Nedvěd dostal v roce 2003 zlatý míč, to je třeba dneska z toho pohledu úplně neuvěřitelné, že my jsme tady měli hráče, který má zlatý míč.
0: Je to tak.
1: Ještě tedy jednoho, Josefa Masopusta.
0: To musel strašně bolet, když si do toho balonu kopl.
1: No, být. Že jo, viď. Právě. Lepší je třeba plišový míč na tohle. Nicméně dneska v té situaci rozhodně nejsme. Nikdo nás asi nebude favorizovat. Není o nás žádné ani v zahraničí psaní typu černý kůň turnaje, budou Češi,
0: nás,
1: vůbec nic takového se neděje. A čekají nás zápasy s Koreou, což je zápas, který může skončit úplně jakkoliv.
0: Jak říká Pavel Horvát, hele, pravda leží na hřišti, no, a balón je kulatý.
1: Jako když porazíme Koreu 3-0, tak to bude super, ale nebude, nezbourá to internet. Když prohrajeme s Koreou 3-0, tak
0: to bude
1: se to stane a zbourá to internet akorát v Česku, že se bude nadávat.
0: Ano.
1: A když budeme remizovat, tak se řekne, no jo, tak se remizovalo. Tam vlastně opravdu není co. O čem se trošku,
0: tak
1: aspoň tady v těch
0: možná
1: našich kruzích, podle mě tady mluví, je, že bychom měli zvládnout ten zápas s Jihoafrickou republikou.
0: No, já ti nevím, čoče. Prostě ta Gana mě tenkrát vytrestala v roce 2006 a od té doby jsem z afrických týmů nervózní.
1: Jsi? Jo. No tak já jsem trošku větší optimista. Nejtěžší zápas suverénně za mě jako Mexiko.
0: A hlavně v Mexiko si to bude fantastický, ježíš, na to.
1: To bude neuvěřitelný. Jako opravdu, ještě navíc ten background toho celého turnaje, který se hraje zároveň ale ve velké nadmořské

0: nízké výšce, ano. Což může spoustě fotbalistům jako dělat problém, co si budeme ve 4000 hrát fotbal.
1: Kdo to zažil, že? To někdo, to říkal vlastně i Pavel Horvát, v Desíce Pavla Horváta, že oni když hráli takhle někde vysoko, že ten míč se chová úplně
0: jinak. Není to ve 4000 jako třeba 2, 2, 2,5, 2, no.
1: Ale že ten míč se chová jinak, protože vzduch je řidčí, takže míň zatáčí, takže ty balony jsou přímější. Hmm? Takže prostě když dáváš zatočený centr do vápna, tak ten centr se nezatočí a proletí úplně dopryč.
0: Nechme se překvapit tím, co bude. Rozhodně je to absolutní jako svátost a obrovská sportovní událost, která se blíží. Já se na to těším teda extrémně a nebudu spát, protože ty zápasy se hrajou samozřejmě v našem čase jako v noci. Kromě toho jednoho s jarem, tak doufejme, že všechny dopadnou co nejlépe.
1: Je to tak. Teď už před námi novinka od Rostama, bývalý člen Vampire Weekend, producent.
0: Jak to víš? To fakt víš, ty takovýhle věci víš,
1: jo? Já to sypu z rukávu, kamaráde.
0: Neuvěřitelný, já tě miluju.

0: Milí posluchači, Klára Kajmra nám dohrává God Complex. No a my teď míříme do naší včera zavedené rubriky Golden Hit, přátelé.
1: Já stále nevím, co to bude.
0: No tak už je to nahozený v playlistu.
1: A já jsem se schválně nepodíval, takže počkej. Tak hele,
0: je to americká skupina.
1: Golden Hit, teda kategorie, kterou jsme si zavedli, že se chceme v playlistu Radia Wave občas věnovat nějaké jako pecce z minulosti, která pro nás byla hodně důležitá a která hlavně teda vždycky je nějak spojená s dnešním dnem, myšleno z minulosti, že 29. května nějakého roku, teď ty mluvíš o roku 99?
0: Ano.
1: Tak tehdy byla na vrcholu žebříčku a byl to prostě největší světový hit. No a já jsem se to snažil uhodnout a zatím to nevím, tak možná zopakuj indicie a ti, co teď poslouchají, můžou hádat spolu se mnou, co by to mohlo být.
0: Je to americká skupina. Která má podle mě ten hit, který za chvilku uslyšíme, je slavnější než ta skupina, z mého pohledu.
1: Takže takový one hit wonder.
0: Ano, ale ta kapela
1: má ještě další
0: samozřejmě písničky.
1: Dobře.
0: Ale nemají toho vlastně zase tak úplně moc. Jak jsem říkal, jsou to Američané a ty se mě ptali, jestli jsou tak tvrdí jako třeba Green Day. Nejsou. Mně přijde, že je to jako měkčí.
1: Ale kytary.
0: Kytary tam jsou, je tam, je to hodnocené jako alternative rock indie.
1: OK.
0: Jo, a je to skupina založená v San Jose v Kalifornii.
1: Aha.
0: A mezi jejími členy byl třeba Steve Harwell, Greg Camp, Paul Delisle a Kevin Coleman jako zpěvák.
1: Ty brďo.
0: A mezi jejich největší hity patří Walking on the Sun a právě trh, který v zápětí uslyšíme.
1: Walking on the Sun. Já se teda ale absolutně nechytám.
0: Já jsem si to myslel, protože to je přesně to, že ty to uslyšíš a říkáš, jo, tuhle písničku znám, ale vlastně nevím, že o týhle.
1: Tak já se furt nepodívám a už můžeš vyjet kus písničky.
0: Už pouštím začátek. Tohle jsou prostě 99, že jo?
1: No jasně.
0: Je to kapela Smash Mouth.
1: OK. Tak tam jsem selhal.
0: Hey now!
1: No to je Shrek, no jasně, tak to směl říct. No tak jo, tak se jdeme už.

0: Hrává na Margo.
1: Margo.
0: Krištofe, udělej nějakou znělku.
1: Znělku?
2: Udělej.
1: A já proč bych měl nějakou znělku?
0: Kde je třeba fotbalovou znělku.
1: Mám něco říkat ve chvíli, kdy ty jakoby něco potřebuješ jiného udělat.
0: No, zaspěj hodně štěstí, zdraví.
1: A proč? Komu?
0: Ježíš, sobě, ne? Máš neděli narozeniny.
1: Co se děje?
0: No, dostaneš dárek, ty počkej.
1: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví.
0: Jsi nervózní, jsi napjatej?
1: Ty jsi mi fakt dal dárek.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám narozeniny.
0: No, v neděli.
1: Ty brďo, to je pravda.
0: Tak jo.
1: Přátelé, tak to je na mě úplně udělaná tady habaďura teď.
0: Hlavně to tam leželo celý den a ty jsi z toho ještě nevšiml.
1: Tak to bude úplně roztopený, to se nebude dát jíst?
0: Nebude. To se jíst nedá.
1: Je, přátelé, no tak to je ale opravdu nádherný dar. Bořek navazuje na naše sportovní dary a dostávám, no tak ale pozor, to je oficiální míč mistrovství světa ve fotbale. No tak to je krásné. Teda ale tak to jsi nemusel, strejdo.
0: Nemusel, ale mohl.
1: To je krásný balónek.
0: No jo, tak snad budete vyhrávat.
1: Ty jsi to takhle jakoby nechtěl osobně mi to dát jako solo tady bokem, tak jsi to chtěl dát do živého vysílání.
0: A ty jsi mi taky dost toho dal do živého vysílání, taky jsem dostala dost.
1: Jo, taky jsem takhle na tebe udělal tohle.
0: Je to tak.
1: Tak my evidentně potvrzujeme to, že prostě hokej a fotbal je dominantní téma, ne Radia Wave, ale nás ano.
0: Ano.
1: A Radio Wave nám to dost toleruje. Ostatně, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, Bára Šichanová nám kolikrát napíše, kluci, já miluji, jak vy jste sportovní, takže hele, sorry, jako jo, máme to prostě pošéfený ze zhora.
0: Máme to posvěcený.
1: A já teda moc děkuju za takovýhle krásný kus věci. To je, skoro teda ti řeknu, Bořku, že je mi vlastně líto do toho míče kopnout na hřišti, jestli si ho spíš třeba nevystavím. Uvidím.
0: Mohl jsem na to nafejkovat třeba podpis Nedvěda.
1: Víš, mohl tomu zvýšit jako výrazně cenu, že přesně, ale neudělal jsi to, si upřímný. Děkuji ti velice, vážím si tvého daru, to je krásné.
0: Není zač, tak ať ti přinese spoustu výher, spoustu vsítěných gólů a my si teď poslechneme Marlon Dubois. A
1: to jsi mi pustil k narozkám, jo, tak to nemám rád zrovna.
0: Ne, tak počkej, tak já něco vyberu.
1: Dělám si srandu. Pust mi Marlon Dubois a skladbu Siamese.
0: Ne, počkej, pustíme, jak se jmenuje.
1: Ne, pust mi Marlon Dubois a Siamese. Siamese mám rád moc. Děkuju.
3: Find your theory.

Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.

Český rozhlas. Radio Wave.

0: Plus Ultra od Ear v 9 hodin 41 minut. No a nás čeká ukázka z nového dílu pořadu Fasády. Hostem druhé epizody je architekt Marek Sivák z iniciativy Pěstuj prostor. Společně s moderátorkou Alenou Harciníkovou zjišťují, proč sousedské vztahy ovlivňují to, jak bezpečně a taky dobře se ve městě cítíme. Takže teď krátká ukázka, celá epizoda v plném znění, třeba na Waveu, respektive na jeho webu a taky ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: To, že v tom veřejném prostoru víc fungujeme jako společnost, že se tam potkáváme, že se zdravíme se sousedy, že se tam vzájemně poznáváme, hodně přispívá k tomu, že vlastně nad tím máme nějaký společný dohled. Jednak my se tam cítíme lépe, protože nám lidem je vlastně přirozené mít největší strach trošku z toho neznáma, zatímco z toho známa už takovej strach nemáme. A jednak si velmi dobře všimnem, když se tam opravdu děje něco hodně zvláštního, na co tam nejsme zvyklí, tak to zbystříme mnohem rychlejiš a mnohem lépe, než když vlastně ten prostor neužíváme.
2: Zároveň je asi fajn i nějaká sousedská výpomoc, když mi dojdou vajíčka nebo když potřebuju vyvenčit psa, tak i tohle vlastně může nějak pomoct, že pak třeba na všechny ty věci nejsme úplně sami v tom veřejném prostoru.
1: Jo, to je skvělý a to musím zaklepat, že teď u nás funguje, že občas vyměníme cibuli nebo vajíčka nebo na chvíli dítě nebo tak. Mně přijde, že když je ta chuť, tak nám prostě život ty příležitosti přihrává. Tkáme souseda ve dveřích, někdy stačí opravdu se jenom usmát, pozdravit, zeptat se, jaký měl den. Příště si řekneme třeba o větu víc. Pokud by do toho někdo chtěl jít ve velkém a má nějaký místo typu právě společný dvorek nebo něco, tak tam může udělat nějakou drobnou věc, grilovačku. Prostě když opravdu chcem ty věci dělat a jdem tomu naproti, tak se vždycky ty příležitosti najdou.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. My brothers don't die, we just rusty bark. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish with just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just rusty bark. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish.

Mm-hmm.

0: Smek, smek, smek, smek. Smeka mám rád. Smeka mám rád.
1: Ještě, že jsme nikdy neudělali ten reperský počin.
0: Já mám smeka mega rád.
1: Já taky. Pímany taky. Na vlnách Rádia Wave právě dohrávají, čímž tak trošku končí druhou vysílací hodinu ranní show s Krištofem a Bořkem. Za chvilku přijde
0: Bára Zajíčková a my nabídneme ještě nějakou hudbičku, třeba Rachel Chinuriri, anebo třeba Cherry Glazer.
1: Ano, všechno to zní jako nějaké výborné omáčky na maso.
0: Ano.
2: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbyla, lampa ještě svítila.
1: A je tady s náma Bára.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%. V rumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem, zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasači a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. České firmy by mohly vyrábět více komponentů pro americká vojenská letadla, včetně stíhaček F-35. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po dnešních jednáních v Pentagonu na americkém ministerstvu zahraničí ve Washingtonu. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že mu je to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechny svá vystoupení v Rakousku.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se ve čtvrtek sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři v neděli ještě o tři jména zúží hned po přípravném zápase s Kosovem.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách místy až 28. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
2: Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave.

0: Cosmos Midnight na featu TK Maidza a teď před námi novinka od Tuvlu. Čtu to správně?
1: Ano.
0: Tahle švédská popová ikona chystá na polovinu září novou desku, která se bude jmenovat Estrus. A jak sama říká, je to syrová deska. My z ní uslyšíme single I'm Your Girl, Right? Podtržítko. Tak jsem na něj zvědav, my jsme ho ostatně slyšeli už včera a já mě se asi docela líbil.
1: Takže ty chceš říct, že pustíme to samý, co včera?
0: Je to tak v rádiu, bejba.
1: Přátelé, pokud byste chtěli něco nového ze světa vesmíru, tak pro vás mám informaci, že když uděláte jednoduchý klik na irozhlas.cz, zpravodajský server Českého rozhlasu, tak se dozvíte o tom, co se stalo raketě New Glenn společnosti Blue Origin, za kterou stojí miliardář Jeff Bezos. Ta totiž explodovala při testu na startovací rampě. Božku, co ty jako, až bych skoro řekl, uchylný fanoušek létání do vesmíru. No, tak na to říkáš, neznervozňuje tě to, že třeba potom by v tom mohli být lidi?
0: No tak to samozřejmě ano, ale tak to se děje přece vždycky, když se zkouší nějaká nová technologie a ještě díky bohu, že tam lidi
1: nebyli. Nikomu se nic nestalo, veškerý personál je v bezpečí a tak dále a tak dále. Na iRozhlasu můžete vidět i to video, co se tedy konkrétně všechno stalo.
0: Já bych k tomu řekl jenom tohle, jo, poslouchej, co bych k tomu řekl já.
2: No, tak co k tomu dodat, snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
1: Tak. Ondřej Vetchý v okresním Přeboru.
0: Ano.
1: Skvělý.
0: To shrnul.
1: Takže tolik tedy k tomu, co se stalo, no. No já jsem myslel, že k tomu něco ty řekneš, že třeba o tom víš.
0: Jo, já o tom vím, tak to samozřejmě, že o tom vím. Ale tak tohle se prostě děje, když se zkouší nové rakety, nové technologie. No a inženýři, kteří mají vzlet těchto velkých kolosů na vesmír, do vesmíru na starosti, z toho samozřejmě už jenom z toho videa a z těch dat, které jim ty přístroje poslali, dokáží se poučit a do budoucna udělají změny. No a třeba příští raketa vzlétne.
1: Třeba jo, no. Každopádně tedy podrobnosti, včetně video odkazu na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. My se přesunujeme zpátky k hudbě, protože nás čeká, jak už Bořek zmiňoval, nová Tuvlu, ale taky třeba Ghost of You a to rýmovalo s you, ale nenapadlo mě takhle rychle nějaký rým, tak si pojďme užít skladbu I'm Your Girl, Right.

0: Teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Hotspot se tentokrát zaměří na fenomén luxmaxing, tedy maximalizaci vzhledu, která však nezůstává pouze u estetiky, ale dokáže nám toho říct daleko víc. Celý díl uslyšíte na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: Je čím dál těžší porovnávat se s něčím, co je jako velmi daleko teď už od reality. Jo? Ta zvětšující se hyperbola by pro mě jako pro kuka byla jako náročná. To jsou taky jako drobné věci, ale vlastně to, jak se vyvíjejí ty mediální obrazy. Potom vůbec o umanosféry se nebo o luxmaxingu se objevuje opakovaně ta myšlenka, která mi je hodně zásadní. A známe to nakonec i třeba od psychologů, který se věnují poruchám příjmu potravy, že to tělo najednou opravdu v tom zmatku je tím jedním místem, který já můžu ovlivnit. A podobným způsobem mám pocit, že tohle může představovat ten pevný bod v tom světě, který je absolutně v chaosu. A já mám kosítě ráda, rozhodně nejsem ten staromilec, že to dřív bylo lepší, ale vnímám, jaký nároky to klade na mě v tom zpracování toho množství informací, které se mě neustále jako valej, a dokážu si představit, že tohle všechno vytváří opravdu jako velký chaos, plus samozřejmě je tam ten vliv toho, že já když sleduju, že ty algoritmy prostě mě uzavírají do bubliny stejně smýšlejících lidí a je velmi snadný, když ještě budu třeba mladý kluk, propadnou pocitu, že to mají všichni takhle, protože opravdu najednou jsem obklopená jakoby nekonečném obrazu, kde se pořád víceméně objevou stejný názory. A tak tohle mám pocit, že všechno dohromady vlastně může přispět k tomu, že se budu cítit tak nejistě, že pro mě tohle bude zásadní. No.
2: Mě vlastně tenhle příměr, který vydáváte, přijde jako nesmírně zajímavý a já jsem vlastně taky narazila na hodně podobnou myšlenku toho, že vlastně najednou se dostáváme do momentu a vlastně možná může být nějaký to zaměření se na vlastní těla, na to, na nich pracovat a tak dále. Vlastně takový trochu jako symptom doby, která vlastně jako je hodně nestabilní, proměnlivá. My už vlastně nemáme moc jako možností, kde ten svůj život v celku vlastně jako ovlivňovat, protože to na nás tak úplně neleží. Ale ty těla jsou pořád něco, kde když jako kontinuálně nějakou péči nebo starost nebo nějakou snahu konkrétní budeme aplikovat, tak tam to pravděpodobně ten výsledek přinese.
1: Určitě je to nějaká kotva, jakoby, kdy vidím důsledky svého úsilí. Zároveň vlastně to, co je právě odvrácenou stranou toho je, že se právě tou velikou snahou, která už právě často jako se překlápí do něčeho, co není zdravý, může zase třeba na sítích nebo v té komunitě jako normalizovat násilí. Ale určitě souhlasím s tím, že to může být hrozně jako uklidňující vidět, že to, co dělám, má nějaký efekt, že nekřičím do prázdna. A potom taky vlastně to, co už jsme viděli v tom videu, že tam se jako hodně pracovalo s různýma jako číslama a teď se jako měřili třetiny a procenta a tak. Tohle další aspekt, který mi přijde zajímavý, to, že se vlastně jakoby dá ta věc spočítat, že vlastně je kvantifikovatelná, že jako zase neplavu ve vzduchoprázdnu, ale má to jasný pravidla a mám nějaký skóre, který teda vím, že když je nízký, tak nejspíš můj život nemá cenu, ale má možnost to zvyšovat. Takže dá se to spočítat, to je uchopitelný.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: I was looking for it. I swear I find it. I swear some kind of spirit. I swear.
1: Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow. Can't go back, you can move forward slow.
2: Stále ještě posloucháte ranní show s Krištofem a Bořkem. No a Krištof, mimo to, že je to moderátor, skvělý fotbalista, báječný přítel.
3: Strašně, chceš to fakt říct o mě, že jsem nádherný muž?
2: Ne, chtěl jsem říct, že...
3: Vybavený.
2: Ano, jsi vybavený různými...
3: Vtipem.
2: A udělátky.
3: A i fyziognomicky jsem fantastický, naprosto jako geniální genetický materiál.
2: Lux Maxing. Tak přátelé...
3: Ne, opravdu, já jsem skutečně si myslím, že vlastně není moc kompatibilnějších všech vlastností spolu dohromady.
2: Je to pravda.
3: Já jsem úplně úžasný člověk.
2: Pokud jste viděli francouzskou sérii Byl jednou jeden člověk, tak to vychází právě z Krištofa.
3: Ano, ano.
2: No,
3: každopádně, co teda chceš říct, prosím
2: tě? Že
3: jsi
2: mimo všechny tyhle ty brutální superlativy i docela obstojný moderátor pořadu Boys.
3: Jo, takhle. No. Tak to taky samozřejmě jsem.
2: A tam řešíš s hosty radosti, trapasy, strasti, života. A mě by zajímalo, jaká je tvoje základní premisa, když přistupuješ k novému hostu?
3: Jakože, jaká je ta první myšlenka? Já jsem zjistil, vlastně jsme se o tom nedávno zasekli, že už vlastně vůbec nic, že už mě nejvíc baví fakt jenom si popovídat.
2: Mm-hmm.
3: A vlastně přípravy na spoustu formátů, jako autorské práce v Českém rozhlase, obecně v médiích, tak tu přípravu musíš dělat. Velké rešerše, děláš rozhovor s politikem, tak samozřejmě jako moderátor chceš být připravený, nechceš nechat toho politika lhát, chceš prostě distribuovat tu pravdu a tu ověřenou informaci. Tady si povídáme o životě a je tam najednou takový strašně zajímavý safe space a je to strašně příjemné a vlastně už si té přípravy za stolik nedělám, protože dokud jsem si ji dělal, jsem zjistil, že ji stejně vůbec nevyužívám. Takže a pokud by tě zajímalo...
2: No, že ať už tě poslouchám, anebo když jsem byl i sám hostem, tak mně se líbí, jak pak...
3: To jsem chtěl zmínit právě.
2: Jak pak najednou začneš driftovat, jakože vlastně se oprostíš od toho, co jsi měl připravené, za každou cenu tam nasázet těch 22 otázek, ale tak si řekneš, no tak usedme, třeba to už na to se nedostane, ale budeme se bavit tady
3: o tom zajímavým. Nevíš, co se otevře. Ty najednou zjistíš, že ten host má
2: 13. komnatu.
3: Přesně. A najednou si tam a vůbec to nevíš, protože na to se nepřipravíš. Kolikrát to nejsou známí lidé z médií.
2: Díky.
3: A i když ano, v tom případě. A i když jsou, tak spoustu věcí nezveřejňují ven. Teďka třeba nedělní epizodu můžu natýzovat. Mluvili jsme hodně o sportu, takže pokud máte sport rádi a chcete na něj nahlédnout trošku jinak, jako na zejména teda fotbal a anglickou Premier League, tak jsem si povídal s moderátorem televizním Martinem Minhou, kterého znáte i dříve z Rádia Wave, dělal tady rozhovory, připravoval také série třeba o fotbalových stadionech, vyzkoušel si spoustu sportu, takže vlastně tehdy tady na stanici dělal sportovní pořady, no a potom taky moderoval na radiožurnálu Sport, teďka je to televizní moderátor, komentátor a zároveň člověk, který dělá skutečně ty rozhovory v Anglii na hřišti s těmi nejslavnějšími fotbalisty, takže i o tomhle jsme se bavili, ale taky třeba o tom, jak kombinuje náročnou novinářskou práci s tím, že má dvě malé dcery, což vlastně i ty
2: to mohu podepsat.
3: Kombinuješ.
2: Je to náročná tady novinářská práce.
3: Takže...
2: Je to tak,
3: puste si to v neděli v 8 večer nebo potom samozřejmě ve všech apkách a zároveň si klidně připomeňte i epizodu s Bořkem Jourou, protože
2: klidně
3: si tam povídáme trošku jinak než tady a stojí to za to.
2: Jo, to je pravda, Krištof položí otázku a pak nemusí 5 minut nic dělat.
3: Je to tak, jako tady teďka už ale jsme právě domluvili, ať jsme moc dlouzí, Overmonou, taky Lolo Zuai, anebo teď Iggy Azalea.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: 10 hodin, skoro 43 minut, posloucháte vysílání Rádia Wave, vysílání raní s Božkem a Krištofem. Božku, mám pro tebe zajímavou informaci. Je to poměrně velký trend, že seriál Simpsonovi, který netřeba představovat, tak tenhle ten seriál se často dokázal až nepochopitelně
1: ano,
0: trefit.
1: Ale jako hrozně dlouho dopředu.
0: Předpověděli covid, předpověděli americké volby, předpověděli spoustu věcí, až to trošku smrdí, jestli lidi, kteří tvoří seriál Simpsonovi, ve skutečnosti neřídí úplně všechno ve světě. Teď samozřejmě fabuluju.
1: No, a tam byla hlavně ta fotka, jak jsou indický premiér, americký prezident a nějaký vědec u počítače, který má kruhový tvar. A tahle fotka pak byla skutečně vyfocená, takže si úplně říkáš, tak možná třeba viděli Simpsonovi a podle toho to jakoby udělali, ale bylo to zajímavý, no.
0: Každopádně já o tom mluvím v kontextu toho, že když vyrazíte na náš web wave.cz, tak v záložce Wave News, kde máte spoustu zajímavých informací z domova i ze světa, tak je informace o tom, že právě scenárista seriálu Simpsonovi, který třeba například v seriálu předpověděl to, že Donald Trump se stane americkým prezidentem, tak teď on sám, Dan Granny, bude kandidovat na amerického prezidenta.
1: A víš, jak to udělal? On jako držitel ceny Emmy tak zveřejnil na sociální síti video, ve kterém je oblečený jako čaroděj a prorok a popisuje současné problémy Spojených států amerických. Následně čarodějnický kostým odložil a ohlásil svou kandidaturu, tak to mi přijde docela stylový.
0: Je to tak, celý článek na webu wave.cz vás určitě vtáhne zase zpátky do dění seriálu Simpsonovi. Rozhodně doporučuji spoustu epizod si třeba, pokud nás lehce teda má prý čekat deštivý víkend, tak si třeba připomenout, protože já teda můžu za sebe říct, že humor seriálu Simpsonovi, byť jsou některé epizody klidně 30 let staré, tak mně připadá neustále velmi aktuální.
1: Já jsem vždycky miloval speciální čarodějnické díly.
0: Ano.
1: Teď už před námi naše oblíbená píseň DJ Gap a uslyšíte zmastrovaný Fujary.
0: Bude Fujara?
1: Jižní Korea.
0: Bráško, tohle to je banger.
1: Dobré.
0: Banger jak... Víš jak?
1: To je perfektní banger.
0: Tak už to tam nech.

0: námi ve studiu už je i Martina Foldinová. Ahoj Martino.
1: Juhu.
2: Ahoj, ahoj Martino. Přátelé, my samozřejmě s Martinou musíme probrat i včerejší vysílání tvoje Rádia Wave, protože jestli něco opravdu mně připadá, jak říká Eliška Soukupová, šokantní, tak je to skutečně to, že si pustíte Rádio Wave, kde Martina Foldinová moderuje, mluví a ona teď mluví o hokeji a komentuje. Dámy a pánové, tak máme za sebou první třetinu, český výběr zatím bohužel prohrává, ale já si myslím, že pokud zlepšíme forechecking, tak bychom možná mohli dosáhnout kýženého výsledku.
1: Ale to zas ne, neblázni. Já vždycky říkám jenom stav, s kým hrajeme, že to je čtvrtfinále a stav. Že rozhodně doporučuju.
0: Zadaná.
1: Rozhodně, ano, zadaná. Rozhodně doporučuju sledovat, respektive poslouchat Radiožurnál Sport, protože ta disciplína sportovního komentátorství, co se týče rozhlasových vln, mně přijde osobně úplně neuvěřitelná.
0: Já to nechápu.
1: Nechápu to, nerozumím to. Bořek s tím má jakoby lehkou zkušenost, ale je to spíš obrazem, že jo, to tvoje komentátorství.
0: O to je to právě těžší do toho rozhlasového prostředí, že ty musíš přesně popisovat, co se tam děje.
1: Úplně všechno.
0: A hlavně jako já teda znám českou soupisku.
2: Vždyť třeba nevyschne v puse, víš, jako po
0: oni
2: 6 minut. Já vím, ale i tak mě by vyschlo po půl minutě.
0: Ale hlavně oni sypou s takovou přesností ty jména, to znamená, že ti komentátoři nemají ty hráče nakoukaný jenom podle čísla samozřejmě, ale oni se dívají i na to, jak má třeba obalenou hokejku, jaký má držení těla.
2: Jaký má barvu bruslí.
0: Ano, prostě podle toho se fakt dokážou hrozně rychle zorientovat, aby přesně věděli, kdo je na puku.
1: Neuvěřitelné, neuvěřitelné.
2: Když jsi zmínila teda, že mistrovství světa v hokeji docela prožíváš, tak my jsme tady lehce natýzovali i mistrovství světa ve fotbale, tak to by mě zajímalo, jestli tam je tvoje sportovní hranice a fotbal zase teda jako pokouknu možná na výsledek, kdyby se nám Čechům dařilo, ale tam asi, Martinu.
1: Jako takhle, my to doma máme rozděleno.
2: Ano.
1: Já jsem hokejová a můj partner je fotbalový.
2: Ano.
1: Takže teď, když jsme hráli o to, abychom se na to mistrovství světa ve fotbale vůbec dostali,
2: ty poslední
1: dva zápasy, prodloužení,
2: penalty,
1: viděla jsem, pro mě tenkrát bohužel spíš, že jsem to viděla, upřímně řečeno, protože mě fotbal nebaví, ale vlastně to nakonec bylo docela napínavé, tak nakonec mě to bavilo, jo.
2: No,
1: ale jako většinou mě fotbal fakt nebaví, pardon.
2: Tady pro tebe asi nevýhoda ještě navíc to, že ty zápasy se budou hrát v Mexiku nebo ve Spojených státech a budou se hrát jako v nočních časech.
0: Takže ty tady, pak budeš hrozně unavená.
2: My fotbaloví fanoušci budeme stávat ve 3 ráno a předpokládám, že i tvůj partner si dá budík a bude se dívat, uvidíme.
1: Spíš
2: jestli,
1: si nemyslím.
2: Nemyslíš si, jo?
1: Ne, zas tak ne.
2: Jestli ho možná třeba nepodceňuješ. Každopádně tolik asi o sportu dneska. Myslím si, že na něj tolik nedojde ve tvém vysílání. V pátek samozřejmě ale musí dojít na Jardu Mevalda.
0: No tak to musí, budete
1: musí
0: si telefonovat. Ano.
1: Herní podcast Quest.
0: Fonofest, nová hra, takže užijte si to s Jardou. Pozdravuj ho moc, měj se krásně a užijte si vysílání. Ahoj.
1: Pa, pa, pa.
2: Ahoj.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Čas letí, je to pravda, time flies, tohle byla Rico Nasty na vlnách Radia Wave, no a čas uletěl až do dnešní 11. hodiny dopolední, a to znamená výměnu stráží v našem proskleném studiu. Od mikrofonu vás už v tento okamžik zdraví Martina Foldinová.
1: Radio Wave,
2: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

na Radio Wave velmi rádi používáme termín banger. Myslím, že nic jiného se v souvislosti s trackem Duro na Radio Wave nedá použít. Skrillex a Young Miko doznívají pomalu, ale jistě v pátečním dopoledni u nás na Radio Wave. 7 minutek po 11. hodině, kdy vás zároveň z našeho proskleného studia zdraví opět Martina Foldinová s další vysílací směnou, kdy tady pro vás budu až do dnešní 15. hodiny odpolední. Za tu dobu stihneme spoustu redakčního obsahu, bude to třeba ukázka z aktuální epizody pořadu Studovna, koukneme spolu na podcast Chudáčci nebo naši novou sérii Bedny. No a taky si budu živě telefonovat s kolegou Jaromírem Mévaldem, a to z našeho herního podcastu Quest. Opět tematicky velmi různorodé až do dnešní 15. hodiny odpolední, ale ať to není jen o mých slovech, tak před námi zase další hudba. Bude tam patřit třeba slovenský hudebník Saul se skladbou Prední, ale na řadu dojde taky na Charlotte Day Wilson, má velká oblíbenkyně s trackem Selfish. No a teď už newyorský rapper Action Bronson, který opět vydává desku s takovou jasně danou dvouletou pravidelností. Ukázku aktuální tvorby uslyšíte teď. Tady track s názvem Olympic Vince Carter.

0: Slovenský hudebník Saul a jeho skladba Pred dní, teď v pátečních 11 hodin 18 minut k tomu, ale my už míříme za slibovanou ukázkou z aktuální studovny. Jaké může být studium na Oxfordu a vypadá to skutečně jako v Harry Potterovi? Hostem nové studovny je Jakub Niederle, který na Oxfordu studuje biologii. Celý tento díl můžete tradičně najít už v tento okamžik na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď ale ta slíbená ukázka.
1: Jak jsi to měl tedy s tím ubytováním? Byl jsi na té koleji ten první rok?
2: Já jsem první rok bydlel v kolejním ubytování, bydlím v něm teď pořád a na příští rok, ačkoliv mi kolej ještě nabízí možnost ubytování, tak pravděpodobně budu žít mimo kolej. Vlastně v prváku minimálně na Oxfordu se očekává, že budou studenti na koleji žít. Ono to buduje takovou komunitu tam zároveň, protože kolej na Oxfordu není úplně to, co si člověk představí pod pojmem kolej třeba tady právě v Česku. Není to jenom místo, kde se bydlí, ale je to vlastně taková jednotka právě, jak jsi zmiňovala na začátku, je to takový nebelvír.
1: To jsem se chtěla přesně zeptat, to je první samozřejmě představa, která mi vyvstane, když se řekne Oxford a kolej, tak jestli to je jako z toho Harryho Pottera.
2: Do velké míry vlastně jo, je to taková, je jich teda mnohem víc než 4, je jich asi 30 tuším, ale každá má vlastní osobitou identitu a hodně na výběru koleje právě záleží to, jakou zkušenost si z Oxfordu člověk odnese. Že ty koleje se liší tím, co studentům poskytují, tím, jaká je tam komunita těch studentů. Každá kolej si trošku má trošku jiný profil toho studenta, který si třeba vybírá z toho půlu těch přihlášených. Zároveň se hodně liší třeba, kolik právě stojí ubytování nebo stojí jídlo v těch kolejních jídelnách, které opravdu jsou tak jako z Harry Pottera, takové ty velké společné komunální prostory, ještě většinou architektonicky gotické. Ale od toho výběru koleje se opravdu hodně odvíjí ta zkušenost z Oxfordu.
1: A co nabízí tvé kolej? Co jsi zažil?
2: Moje kolej je jedna z těch větších, což je výhoda v tom, že v každém prvním ročníku tam nastoupí třeba 100 až 120 studentů, jestli se nepletu. Opravdu to člověku naskytne hodně příležitostí se tam seznámit s lidmi napříč obory, což je taky velká výhoda, protože snídá a večeří se spolužáky, co studují fyziku, anebo třeba historii nebo politologii, což hodně poskytuje prostor pro zajímavé konverzace, ale zároveň je moje kolej jedna z těch chudších, což je jedna věc, na kterou já jsem třeba vůbec při výběru nekoukal, ale hodně to ovlivňuje, jak bych tak řekl, kvalitu mého života, jelikož třeba nemám ve svém kolejním ubytování dostupnou kuchyni. Ačkoliv je ubytování drahé, tak já nemám vůbec přístup k tomu, abych si mohl někde vařit. Takže...
1: Tak to se ti taky asi potom prodraží zase ty náklady na stravování.
2: To se prodraží, tam je jako nastavené to očekávání tak, že budou studenti třikrát denně jíst v té kolejní jídelně, která ale bohužel právě protože je kolej chudá, tak je to jídlo poměrně drahé, takže to já si opravdu nemůžu dovolit, tak jsem fungoval minimálně v prváku s toustovačem a s mikrovlnkou, teď už si trošku zlepšuju jídelníček třeba tím, že navštěvuju nějaké kamarády, abych si u nich uvařil, ale...
1: Takže vás to taky aspoň v něčem spojilo.
2: Je to tak. Má to svoje mouchy a každá kolej se opravdu hodně liší v tom, co studentům poskytuje.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí kapela Orient nás svým zvukem skutečně se singlem Black Eyes vzala až kamsi do orientálních prostor. No a já vás teď každopádně vezmu zpátky, ukotvím hezky v Praze, protože o tom, co se děje právě tyto dny v Praze, bude řeč, a to s mou kolegyní zprávařkou Barborou Zajíčkovou. Vítej, ahoj.
1: Ahoj, Martí.
0: A my spolu koukneme na aktuální Wave Newsku, kterou nabídneme na našem webu wave.cz. No a řeč tedy tentokrát bude o aktuálně probíhajícím festivalu Praha žije hudbou, tak kdy přesně se koná, o čem se to vlastně bavíme?
1: Tak, Praha žije hudbou je festival pouličního umění a baskingu, který letos slaví 11. ročník a koná se dnes a zítra všude možně po centru Prahy.
0: No tak si to pojďme specifikovat, kde všude po Praze.
1: Hlavní festivalová trasa vede centrem Prahy od Národního divadla přes Můstek, Palác Savarin a ulicí Na Příkopech až na náměstí Republiky, kde bude jedna z hlavních stagí, a program je taky ale nachystaný i na Smíchovské náplavce nebo v různých lokalitách Prahy 6.
0: Nastínili jsme, že je to baskingový festival, ale co všechno návštěvníky návštěvnice čeká?
1: Festival nabídne téměř 200 koncertů a zároveň i uměleckých vystoupení, například taneční vystoupení. Celý ten festival je zdarma a bude se konat celkem na 19 místech po celé Praze. Vystoupí začínající umělci i třeba známější jména, jako je Aneta Langerová, nebo rapper Prokop, nebo případně bývalý soutěžící startéru Hyha Holky a taky držitel od ceny Grammy Oran Etkin.
0: Baru, půjdeš ty letos, nebo byla jsi někdy v minulosti?
1: Jo, byla jsem, letos se tak půjdu projít určitě nějak zítra.
0: Mě na tom vlastně konceptu baví to, že častokrát přijde mi, že většina těch lidí, kteří na ty koncerty dorazí, tak jdou vlastně jenom tak kolem Prahou a ani netušili, že se bude něco takového odehrávat, zejména co se týče samozřejmě zahraničních návštěvníků hlavního města, ale ten koncept, kdy vlastně to vypadá, že z Prahy se stane jedno obrovské baskingové hřiště, je jako fascinující a vlastně mě dost baví. Tak pak mi poreferuješ, já odjíždím pryč z Prahy, takže nestihnu ani dnes program, ani zítra program, ale třeba si o tom popovídáme zase příště ve studiu. Moc ti děkuju.
1: Taky, ahoj. Ahoj.
2: V i-vysílání České televize.
3: Případy, které nedávají smysl.
4: Něco mi na tom nesedí, pane.
3: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
5: Patience je autistka.
6: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
4: Jen možnou.
6: Spíš patrnou.
4: Ne!
3: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
7: Klidně je mohla zavraždit ona.
3: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

0: Tolik hudebnice Daša se skladbou First Blush, no a my už společně míříme za dalšími kulturními typy. Tentokrát se spolu koukneme na divadelní představení.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní typy Rádia Wave.
2: Kulturní typy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud dnes v pátek večer budete na Kladně, můžete se zajít do městského divadla Kladno. Od 19. hodiny vám tady nabídnou představení Lidické matky. Uvidíte drama pěti žen, jejichž osud navždy poznamenává tragédie jejich rodné vesnice. Jednoho červnového rána jsou odvezeny do tělocvičny kladenského gymnázia, aby jim tam spolu s mnoha dalšími ostatními strávili v žalostných podmínkách tři nekonečné dny. 19. hodina, Lidické matky a Městské divadlo Kladno. Přesun do Prahy, do pražského studia Hrdinů si dnes ve 20 večer můžete zajít na představení Zabít člověka. Je to připravovaná druhá část ruské trilogie v režii Jana Horáka a je volně inspirovaná novelou Rudá jízda od ruského autora Bábela, na kterého vlastně navázal ve svém scénáři současný slovenský spisovatel Michal Hvorecký. Bábelův text vybízí k reflexi historické zkušenosti, tak reflektovat můžete právě dnes v pražském studiu Hrdinů. Startuje se ve 20 hodin večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: rostliny všeho druhu? Pokud je na tuto otázku jasná odpověď ano, tak mám pro vás dobrou zprávu. Pokud se dnes budete nacházet v Ústí nad Labem kolem Hraničáře, tak si můžete mezi vlastně už od 15. hodiny odpolední zajít na tradiční svep rostlin. Ať už chcete sami věnovat nějaké ty rostliny, nebo si právě naopak doma trošku osvěžit vzduch novými, tak můžete přijít na tuhle výměnu do Hraničáře, přinést sebou tedy můžete úplně cokoliv, ať už to budou různé odnože, řízky, pokojovky, balkónovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. No a můžete přijít, i když vůbec žádnou rostlinu na výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou tu odnést. Vstup na akci kompletně zdarma, takže připomínám od 15. hodiny odpolední dál Hraničář, Ústí nad Labem a svep rostlin.
1: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku? V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte. Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave. A pomlázka asi jak když padá listí, vidíte.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

Kate Wicks a Pink Panthers, spolupráce na tracku Wild and Alone, teď na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni. Ano, už můžu říct v odpoledni. Máme 8 hodin, 8 minut po dnešní 12. hodině. Ať už se chystáte třeba teď v tento okamžik k obědu, tak vám přeji moc dobrou chuť. Pokud musíte ještě chvilku vyčkat, než si naplníte svá bříška, tak nebojte, já vás doufám zabavím do toho času, než je budete mít zase plná třeba výtečnou muzikou Don Toliver, taky hudebnice Terra nebo rapper Blade s aktuální novinkou Blondie, teď v playlistu Rádia Wave. No a taky za pár minutek můžu prozradit, že nabídnu živý telefonát tak nějak tradičně, jak už to bývá zvykem po pátečním poledni s kolegou Jaromírem Mévaldem z našeho herního podcastu Quest. Právě s ním si budu povídat o aktuální nové epizodě našeho herního podcastu, který pak v plném znění můžete poslouchat na vlnách Rádia Wave přesně od 18. hodiny. Teď už k té slibované muzice, teď tady míříme do Švédska, na sever za švédským rapperem Bladem. Listen up. There is no before, there

0: yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cash Clay, oh, I go crazy about her.
1: O tom, že si i dospělí lidé rádi hrají, víme na rádiu své a zejména proto pro vás už velmi dlouho pravidelně připravujeme taky náš herní podcast Quest. Kdo jiný se mnou bude v páteční po 12. hodině ve vysílání takzvaně na drátě než Jaromír Mévald. Moc tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jaromíre, ty víš, co tě čeká.
2: Bude to dnešní otázka mě čeká.
1: Ano, přesně tak, čekáš to správně, takže jak se máš?
2: Prosím tě, právě teď stojím na břehu řeky, takže se mám dobře.
1: Wow, a čeká tě nějaká plavba?
2: Čeká mě fish and chips.
1: To je krásné, ty jsi někde v zahraničí?
2: Nejsem, jsem v Praze.
1: Jsi v Praze a čekají tě fish and chips, dobrá tedy. Tak třeba si teďka někoho nalákal na nějaký ten páteční, případně taky víkendový program. Může to být taková bojovka, že budou hledat, kde se k takovýmto pochutinám na takovém místě dostanou.
2: Najít a dostanou za to bod.
1: A dostanou za to bod, no tak kdo ví, tak se pak můžou ozvat přímo tobě a budou mít nějaké plusové body. Kdo ví, jak to proběhne. Jaromíre, jak proběhne dnešní epizoda Questu?
2: No, proběhne po delší době netradičně, protože jsme si pozvali hosta, který v podstatě vyplnil úplně celý quest. Je to vývojář ze hry Phonopolis a to je hra od studia Amanita Design. Oni ale nejsou úplně tak úplně z Amanity, oni se přidali až později, když už ta hra byla jako v nějaké fázi vývoje. No a povídali jsme se o tom, proč to sakra trvalo 14 let.
1: No tak asi tuším, že když se zeptám proč, tak to asi nebudeš umět shrnout jenom do minutové stopáže.
2: No, není to úplně jednoduchá odpověď, to se teda přiznám a přiznal se i náš host, protože je pravda, že ta hra vypadá sice jednoduše, když se na to podíváš, tak je to taková ta klikací adventura, ve které klikneš sem, klikneš tamhle, postavička přejde, něco se stane. Tak si řekneš, a na tomhle tom dělali teda 14 let. Jo. Jenže v rámci toho rozhovoru vyjde najevo, co vlastně všechno stálo za tím vývojem, proč vlastně to trvalo 14 let a hlavně, že ta hra vznikla i fyzicky. Oni totiž skenovali různé věci, které pak převáděli do té hry. No a když musí skenovat těch věcí hodně, jakože opravdu hodně, tak se to prostě protáhne.
1: Tomu rozumím, zní to, že to tedy bylo technicky náročné. Můžeš ale stejně poodhalit i nějaké ty další důvody, proč to vlastně trvá tak dlouho, nebo co všechno stálo za pozadím téhle hry?
2: No, jeden z těch důvodů je rozhodně i to, že oni se vlastně snažili tu hru udělat zábavnou. A najít zábavnost vlastně není úplně jednoduchý. Ona ta hra si složená z takových jako menších segmentů, z takových menších her, vlastně dá se říct. A když se snažíš nacpat do jedné hry těch her třeba 50, tak to vždycky jako přináší spoustu problémů. No a taky samozřejmě jeden z důvodů, že to je velmi maličký tým, že v úplně tom největším rozpuku vlastně toho vývoje na té hře dělalo 9 lidí. A to je na dnešní dobu jako skutečně málo.
1: Bavíme se spolu o tom, co stálo za tak dlouhým vývojem této hry, ale pojďme přiblížit možná i tu hru samotnou.
2: Je to hra Phonopolis, jak jsem říkal, je to adventura, ve které se nacházíš v takovém světě, kde byla zakázána hudba. Je to velmi zjednoduším, jo? Aby si lidi poslechili ten náš quest. Ale samozřejmě hudba je tam velmi důležitá. A už jenom z toho názvu to jako člověk pochopí asi, že Phonopolis to bude něco o hudbě, ano je. Ale tadyhle se vlastně v rámci toho světa, dá se říct, tak se pohybuješ nejen tím, že jako přecházíš z jedné lokace do druhé, ale hlavně, že jako se kocháš, protože ta hra je skutečně krásná a ten vizuální zážitek z té hry je tam minimálně 50%.
1: Tak za mě osobně to by byl svět, ve kterém já bych skutečně nemohla žít. Kdyby tam nebyla hudba, nevím, co bych si počala.
2: Ale ty si musíš něco udělat, Martino, právě musíš si zahrát Phonopolis a zajistit, aby tam ta hudba byla. Že?
1: Bude to pro mě motivační charakter, nějaký faktor. Dobře, tak já nad tím budu přemýšlet po zbytek dnešního dne. Jaromíre, přeju ti dobrou chuť, běž si užít svoje fish and chips a taky si užij zbytek pátku a víkendu.
2: Děkuji, ty taky, ahoj.
1: Měj se moc hezky, pa.

0: tolik kytarovka Spoon se skladbou Wild teď v pátečním odpolední na Radio Wave. Půl jedné odpolední právě v tento okamžik. No a já mám pro vás jeden kulturní tip. Pokud se dnes budete nacházet ve Valašském Meziříčí, tak můžete navštívit od zhruba půl sedmé večerní Meziříčskou muzejní noc, která má celou paletu lokalit, které můžete napříč celým městem navštívit. No a já teď můžu zmínit třeba kino Valmes, kde můžete zažít celou paletu velmi různorodou nejrůznějších snímků, třeba od 18.30 až do půl desáté večerní zhruba můžete zažít takovou smyčku pásmo krátkých filmů pro děti s názvem Kinošpunt, pak budou promítat i různé další krátké snímky, třeba od studentů animace základní umělecké školy Alfreda Radoka. Potom později večer můžete zažít snímek obraz muža na červeném kresle v jesenej krajině. No a pak později večer po desáté hodině večerní třeba taky pásmo pro teenagery a dospělé plus taky krátký film Zdeňka Smolky z Valašského Meziříčí. Potom budou pokračovat třeba i nějaké ty žhavé trailery na chystané novinky v kině na zbytek roku 2026, takže určitě zůstaňte. Ten program právě v kině Valmes probíhá od půl sedmé večerní až zhruba do jedenácté. Valašské Meziříčí, Meziříčská muzejní noc, místo, které určitě můžete navštívit.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer.

Domácí hudebník, producent, teď i zpěvák Never Touch a jeho Nesta na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni. No a já přináším další kulturní pozvánku, která se dotýká dnešního, potažmo i zítřejšího dne, protože vy se teď aktuálně tyto dny můžete vypravit na čtvrtý ročník jarního multižánrového festivalu Střednějs, který se uskutečňuje na Statku, ve Stodole a na Kokořínsku. To mi přijde jako naprosto geniální kombinace. Právě dnes v pátek večer můžete zažít warm-up party, no a sobotní odpoledne pak bude v takových pohodových rytmech, zažijete třeba i lidový folklor, temnější pozdní májový večer, kdy se to aktuální hudební tempo zrychlí, synťáky zhoustnou, ty basy zesílí, no a analogové projekce pak dotvoří atmosféru. Mezi ty vystupující patří, když se koukám, třeba domácí kapela Rekreace, taky hudební producent Hertl, nebo můžu zmínit třeba výtečnou reperku Aténu Chlebovou, její poslední deska je skvělá, hrozně mě baví, takže můžete si i doposlechnout jakožto rest před tím, než se třeba na festival vypravíte. No a není to jediné, co můžete zažít, protože vlastně součástí festivalu je taky divadlo pro děti, sportovní aktivity, skateová mini rampa nebo třeba workshop sítotisku, takže mám pocit, že na místě se může zabavit skutečně každý. 29. a 30. květen letošního roku patří už čtvrtému ročníku jarního multižánrového festivalu na Statku ve Střednici. Střednějs je ta lokace, kterou můžete právě tyto dny navštívit. No a my na Waveu míříme k další muzice, tentokrát za elektronickým hudebním duem Salem, od kterého teď nabízíme aktuální tvorbu. Track s názvem Red Dragon míří k vašim uším.

0: Na výlet do Kutné hory nás teď v rámci playlistu Radia Wave vzal hudební projekt Food House, stále v pátečním odpoledni na Radio Wave v dnešním odpoledním on airu. No a pokud byste do té Kutné hory chtěli reálně na výlet, nejenom skrz náš playlist, tak rozhodně doporučuji, že když už tam budete, tak navštívíte galerii Středočeského kraje, zkráceně GASK, a pokud už to uděláte, tak mám tady otevřené webové stránky GASKu a koukám se na to, že tady můžete zažít hned 4 aktuální výstavy. Patří mezi ně práce autora Molzera Kinsla Hilmara mezi lety 1968 až 78, ale můžete vidět taky práce Petra Válka, Radima Langera nebo Marcely Vichrové, tady v tomto případě s výstavou Šla jsem do Masny. Hned 4 aktuální výstavy v GASKu k vidění tyto dny, gask.cz, tak to je to jednoduché, běžte se kouknout sami, já už vám nabídnu další hudbu ještě před 13. odpolední. Bude to třeba hudebnice Olivia Dean a nebo formace Thanks for Coming.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

to dnešní počasí tomu jde určitě velmi naproti, tak pokud si užíváte slunečné počasí, určitě máte i úsměv na tváři. Dnes máme 29. května, což je den, kdy slaví svátek. Všichni s krásnými jmény, buď to Maximilián, anebo Maxim, takže pokud někdo z vás poslouchá, tak naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a právě všem Maxům teď poputují následující skladby u nás v playlistu. Patřit mezi ně bude třeba domácí hudebník Louds One, ale taky zamíříme do zahraničí. Connell s trackem Up, kde na featu zazní taky Kuku Chloe, nebo třeba teď nešvilské indie rockové duo Howdy, které nabízí aktuální tvorbu, tady vlastně úplně z Brusunová singlovka Try, Try, Try.

0: Herci Petr Uhlík a Adam Ernest, to je ve zkratce vlastně tak nějak náš podcast Chudáčci. No a Chudáčci tentokrát v nové epizodě mapují svůj vztah k tajemství. Adam v něj třeba vůbec nevěří, což vlastně v jednoduchém překladu znamená, že cokoliv mu svěříte, tak i hned vyslepičí. No a Petr si zase při slově tajemství zase hned vybaví katakomby. Co přesně to znamená, nemám nejmenší tušení. Poslechněte si Chudáčky a dozvíte se, že není nic lepšího než pořádná bojovka, no a že se Adamovi už zase splašili štětce a taky poličky.
1: Nejen doma. Slýchám často tu formuli, ty určitě taky. Přece když to vždycky to začíná, hele, tak já ti to řeknu, ale nesmíš to nikomu říct. A já na tohle zpravidla odpovídám, tak mi to neříkej. Tak mi to neříkej, já to nechci slyšet. No tak hele, jako já ti to řeknu, ale nesmíš to fakt nikomu říct. Nakonec se dostaneme k tomu, že mi to ten člověk řekne. A já to okamžitě někomu vysvětlím. Samozřejmě, že jo. Co mám s tím jinýho dělat?
2: No, já... samozřejmě... A on přinese tu tíhu, ty informace hlavně na tebe,
1: no,
2: že jo.
1: No, teď jo, šmejt jeden.
2: Chci si pomoct vlastně.
1: Já třeba tajemství ze zásady nedržím. Mně jakmile někdo slíbí něco asi, osobního, no. Okamžitě to hned
2: ale
1: říkám.
2: Ale ne i svoje tajemství asi úplně ne.
1: No tak to vůbec. No.
2: tam nemám ani kolonku.
1: To jako vůbec to. To moc nevím, to ne, tomu, to je,
2: ne, tomu nerozumím.
1: Tomu nerozumím jako. Hele, jednou jsem herec.
2: No jasně.
1: Ty lidi mají právo o mě vědět všechno.
2: Prostě.
1: No, přesně tak.
2: To je důležitý.
1: Přesně tak. Já jdu na trh se svojí kůží i s cizíma.
2: No jasně.
1: Všechny kůže a jdeme.
2: Jdeme prostě. A jdem to přeprat.
1: Samozřejmě jsem taky mužčinu.
2: Jasně.
1: Tak se mi splašili štětce a vyrábím police do obýváku, jo. Koupil jsem si prostě v jednom hobby marketu dvoumetrový surový prkna z jasanu. Neopracovaný, jo. No a ty jsem prostě si na střeše začal hezky tak jako ladit, jo.
2: Vedle komína.
1: Přesně, na tý komunický římse, kde spávám. A takže jsem se nalakoval, respektive nalazuroval a teďkon je budu přidělávat na konzole, jo, na ty vingly. A já už jedny takový police doma mám a o těch mi můj táta, stavař, inženýr, řekl, že jsem ty vingly přidělal špatně.
2: Jo, jo, ano, víme.
1: No a já jsem se rozhodl, že je přidělám znova stejně, protože mu nevěřím.
2: Ne, ne.
1: Jo, takže já prostě nevěřím tomu, že to vinglový elko, klidně nám napište názor do komentářů, to představte si, vingl má tvar L, jo, a mně přijde naprosto logický, že na zeď dávám tu jeho delší stranu toho L-ka a tu kratší dávám pod tu polici, a protože kdyby to bylo naopak, tak tam bude přece mnohem větší páka, která bude víc vylamovat ty šrouby ze zdi.
2: Ale ono v tom kratším je i silnější ten kov.
1: Ještě navíc.
2: To znamená?
1: To znamená, že to dám dobře. Protože dám ty kratší nahoru prostě a řekla mi to i umělá inteligence,
2: fakt?
1: Že to mám správně já. Takže pokud to mám správně já, tak prosím vás, už nejezděte z nového terminálu letiště, protože ten táta stavil.
2: Hustý.
1: Nejspíš tam budou špatně vingly. A nebo, takhle, nebo tam jezděte, ale dávajte
2: bacha na
1: poličky prostě.
2: No jasně, no.
1: Jo, takže to jako fuck up zatím není, já vás budu průběžně informovat. A možná bude, možná ne, uvidí se.
2: A v neděli, každou neděli, to jsem ještě chtěl říct posluchačům, bude modlení se za vingly.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudebník Thanks So Much na vlnách Radia Wave v pátečním odpolední a my se společně přesuneme do dnešního večerního času, protože právě dnes vám večer ve vysílání nabídneme novou epizodu naší série Bedny. Pokud jste ještě nezaznamenali, tak Bedny jsou série rozhovorů se světovými osobnostmi, které tak nějak mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška a třeba by vás mohly i jejich příběhy inspirovat. Zmiňovala jsem, že dnes a konkrétně ve 20 hodin večer se u nás ve vysílání dočkáte epizody nové, no a tentokrát bude hostem český astronaut Aleš Svoboda, který by se na Mezinárodní vesmírnou stanici mohl podívat vlastně už na konci příštího roku. Na stanici pomůže zkoumat mikrořasy, protobuňky i nanoroboty a proč by vlastně mohl mít let do vesmíru pro Česko zásadní přínos, nebo třeba jaké technologie, které každý den používáme, lidé vyvinuli i díky vesmírnému průmyslu, tak to jsou otázky, na které dostanete odpovědi právě v Bednách. Startujeme dnes ve 20 hodin večer.
1: Bedny. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct. Otevíráme témata, která hýbou světem. Bedny. Poslouchejte už dnes v 8 večer na rádiu Wave.
2: Have you accomplished what you wanted to this year? Or a few things?
3: Yeah, which were?
2: I've started... I know I've always like really liked playing guitar and stuff, but I've really started playing music a lot. And that's always been intimidating for me because if you're good at one thing and everyone's like, okay, and from a young age, it's like, well, that's what you're good at. It's hard to step outside of that and be like, explore other things because you're like, no, that's what I do. I'll just, you know what I mean?
3: Yeah, definitely.
2: So that's cool.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Antonia XM a DJ Gap na společném tracku You Can Never Know, ale já vím, že pokud se dnes budete chtít vypravit někam do galerie, tak mám velmi dobré dva takovéto tipy. Třeba Brněnská Moravská galerie, konkrétně tedy prostor umělecko-průmyslového muzea, nabízí až do konce prázdnin, tedy do 29. srpna, výstavu Liběny Rochové s názvem Doteky. Nikdy netvořila jenom oblečení, vytvářela příběhy, které se nosí na těle i, řekněme, v duši. No a právě i proto výstava Liběny Rochové není jen retrospektivou významné české módní návrhářky. Výstava právě v Moravské galerii představuje dílo, které se v takto ucelené podobě objevuje vlastně úplně poprvé. Liběna Rochová a její doteky, Moravská galerie v Brně. No a teď jeden tip na Hradec Králové a Galerii moderního umění. Tady je ta doba pro návštěvu daleko kratší. Vypravit se pro aktuální výstavu musíte někdy do 7. června, protože do toho momentu je k vidění v Hradci Nikola Kop-Lourková a její výstava Padá ticho. Výstava představí vlastně novou sérii maleb Lourkové, ve kterých se ticho stává prostorem soustředění a taky jemného pozorování. Autorka tady nechává běžné předměty, jako třeba židle, jablka, nádoby, různé špendlíky nebo fragmenty těla, vystupovat z vrstvené měkké barevnosti jako záznam osobní i sdílené paměti. Pokud vás tahle příjemně poetická anotace nelákala, Padá ticho k vidění do 7. června Galerie moderního umění a Hradec Králové.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Jaro už tak nějak pomaličku skoro začíná střídat léto, ačkoliv tedy podle kalendáře to bude ještě chvilku trvat. Myslím, že teploty už dosahují takových rozměrů, že už se skutečně ocitáme v létě. No a my se zároveň na Radio Wave tak nějak už nemůžeme dočkat, až se s vámi potkáme osobně. Radio Wave totiž pro vás i letos chystá program napříč celým Českem. No a vidět se můžeme na festivalech plných hudby, filmů, literatury nebo třeba i audiovizuálního umění. No a startujeme už příští týden v úterý 2. června a to na budějovickém Maja lesu. Na stage Radia Wave můžete zaznamenat moderaci Filipa Černého a Martina Šolce, protože vystoupí s pořadem Starter. Večer pak třeba vystoupí i vítězka Startéru hudebnice Maržery. Ve Skybaru se potom představí Mája Kořenová a Prokop Pithart, tedy autoři našeho podcastu Podhoubí. No a můžu zmínit, že naši scénu, samostatnou scénu, najdete třeba i 6. června na festivalu Kamenice. Právě tam vystoupí hudebníci jako Cringe Prince, Selma Juran nebo třeba Matyášovi kamarádi. No a živě spolu na místě natočíme Starter a Podhoubí. Jestli to máte do severních Čech daleko, tak můžete za námi uštědřit zastávku hned 7. června a to na festivalu Filtruj. Ten se vlastně letos úplně poprvé představí i mimo hlavní město, mimo Prahu a to v historickém areálu augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně. Už se na vás těší náš Pavel Sladký se svým cestovatelským podcastem Casablanca. Tak to je jenom takový krátký výčet těch nejbližších eventů, které můžete po boku Rádia Wave zažít. Já připomenu, že přímo na našem webu wave.cz na úvodní stránce můžete najít podrobné informace, co se týče kompletního programu na následující měsíce, co se týče opravdu těch prázdninových měsíců července nebo srpna, tak se běžte kouknout. Já už vám pustím další muziku, za chviličku třeba Bad Karma Boy ze Slovenska.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

slovenský producent, zpěvák, hudebník a tak trošku taky kouzelník. Tohle je Pešta Kralovič, a.k.a. Fulcrum a ukázka z jeho debutové dlouhohrající desky. Pokud jste zmatení tím termínem debutové, tak je to právě proto, že Pešta Kralovič se rozhodl svoji první dlouhohrající desku vydat asi tak dekádu po svém fungování na hudební scéně. Tohle byl track Your Girl, energický kousek, který můžete zažít i v rámci Phono Session Rádia Wave, protože s aktuální deskou Pešta vystoupil i u nás ve Fonotéce Českého rozhlasu a je skutečně o co stát, takže pokud jste náhodou ještě nevěděli, běžte se vypravit na YouTube Rádia Wave. No a když už tam budete, tak mám pro vás taky jednu pozvánku ke shlédnutí z Brusu nové první epizody. Vlastně je to taky takový debut, i když těžko říct vlastně úplně doslova, protože vám na Waveu nabízíme z Brusu novou rapovou show. Je to nejostřejší show a široko daleko Excalibur. Pokud jste poslouchali pořad Scéna s opakem disu, náš rapový pořad, který běžel každý čtvrtek ve večerních hodinách, tak se teďka můžete přeorientovat na naši novou rapovou show. Máme nový vizuál, máme nový zvukový obal, máme nový způsob moderace a zejména máme taky videoformát. Proto jsem zmiňovala ten YouTube Rádia Wave, protože na první epizodu s domácím reperem Painem se právě teď můžete kouknout. Já už jsem viděla zhruba polovinu, jsem nadšená, ten nový formát mě moc baví, takže pokud si užíváte svět rapové hudby a zejména té domácí scény, myslím, že tohle vám půjde hodně na ruku. Excalibur na Rádio Wave, teď velmi čerstvě první epizoda na YouTube nebo na webu Rádia Wave, samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích. No a připomenu, že pokud budete poslouchat v tom tradičním vysílacím čase, tedy ve čtvrtek večer, tak si ještě hodinu před touhle hodinovou talk show můžete poslechnout taky speciální playlist, který bude vždy navázán na tu konkrétní epizodu. No, konec o Excalibru, teď míříme za dalšími položkami našeho hudebního playlistu. Patřit tam bude třeba Ellie Ale, taky domácí hudebnice Julie Colley s energickým kouskem Stereotype. No a teď

0: Posloucháte páteční odpolední on air ve vysílání Rádia Wave a před námi je teď ukázka z aktuální epizody naší série Bedny, na kterou jsem vás upozorňovala už v předchozí hodince. Bedny nám přináší rozhovory s odborníky, odbornicemi z domova i zahraničí. No a hostem toho aktuálního dílu je tentokrát italský kosmonaut Paolo Nespoli. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, proč lidská civilizace při pohledu z vesmíru vypadá jako polévka minestrone, což je velmi zajímavý fun fact. Bedny poslouchejte na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Teď už ale skutečně ta slíbená ukázka.
1: What's going through your mind? Co vás v tu chvíli napadá?
2: It's actually an interesting view. You can even do some philosophical considerations, for example, that.
3: Je to zajímavý pohled. Napadají vás filozofické myšlenky, třeba že všichni plaveme v polévce, kterou je naše Země, jako minestrone se vším, co v ní plave. Nemůžete určit místo, kam přesně v polévce patří hrášek a kam mrkev. My jsme podobně namíchaní. Když jsme na Zemi, nevnímáme, že jsme všichni v jednom minestrone. Chováme se, jako kdybychom byli různé entity, různé národy, které kontrolují svět. Takhle to ale není. Ať už ve vesmíru děláte cokoliv, chápete, že to, co děláte doma, má vliv na celý svět. Jsme všichni v tomhle minestrone a musíme se snažit spolu vycházet a uchovávat náš svět v obyvatelném stavu. To je něco, co vás v kupole napadá každou chvíli. Myslím, že všichni astronauti získají tenhle nadhled. Ve vesmíru patříte k nějaké zemi a vesmírné agentuře, ale ve skutečnosti se spíš cítíte jako součást lidské rasy. Jedním z nejlepších aspektů je, že tam jste s lidmi různých kultur, kteří mluví různými jazyky, mají odlišné zvyky, náboženství a gender. Tyhle rozdíly ale ve vesmíru nevnímáte. Máte jako lidé jeden k druhému blízko. Poslední věc, co řeknu a pak vám přenechám slovo, je, že na Zemi nám často přijde, že máte schopnost kontrolovat a zásadně ovlivňovat, co se na planetě děje. Často slýchám, že Zemi ničíme, ale mně přijde, že schopnost zničit planetu Zemi nemáme. Jsme jen schopní zničit podmínky, díky kterým na Zemi můžeme být. Můžeme změnit teplotu, můžeme všechno spálit. Ale Země nezmizí, ani ji nezničíme. Jak dlouho jsme na planetě jako lidé? 200 nebo 300 tisíc let? Ale Země je tu 4,5 miliardy let. Takže když ostudně zničíme podmínky, díky kterým na této planetě můžeme dál být, zmizíme. Ale Země nezmizí. A můžu s nadsázkou říct, že za pár milionů let planeta obnoví lesy a všechno ostatní, co je potřeba. A Země bude zpátky, ať už s lidmi, nebo bez nich.
1: Právě jste popsal něco, co často nazýváte jednou ze dvou vesmírných transformací, kterými jste prošel. Kromě určité filozofické proměny zmiňujete, že jste se kvůli mikrogravitaci musel stát mimozemským člověkem.
4: Just by the virtue of living in microgravity.
2: When I talk about the change between terrestrial to extraterrestrial, which is the beginning of.
3: Když mluvím o tom, jak se z pozemšťana stane mimozemšťan, myslím tím, že si musíte zvyknout na prostředí, kde není gravitace. Když jste mluvil o pohledu z kupoly, nastínil jste, že ve vesmíru není žádné nahoře a dole. Na Zemi, co je nahoře a dole, určuje gravitace. Ve vesmíru musíte změnit svoji referenční soustavu. Když vás na začátku pobytu ve vesmíru požádají, abyste udělali experiment nebo jinou aktivitu na stropě Mezinárodní vesmírné stanice, říkáte si, jasně, ale jak se tam nahoru dostanu? Pamatuju si, že jsem se takhle zeptal jednoho amerického astronauta, který se na mě podíval stylem, a co je za problém, prostě se odstrčíš a jdeš nahoru. Řekl jsem, no dobře, věřím ti, ale co ucítím, když se tam vydám? A on mi krátce odvětil, nic. Řekl jsem mu, že mu nevěřím. Odstrčil jsem se a pevně jsem se chytil. Přišlo mi, že když to neudělám, spadnu dolů. Ale pak jsem se pustil a nespadl jsem. Referenčním bodem se ve vesmíru postupně stanete vy sám. Cokoliv nad vámi je strop a cokoliv pod vámi je podlaha. Když se otočíte vzhůru nohama, je to, jako by se otáčela vzhůru nohama celá stanice. Takže když jste se ptal, jestli jsem se z kupoly díval nahoru nebo dolů, vlastně sám nevím. Podobný pocit zažíváte, ať už na stanici děláte cokoliv. Máte v ruce pero a pustíte ho. Chvíli zůstane na jednom místě a pak začne odplouvat. Na Zemi pojmete pozici několika věcí okolo sebe najednou a máte nad nimi kontrolu. Ve vesmíru jsou to nanejvýš 3 nebo 4 věci. První věc dáte na jednu stranu a druhou na druhou. A když umisťujete třetí, první už pluje jinam. Určitě znáte slavnou fotku astronautů, kteří mají v ruce lentilky M&M, rozevřou dlaně a lentilky se rozutečou do všech stran. A nejde jenom o umístění věcí. Co když se otáčím, ale vlastně si toho nevšimnu? Najednou věc není tam, kde byla. Ale ne proto, že tam není, ale proto, že já sám jsem se vzdálil a ani jsem si to neuvědomil. To je velmi zneklidňující. Soubor dovedností, který potřebujete na zvládnutí podobné situace, je jiný, než na který jste zvyklí na Zemi. Zážitek mikrogravitace je ale zároveň pocitem svobody. Už nejste připoután k Zemi, ale můžete jít, kam se vám zachce. Můžete cokoliv vzít do ruky a nemusíte řešit těžiště, ta věc nespadne. Něco hodíte a letí to rovně na místo křivky. Tyhle věci jsou zpočátku zvláštní, ale baví vás, jakmile je pro sebe objevíte.
2: Which I think at the beginning are kind of strange, but they can be very fun when you discover them.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: spolupráce napříč scénou. Tohle jsou Matyášovi kamarádi a Cosmetic Institute na společném trhu Umělá mlha. No a pokud dnešní pátek chcete ve večerním čase trávit po boku živé muziky, tak vydržte teď následující minutky. Je tady další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát přináším 5 pozvánek na živé koncerty, které můžete zažít dnes večer. Startuji ve zlínském Discovery klubu v hale 5, protože tady se vypukne vlastně dnešní večírek přesně s 9 hodinou večerní. A poprvé se vlastně úplně otevírá industriální hala Unico Modular ve Vizovicích poblíž Zlína. No a speciální spojení dnes večer nabídnou repeři Rohony a Manene. Ten vlastně v posledním roce docela výrazně rezonuje českou scénou. Vlastně společný track Letná této dvojky se stal jedním z výrazných domácích hudebních momentů. Rohony, 9. večerní a Discovery Club Hala 5. Praha Meat Factory, místo, kam si dnes v 8 můžete zajít na křest nové dlouhohrající desky Rest Your Wound on Me od domácí hudebnice, producentky, zpěvačky, zvukové umělkyně Neversol. Ta vydává už svoji třetí dlouhohrající desku. Vznikala převážně na Propetu 8, modulárních systémech, dalších syntezátorech v kombinaci s vokálními efekty, takže Neversol je stále velmi blízko syntezátorové muzice. No jako support dnešního večera olomoucká, původem olomoucká hudebnice Orinoco. Meat Factory, 8. večerní. Kampus Hybernská, tady se otevřou brány v 19 hodin na křest nové desky. Si můžete zajít v podání hudebníka Cyrila Kaplana a jako support Zdeněk Lichnovský. Ostravská etáž, tady od 8. můžete zažít repový večírek. Rapper Rnz představí aktuální novou desku. Je to taková kombinace funku, trapu, metalové estetiky a tvrdého repu. No a večer vystoupí také Gapex. Etáž Ostrava. A slibovala jsem 5 hudebních pozvánek, tady je ta 5. Plzeňský Anděl Music Bar, místo, kam můžete vyrazit na 8. večerní a zažijete vystoupení slovenské autorky písní, zpěvačky a hudební producentky, která aktuálně žije v Praze, Katarzia. Ano, jako doprovod sebou tentokrát přiveze klavíristu Robina Galiu, který ji doprovází takovou jazzově minimalistickou aranží na klavír. Katarzia a Robin Galia na jednom pódiu, Plzeň Anděl Music Bar. No a na dnešní večer se můžete připravit třeba rozhovorem právě s touto slovenskou hudebnicí, protože jsme ho teď čerstvě nabídli i ve videopodobě na YouTube Rádia Wave. Katarzii zpovídala má kolegyně Tereza Havlínková. Je to rozhovor, který stojí za vaši pozornost.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

Jak současnou politiku a společnost ovlivňuje popkultura? A jakou roli hrála při rozpadu Československa astrologie? Samé zásadní otázky, na které vlastně hledá odpovědi publikace, nová publikace s názvem Čekoslovákia. Je to tedy z části umělecký katalog, z části průvodce politické imaginace. Celkově tedy nabízí různé teoretické eseje, fanfikce, obrázky, ve kterých se třeba potkávají dohromady Karl Marx, Clement Gottwald i influencerka Sugar Danny. Za mě osobně takzvaně prodáno, pokud je to prodáno i za vás, tak by vás mohlo zajímat, že přesně o tuhle publikaci Čekoslovákia se teď aktuálně soutěží v pravidelné soutěži webu i rozhlas.cz. Co proto musíte udělat, ať získáte tuto novou publikaci? No je to velmi jednoduché. Máte deadline, což je dnešní 18. hodina, takže moc času už vám nezbývá. No a musíte zodpovědět, jako vždy, otázku, soutěžní otázku. A tentokrát tedy otázka zní, jaká anglická spřežka se vžila jako pojmenování pro ženy, které v online prostoru propagují tradiční rozdělení genderových rolí v domácnosti. Pokud znáte odpověď na tuto otázku, tak ji musíte poslat na adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. Není to úplně moc složité, ale rozhodně doporučuji návštěvu serveru irozhlas.cz sekce kultura, kde si právě o této knize můžete počíst víc, dozvíte se spoustu dalších informací, co je jejím obsahem a taky se dozvíte další pravidla, která musíte splnit v rámci této soutěže. Dost ale o soutěžení, už víte, co si můžete přečíst o těchto prázdninách. My společně míříme za další muzikou a to se vlastně letních měsíců dotýká též, protože před námi bratrské hudební duo Overmono, které můžete zažít dokonce naživo, tentokrát na brněnském festivalu Popmese. Tady jejich novinka Lock Up.

0: pátek 29. května jste poslouchali odpolední on air na vlnách Rádia Wave s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Třetí hodina odpolední už téměř na dohled, takže čas loučení stejně jako vždy. Baby Bites ještě s trackem Don't Care. Doufám, že vy už se též o nic nemusíte zajímat, ať už to bude dnes nebo potažmo celý víkend. Přeju vám to, ať vám vyjde počasí a strávíte ten čas ideálně volným programem. Mějte se hezky a se mnou za mikrofonem zase až v pondělí. Od třetí odpolední už kolegyně Anita Krausová.
1: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hergot.
3: Hergot.
4: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
5: na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Zdravím vás od mikrofonu Radia Wave 6 minut po 15. hodině. Dneska je pátek 29. května. My jsme rádi, že nás ladíte. Před námi je nabitý playlist Floor Balmar Jr., taky třeba The Chemical Brothers Darkness That You Fear. No a před náma taky samozřejmě nějaký ty novinky, co by se dalo číst, kam se dá jít dneska do kina, nebo obecně tak nějak za kulturou, kde by se dal strávit ten páteční večer, pokud zrovna nebudete třeba pálit oheň a pít z buřty, což je teda mimochodem taky skvělá varianta. No a v průběhu odpoledne pro vás ještě budu mít nějaký další libůstky, takže doufám, že si to užijem. Z české scény v téhleté hodince nabízím třeba Anu Vaverkovou a její písničku Na na na. Hezké odpoledne, těším se.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

0: A teď tady mám jednu malou pozvánku, protože si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Podhoubí. Dozvíme se v něm třeba to, proč v Česku nevzniká víc přírodovědných dokumentů. A povídat si budeme i o tom, s Kateřinou Fialovou, což je 19-letá dokumentaristka, nejen pořadu Nedej se. No a tohle je ukázka a vy si potom můžete najít celý díl na webu Radia Wave a v oblíbených podcastových aplikacích.
1: Krajina kolem nás se mění a v dnešním díle Podhoubí se budeme bavit o tom, jak nejen tyto změny, ale i krásy přírody komunikovat, dokumentovat a chránit. Co všechno může změnit jeden dokument a co všechno se může za investigativní práci v oblasti ochrany přírody skrývat. Mým dnešním hostem je Kateřina Fialová, dokumentaristka, režisérka a investigativní novinářka České televize, které je 19 let a natočila 17 epizod pořadu Nedej se, ke kterým si skládá i vlastní hudbu. Mimo jiné také strávila měsíc v Guatemala s vědeckým týmem, který zkoumal sociální chování blanokřídlého hmyzu.
2: Já bych se představila asi jako tvůrčí člověk, ve kterým se celý život perou dvě stránky, jednak teda ta umělecká a potom ta vědecká, biologická, a já se tak nějak celou dobu snažím to skloubit ve své práci.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave.

Jestli už si teďka plánujete léto a přemýšlíte, co všechno za akce si nechcete nechat ujít, tak já tady mám pro vás takový příjemný přehled toho, kde můžete třeba potkat Radio Wave. Už v úterý 2. června například na budějovickém Majálesu na stage Radio Wave dorazí Filip Černý a Martin Scholz se svým startérem. Večer potom vystoupí i vítězka startéru Mariary. Ve Skybaru se představí Mája Kořenová a Prokop Pithart, autoři pořadu Podhoubí. Dál naši scénu najdete i 6. června na festivalu Kamenice, tam bude taky startér a Podhoubí, no a hnedka 7. června festival Filtruj, kde se na vás potom taky v Brně těší Pavel Sladký se svým cestovatelským podcastem Casablanca. No a samozřejmě Radio Wave nemine ani Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde se 9. července potkáte s autory našeho podcastu o filmech Čelisti a taky se tam bude živě natáčet jeden díl. A chybět nebude Radio Wave ani na festivalu Karls of Ostrava. Už 17. července večer se ukážou Buchty live v aule Gong. No a zapojí se i do letní podcastové scény, takže si můžete poslechnout živě Casablanku, to bude 14. července, živě Quest 23. července a v srpnu Chudáčky 6. srpna. Je to hodně? Jo, tak doufám, že jste si otevřeli diářek a děláte si červený puntíky. Tradičně se totiž potkáme i v Uherském Hradišti mezi 24. a 30. červencem. Těšit se můžete na Čelisti, Hotspot, Impact, Buchty, taky Casablanku. Je to fakt hodně, protože zároveň Wave vyrazí i na besedu u Big Beatu v Tasově a tam bude živě podcast Boys Krištofa Šimka. Takže docela dost plánů takhle v tom jednom výčtu, tak možná, že jste něco chytli, pokud ne, tak určitě se nebojte, všechno to je krásně souhrně napsaný v sekci Wave News na našich webovkách, takže pokud budete mít náladu a chuť, mrkněte a určitě se uvidíme.

0: je 3:15 a vy ladíte On Air Rádia Wave a my jsme za to samozřejmě hodně rádi. Dneska je 29. května, to znamená, že květen už se tak trochu chýlí, ten, kdo má dneska narosky, tak je blíženec a jeho živlem je vzduch a vládne mu planeta Merkur, kdyby vás to hodně zajímalo. Svátek má dneska Maximilián, takže jestli nějakýho znáte, tak mu určitě nezapomeňte dát pusu, protože to se vyplatí a mít svátek, to je taky příležitost, jak se prostě třeba vidět s kámošema nebo jenom tak mít hezký večer. Před námi v playlistu ještě třeba Sorry anebo Archivní chlapec a jeho písnička Cez kosti mrtvých. Hezké odpoledne.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: této hodince, která nám nastala po 16. hodině odpolední, si dáme už za malou chvíli upoutávku na nový hudební pořad, který navazuje na scénu s opakem Disu, formát Excalibur, tak to bude už za malou chvíli taková malá pozvánka, no ale teďka mám pro vás úplně za chviličku maličkou Charlie XCX, kterou mám moc ráda, no a potom taky třeba Dne a Romantic Options, tak to je zase úplně jiná nálada. 29. května máme dneska, ještě k tomu pátek, poslední květnový pátek, no a potom už nám začne červen a to je vlastně oficiálně už docela léto. Oficiálně ne, oficiálně léto začíná až koncem června, no ale všichni víme, že poslední roky je právě na konci května a na začátku června úplně to největší vedro, což samozřejmě není úplně optimální pro ty z vás, co chodíte do školy, anebo chodíte do školy se učit, anebo učit. Prostě nic z toho není úplně skvělý, když člověk nemůže ležet u vody, když je takový krásný počasí. No, ale zároveň aspoň i za oknem je to dost pěkný, musím říct, dneska ráno mě zbudilo, jak úplně dramaticky řvali ptáci, jakože fakt hodně řvali, hodně se snažili. Takže všichni to tak nějak prožíváme, ty sluneční dny, tak hlavně opatrně s mírou. Musím vám říct, že jsem vyrazila v úterý na takovou menší procházku do lesa a když jsem se po 2 hodinách vrátila, tak 2 klíšťáci to byly 2, takže je jich asi opravdu hodně, když jsem stihla za 2 hodiny 2 nazbírat. Myslím si, že takový repelent se určitě v těchto dnech, pokud budete vyrážet někam mezi stromy nebo křoví, vyplatí, takže to je taková moje osobní nevyžádaná rada, pokud byste někam do přírody. Teď už ta slibovaná Charlie XCX a Rock Music. Hezké odpoledne.
1: On Air s Anitou Krauzovou.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

A teďka si poslechneme mnou avizovanou upoutávku na nový hudební pořad, který nahrazuje scénu s opakem disu. Formát Excalibur slibuje repovou hodinku v plné zbroji. Každé dva týdny čekejte příjezd karavany plné aktualit z bitevního pole, k tomu vybroušené rozhovory s hlavními hybateli i šedými eminencemi scény. Teď už ukázka pak hledejte na svých oblíbených podcastových aplikacích.

0: Pastýře na rádiu Wave.
1: What's up? Náš pořad Scéna s opakem disu se po 9 letech mění.
2: Nově přinášíme show Excalibur, kterou budete moct nejen poslouchat, ale taky sledovat.
3: Každé dva týdny nový díl, čerstvé informace ze světa rapu, rozhovory s vašimi oblíbenými Pokémony a taky speciály.
1: No a první díl letí do světa už 28.5.
2: A nově nás můžeš sledovat na Instagramu excalibur_radiowave.
1: In rytířství.

0: Vytrast.
1: Chuck Bell, rytíři.
0: My se jmenujeme Excalibur. Je potřeba říct, dneska tady máme našeho prvního oficiálního
1: prvního
0: hosta.
1: A to je Bane.
0: Yes, sir.
2: Děkuji za pozvání.
1: Čau, kámo.
0: Kdybys mohl kouzelným proutkem aktivovat nějakého spícího rapera, to ani nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
2: Opak, kde jsou, kámo. Ale fakt.
0: Máme tady na každého hosta takovou otázku. Chtěli bychom znát top 3 desky tvoje.
2: Hej, tak určitě All Time deska, to už jsem někde určitě říkal. Dizzy Rascal, Boy in the Corner, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších.
0: Nahrál bys raději do Maniac Type Beat nebo Refuse Type Beat?
2: Tyjo, nevím, asi radši Maniac Type Beat.
1: Yes.
0: Měl bys radši Trafiku pod oknem nebo Restauraci před kinem?
2: Trafiku pod oknem.
0: Yes. Já se ti možná rovnou zeptám, jestli vnímáš nějakou třeba svoji desku, že to byl ten zlomový moment, že jsi řekl prostě, hej, jdu si vydělávat prostě rapem, jakoby leave job.
2: S tímhle, s tou tvojí poslední větou, jdu si vydělávat rapem, tak to asi přišlo s ksichtem, no.
0: Jo.
2: Že to byly takový první koncerty jako za vejplatu a tak.

0: neexistují. Měním sebe, měním svoje vědomí.
1: Český rozhlas, rádiovej.

0: Moje hodně oblíbená rubrika, kterou mě naučil sledovat kolega Bořek Joura, a to je totiž na serveru Novinky sekce Cocktail. No a tam momentálně můžete vidět naprosto fenomenální video, který rozhodně doporučuji všem, kteří třeba nemají dobrý den, protože tohle vám lepší den udělá. Je tady jeden zloděj, který chtěl vykrást studentskou ubytovnu. Stalo se to ve Velké Británii v hrabství Nottinghamshire a v květnu to právě byla záležitost, kterou zveřejnili tamní policisté na svém webu. Teda k celé akci došlo už 13. prosince. Každopádně 34-letý Jack Higgins si nabral jídlo a pití a chtěl se prostě nepozorovaně vykrást z ubytovny. Jenomže narazil na neprostupné vchodové dveře. A protože nad dveřmi byla kamera, tak si to potom policisté a následně teda teďka i my mohli celý pustit. A prostě vy vidíte, že on nejdřív se teda snaží jakoby dveře otevřít. Potom do nich různě naráží, pak se třeba rozběhne a kope do nich, prostě strašně se snaží dostat ven. No nic, ale celou dobu tam je takový to tlačítko, který musíte zmáčknout, aby vám to zabzučilo a ty dveře se otevřely, ale on to tlačítko, a to tlačítko je skutečně přímo nad tou klikou, takže je úplně jako nepřehlédnutelný. Ale evidentně mu to vůbec nesepne, prostě mu to nedojde a fakt tam s těma dveřma bojuje a nevybojuje to, jo, tak to je jenom takový. Tak musím říct, že za mě teda video palec nahoru, velká paráda, to je myslím smolař týdne, měsíce, roku, teda velkej. Snail Mail a nebo taky Kreace a písnička Koberce sticha, to jsou vlny Rádia Wave. Jsme rádi, že jste s námi takhle v pátek o 16:30 odpoledne.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

Rekreace, koberec sticha na vlnách Rádia Wave krátce před 4:45. No já jsem slibovala nějaký ten tip do kina, tak Ďábel nosí Pradu ještě pořád běží v kinech. Ďábel nosí Pradu 2, takže pokud jste ještě neviděli a máte náladu na něco lehčího, tak asi tenhle ten žánr bude možná právě pro vás. Mandalorian a Grogu, další ze série příběhů, které nás zavedou trošku do sci-fi světa. Jestli jste ještě neviděli, tak příležitost pro ty z vás, kteří máte právě tenhle ten svět hodně rádi. Musím říct, že Star Wars byla záležitost, která si mě našla až v dospělém věku a pořád je to takový trošku jako, že se, ne že se znamujeme, ale pořád se tak trochu oťukáváme. Jsem fanoušek, ale úplně ne asi ten dřevní. Každopádně dřevní fanoušci se na internetu vyslovují docela negativně vůči tomuhle filmu. Nevím, nemůžu posoudit, ale myslím si, že úplně nejlepší je prostě zajít, pokud jste milovníci a udělat si vlastní názor. Za mě teda už jenom to, že v tom hraje Pedro Pascal, tak to nemůže být samozřejmě špatný. Sigourney Weaver, tak pardon, ale možná, že se můžu mýlit, takže určitě prostě a příležitost vidět právě momentálně v kinech. No a ještě záležitost česká, nový film režiséra Jana Svěráka, 5 švestek, tak pokud máte rádi český film, takovou oddechovku, troufám si říct, tak možná tenhle film je právě pro vás. Pokud by vás zajímala nějaká hlubší recenze, Pavel Sladký už k tomuhle filmu na iRozhlasu nějakým způsobem píše a reaguje, takže pokud byste chtěli, mrkněte na jeho Facebook a určitě naklikáte článek, dozvíte se více, třeba vás to naláká. Teď už Blady a Blondie.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Zdravím vás, 7 minut po 17. hodině vyladíte on air Radia Wave. V této hodince to bude hodně zajímavý, protože o 17:30 si pustíme skoro půlhodinový rozhovor, který vedla Tereza Havlínková s Katarzí, to protože jí vychází nový album a Katarzí je dost, myslím, upřímně a hodně zajímavě mluví o tom, jak deska vznikala a co jí vlastně vůbec vede k tomu, aby zpívala a tvořila, a myslím si, že to je hodně podařená záležitost, takže doufám, že zůstanete s námi a poslechnete si, protože to stojí za to. Do té doby to velo, anebo taky třeba Amélie Siba a Jan P. Muchov a písnička Fichtelberg, ale to až za pár minut. Teďka už tato velo a track I'm Your Girl Right. Máme 8 minut po 17. Dneska je pátek, 29. května. Květen se nám chýlí ke konci, začíná za chvíli červen a červen to je svátek dětí, tím to startuje, no a potom už to frčí, bude léto.

moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír na sobě nohu. Fear, enemy jsou mír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.

Vyhladím se pomocí mrože.

0: Když jsem se blížila k Českému rozhlasu, tak jsem ve zprávách slyšela, že na hradecké letiště přistály dvě stíhačky. Jedná se totiž o přípravu na aviatickou pouť, která se po docela dlouhé době vrací zpátky na letiště v Hradci Králové. Takže teďka už tam jsou dvě stíhačky německé Eurofighter Typhoon. Jsou to stíhačky takového opravdu jakože typu, kdy prostě se i laik dívá na stroje, který opravdu vzbuzují velký respekt. Jsou fakt krásný. Ještě když se na ně díváte otevřený, tak oni vypadají jako takový prostě tygři křížený s velkýma včelama, no prostě dobrý. Každopádně mluvili jsme před chvílí o těch hvězdných válkách, tak to spolu trochu souvisí. No nic, ale každopádně jedna ta stíhačka bude i v rámci aviatické pouti vystupovat, bude ukazovat nějaké manévry, ta druhá zůstane celou dobu na zemi. Obě dvě jsou součástí tygřích letek, což je mezinárodní asociace sdružující top letky v Evropě. Občas se tomu říká evropský Top Gun, což samozřejmě je takový úsměvný, ale je to moc hezký. No, takže pro hradecké letiště znamená přílet vojenské techniky samozřejmě taky zvýšenou pohotovost, to je jasná věc. No, ale každopádně brány pro veřejnost hradeckého letiště se otevřou v sobotu i v neděli v 9 hodin ráno a hlavní letový program potom odstartuje přesně v poledne. Aviatická pouť v Hradci Králové nás přivádí zpátky k našemu playlistu Lacoon, anebo třeba ještě v téhletý hodince mnou avizovaná Amélie Siba a Jan P. Muchov a už za malou chvíli velký rozhovor s Katarziou, protože ta si vydala nový album a povídala se s ní Tereza Havlínková. Už za malou chvilku.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
1: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, viďte.
0: Knižní jarmark Knihex, 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
1: A pomlázka asi jak když padá listí, viďte.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata. Ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Šárko, kde jsme zase nechali Lukáše?
4: On se zapomněl, on se zaposlouchal.
3: Je to dost pravděpodobný, ahoj.
4: Nazdar.
3: Dneska ve dvou? Ne, ve dvou ne.
4: Ne, máme hosta.
3: Máme hosta, jmenuje se Petr, ahoj.
5: Ahoj.
3: Představ se, odkud jsi, z jakého herního studia jsi a jak se jmenuješ celým jménem ideálně?
5: Ahoj, já jsem Petr Filipovič a jsem z herního studia Amanita Design.
3: Amanita, to mi něco říká, ty dělají nějaký hry.
4: No to snad není možné v pořadu o hrách.
3: Nemáme tě tady jen tak náhodou. Vy jste vydali hru, která měla hodně dlouhý vývoj, samozřejmě se na něj zeptáme hnedka v první otázce, jak to tak bývá, ta hra se jmenuje Phonopolis. Vychází vlastně v těchto dnech, kdy posloucháte tenhle ten quest, takže je to žhavá novinka. My si ji zrecenzujeme za týden, protože Lukáš je v plném hraní, takzvaně. A není to ten důvod, proč tady není. To není ten důvod.
4: Myslím, že jo, že je zaposlouchaný do absolutního tónu a nemůže odejít.
3: Vida, možná se tady dozvím ještě věci, které jako jsem ani nechtěl se dozvědět. Ale Petře, já se tě musím zeptat, co jsi dělal na Phonopolis, ať ty otázky správně směřujeme.
5: Jasně, jasně. No, tak jak všichni členové týmu jsem seděl na víc židlích, takže když to vemu z kraje, tak jsem vlastně jeden ze tří vlastně původních autorů, to jsem já, Eva Marková, moje vlastně žena, zároveň výtvarnice, a Ota Dostál, vlastně kamarád, spolužák z vysoké školy. Takže jsem vlastně jakoby spoluautor konceptu, potom jsem se podílel z velké části na scénáři, na game designu, když všechny tyhle věci byly zase ve spolupráci. A pak jsem vlastně dělal takové to ten finální vizuál, čili zpracování textur, svícení, postprodukce, materiály, věci tohle typu.
3: Když jsi říkal ten úplně prvotní nápad, že jsi u toho byl, tak co se psalo tehdy za rok? Jaká auta jezdila na ulici?
5: Obsazení Krymu. Takže 2014. No, to my jsme byli čerstvě po škole vlastně a takhle ve třech jsme přemýšleli, co budeme dělat dál. No, takže vlastně jsme vystudovaní animátoři a nějak jsme furt tak koketovali s těma hrama. Já a Ota jsme dělali hry na střední, ještě tak jakoby vlastně amatérsky, ale měli jsme nějakou zkušenost. A nějak nám přišlo, že prostě ten animák se tak strašně prolíná s tímto typem her a vlastně ta interaktivita nás jakoby lákala hodně. Zároveň jsme v tom viděli i poměrně rozumnější jako model, jak tu věc ufinancovat, tak aby jsme ji mohli dělat podle sebe a s čistým svědomím, že jsme do toho dali prostě to, co si to zaslouží. Tak jsme vlastně takhle zkusili hru. No.
3: 2014 je před 12 lety.
5: To byly první nápady úplně. No.
3: Ve chvíli, kdy to takhle řeknu, tak třeba Duke Nukem Forever měl za sebou 13 let jako vývoje. Jste někde v tomhletom hájemství. Stalker první měl za sebou 10 let vývoje, taky jste někde jako v tomhletom hájemství. Jaký je to pocit teď, když už si může říct, už to ze mě spadlo, už je to hotový?
5: Zvláštní, já si to ještě úplně neuvědomuju, tak napůl. Děje se to, že přijdu do práce a vlastně mám tak napůl práci, jakoby je to zvláštní.
3: Máš po releaseu takzvaně.
5: No.
4: Už se nemáš co vystřihovat konečně.
5: Nemám, no, ale to jsem už předal kolegovi stejně, takže to už jsem si na to našel lidi. Ale je to zvláštní, no, pořád se tak trochu adaptujem, ale zároveň už jsme dneska ráno diskutovali, co budeme dělat dál, tak je to fajn.
3: Můžeš už prozradit.
5: Sami nevíme ještě.
3: Šárko, pojďme nejdřív si říct, co to je Phonopolis, protože Amanita má za sebou různé adventurky, machinárium, třeba botanikulu a tak dál. Co je Phonopolis?
4: No, tím pádem tě asi moc nepřekvapí, že i Phonopolis by se asi v takových těch tradičních žánrových škatulkách dalo označit za adventuru klikací, možná i tahací v tomhletom případě. Je to trošku jako happy game, ale není to třeba jako Kriegs, žádná plošinovka, kde bys musel být třeba přesnej s načasováním. No nicméně ta unikátní audiovizuální věc je to, že je celá vyrobená z kartonu, který je potom nějakým docela složitým procesem zase naskenovaný a přivedený do digitální podoby. A já mám pocit, že jste si do sebe jako upletli jste si na sebe bič s tímhletím rozhodnutím, byť Petře?
5: My jsme si na sebe upletli bič ve spoustě věcí, ale paradoxně tohle ten největší bič není, protože
4: není.
5: Ono se to zdá, ono je to sice jako papírový, Ale to není ta zásadní pracnost v té věci. Jakoby, jo. Ono vlastně to je způsob, jak se dostat k texturám. Jo, že vlastně my jsme si vytvořili vždycky jakoby šablony podle už vlastně vymodelovaných levelů ve 3D a ty jsme potom vlastně nalepili na papír, nabarvili a vlastně brusným papírem tomu udělali takovou jako patinku a ty vlastně kartony vyfotili a použili to jako vlastně náhradu té původní pracovní textury. Takže to je vlastně způsob, jak se dostat nějakému jakoby základu papírovému, který pak je jakoby taková jako pojistka, že na tom počítači to neujede někam jinam. Ale vlastně jako tohle to paradoxně není úplně ten důvod, proč to tak trvalo. Jo? Jakoby, samozřejmě dá se to dělat jednodušeji, o tom žádná. Už jenom proto, že ten papír právě dává nějaké třeba měřítko. Jo? Je to takový vlastně příslip, který si na začátku dáte, jako takový vlastně jako mantinely určité. A v těch se musíte držet a nesmíte uhnout ani opít. Takže nejde udělat to, že nějaký aset třeba zvětšíte na dvojnásobek, zmenšíte na půlku, to je hned vidět. Takže všechny věci se dělaly hodně jako custom pro daný level.
3: A co bylo teda, když jsi řekl, že tohle nebylo to nejhorší, tak co teda bylo to nejhorší?
5: No to nejhorší, ono samozřejmě ten vývoj se rozjížděl trochu pomalu, my jsme nějakou dobu neměli programátora, pak vlastně Kuba Dvorský nám pomohl se na programátora, takže vlastně se začalo trošičku jakoby něco dít, ale my jsme po něm chtěli na začátku ještě všelijaké extra, jakoby takové fíčurky všelijaké, jak má fungovat grafika, jo, a prostě pořád jsme po něm něco chtěli, nějaké úpravy, takže poměrně dost dlouho trvalo, než jsme se dostali k nějakým hratelným prototypům, což zase trošičku brzdilo game design, jo. My jsme chtěli samozřejmě ten game design vymýšlet trošku s nějakým kontaktem, jak se to hraje, jo, a vlastně celé to bylo v tomto, ten začátek byl poměrně dost pomalý. Ale samozřejmě ten hlavní důvod, proč to trvalo hodně dlouho, je to, že tam není recyklace de facto vůbec v té hře. Jo. Každý asset je použitý v jednom levelu, to se týká jak animací, tak grafiky, tak i programování, protože když to tak člověk veme, tak ono je to vlastně nějakých 30 malých her v jedné. Všude je jiná mechanika, ovládání se mění, to je prostě potíž tady těch adventur, že vlastně děláte spoustu her jakoby na novo v každém levelu. Jo. Takže není to ten jeden jednotící systém, ale je to roztříštěný a to samozřejmě znamená spoustu práce, byť ta hra se jeví vlastně jednoduše ve spoustě ohledů.
3: V rámci videoher už to není poprvé, co vidíme papír převedený jako do videoherní podoby. Za všechny můžeme jmenovat třeba papeturu polskou, můžeme jmenovat třeba i papetír v rámci her na PlayStation 3. Z těchto těch jako rukodělných her samozřejmě nejvíc vyčnívá třeba Neverhood z roku 96, který byl zase z modelíny, respektive z plastelíny, ne úplně z modelíny. Ale rozhodně se nedá říct, že byste měli jako nějakou přehnanou konkurenci jako v tomhletom žánru. To spíš jako možná bych hledal konkurenci v žánru obecně adventur nebo menších hříček, ve kterých nejde úplně o to jako být přesný na reflexi a tak, ale spíš jako přijít na to, co se po mně chce a nějak to jako splnit. Když říkáš, že máte 30 her v jedné, jak jste bojovali v úvozovce, já si to představu jako boj, teda možná mi řekne, že to boj vůbec nebyl, jak jste bojovali s tím, že v podstatě jako žádná z těch her nemůže být jako příliš dobrá v úvozovkách, protože jako pak se u ní hráč jako sekne a pak si říká, a ta další už tak dobrá není.
5: Tohle se děje vždycky. Vidíme to i na recenzích. Prostě každý má rád, nějaký puzzle se mu líbí a logicky nějaký míň. Potíž je v tom, že každý to napíše o jiných jakoby puzzlech. Jo. Takže jako já taky samozřejmě vím, že některé části té hry jsou silnější. Někde jsme to chtěli i tomu hráči dát trošku víc zadarmo, jo, protože dát mu tam samé komplexní puzzle za sebou, to by bylo taky jako trápení. Jo. Takže to je těžko, no. Jako já myslím, že z toho žánru vždycky tenhle ten druh určité nevyrovnanosti vlastně plyne, i když jsme se snažili, aby se lidi třeba jen zasekávali. Stane se a každému jinde.
3: Relativně nedávno jsme tady měli takovou tu záležitost UFO 50, ve které

0: si i těžko loučí ve chvíli, kdy jak už máš hotovo vlastně na tom levelu, dejme tomu, a řekneš si, dobrý, tak tohle máme. A co kdyby jsme použili ještě tohle jako do levelu číslo 17?
1: Ono by to moc nešlo, protože ještě jsme vlastně zvolili i takový přístup, že jsme chtěli udržet takovou určitou ve velkých uvozovkách filmovost v tom obraze, čili že se vlastně mění úhly kamery, mění se měřítka a tak dále. Takže ono vlastně, i kdyby jsme jo chtěli, tak tu recyklaci bychom tam těžko dostávali. Jediné samozřejmě, kde se ty asety používají víckrát, tak jsou jakoby ty ulice, které to jako propojujou. Tam samozřejmě to hráč vidí několikrát za sebou. Ale v těch samotných puzzlech moc není způsob, i kdyby jsme stokrát chtěli.
0: Kromě toho, že ta hra má velmi výraznou vizuální stránku, tak má i velmi výraznou audio stránku. Jak tohle to vlastně jako pro vás, protože vy jste animátoři, tak jakým způsobem to pro vás jako hraje dohromady? Že zaměřovali jste se na to úplně od začátku, že jako tam byla ta hudba důležitá, nebo ta hudba přišla až později?
1: Ona byla důležitá už vlastně od začátku i skrze ten příběh, protože tam vlastně je ta zpěvačka, že, která je vlastně jakoby takový jako ústřední motiv a ta její píseň, takže proto byla důležitá. Věděli jsme, že i hudba a zvuk bude důležitý už jenom prostě proto, že to je Fonopolis, jakože to město zvuků, takže od začátku se počítalo, že tam musí být ten jako zvukově hudební koncept velmi jakoby jasný. A jinak samozřejmě takhle v tom běžném jako vývoji, samozřejmě pro mě je zvuk a hudba vždycky velká radost, protože oni vlastně kluci, jak jsou oddělení, vlastně Matouš Godík s Floexem, tak vlastně pro mě jsou to super věci, které přichází a já se o ně skoro nemusím starat. My se na něčem domluvíme a vidím parádní výsledek a vlastně je to vždycky vlastně jako vlastně to potěší.
0: Co je pro tebe v tuhle chvíli, když jsi jako autorem té hry, jedním z autorů té hry, co je pro tebe jako nejvíc naplňující část pro hraní v rámci Fonopolis?
1: Jako co mně přijde, jakoby, že je herně jakože nejlepší?
0: Buď nejlíp funguje, nebo ty to máš nejradši, anebo naopak jako je třeba ono, nějaký jako ten malý vzadu, který jako si nikdo ho nevšíma, ale ty ho máš nejradši.
2: Takzvaně nesmíš říct vozičky.
1: Ne, vozičky jsou nakonec v pohodě, oni chudáci vozičky, ty to odskákali. Ale to byl takový testovací level, jo? Tam se zkoušely technologie. Těžko říct, já si myslím, že jako v celku dobře funguje Dungeon, jakoby puzzle a v celku dobře funguje.
0: Klidně vysvětli pro zatím nehráče papetury Fonopolis.
1: Jasně. Je to jeden z levelů poměrně na začátku a tam si myslím, že se nám povedlo poměrně dost vyvážit jakoby nějaké jakoby ovládání, tam je dům, kde se šoupe z patry a může se tam všelijak jakoby vlastně třeba zhodit toho panáčka, když mu člověk předposune patro, tím ho zhodí, jo. Je to takové vlastně, myslím si, že poměrně vtipné, jako jsou tam takové jakoby gegy a vidím i jakoby na lidech, že ten level jim poměrně jakoby sedí. Potom já osobně mám třeba poměrně rád ty ulice, protože je to zas takový svět, kde jsme si tak jako doplnili takový jakoby obsah pro takovou jako exploraci. Oni nejsou důležité samozřejmě pro hraní toho příběhu, tam to může hráč, když chce proletět, ale já to mám rád, že jsme se to tam tak jako zabydleli a je to vlastně takové to město, tak jak jsme si ho představovali. No, co mám ještě rád? Pak mám rád třeba i třeba hodně některé cutscény, které se mi líbí, jak je třeba jako Kuba Soldán naanimoval. Třeba je ten rozhovor s těmi třemi staříky hned na začátku, vlastně kdy Felix na takovou jako pozvánku je pozvaný do takového tajemného konspiračního bytu, kde jsou takový vyznavači starodoby a on tam s nima jakoby mluví, tak to si myslím, že je animačně hezký moment třeba.
0: Co byly vaše inspirační zdroje? Předpokládám, že něco se ti líbí, něco se líbí i tvým spoluautorům a spoluautorce. Tak co je pro vás jako vlastně něco, čím se to propojuje? Něco, co je vlastně pro vás jako nějaká taková ta červená nit, která se jako vyne nejen jako tím, jak vypadá Fonopolis, ale tím, jak vy přemýšlíte, jakým způsobem vy vlastně byste rádi, aby něco vypadalo to, co tvoříte?
1: No, v tomhle tom jeden z těch zdrojů jsou i starší hry od Amanity, protože vlastně jak jako Kuba Dvorský a vlastně lidi kolem něj jsou o něco starší, tak když vyšlo Machinarium, tak my jsme byli na vysoké, takže pro nás to byl takový vzor, kdy jsme si říkali, jo, jako tohle je ono, tohle je prostě super hezká věc, má to nějaké svoje místo na trhu, jo, jakoby v našich očích byli oni ti, co to jako dali, jo, jakoby úplně na 100%, protože jinak samozřejmě člověk jako zvažoval všelijaké bolestivé kompromisy, co bude muset jak dělat. Takže určitě Machinarium je jedním jakoby z těch vlivů a jinak čistě jakoby co se Fonopolisu týče, tak je to vlastně naše nějaká záliba v meziválečném období, vlastně v období jakoby avantgardy a celkově v té době. Já vlastně mám docela rád jakoby historii.

0: Takže mě se na té době líbí, jak vlastně to lidstvo tak jakoby třeštilo, jak vlastně po té první světové válce odmítlo tu tradici, že jo, a prostě všecko znovu a vytvoříme nového člověka a tady máme nové radikální umělecké směry, které se vlastně prolínaly i vlastně jako s politikou, jo, jakoby bylo to takové jako období takového kvasu a takových jako srážek, takových ideologií, takže to byl určitě inspirační zdroj pro Phonopolis a v tom výtvarném umění to byl právě třeba ruský konstruktivismus, futurismus, což byly právě ty směry, které přetékaly i do těch světonázorů. Tak...
1: Tyhle ty věci, které teďko zmiňuješ, tak jsou vlastně dost neobvyklé, nejen jako v rámci her tam vůbec, tak tam se s tím prakticky nesetkáváme. Šárko, klidně mě opravdu si ti teďka vytanula na mysl.
2: Nevybavuju si žádnou jinou, nebo jako z inspiraci Orwellem tak nějak zběžně bychom asi našli i ve hrách, ale konstruktivismem ani retrofuturismem až tolik dá. No.
1: Možná maličko mě napadlo Pathologic, když tam je to trochu z jiného úhlu pohledu.
2: To je jiný úhel pohledu.
1: A tadyhle tyhle ty inspirační zdroje prostě se neobjevují. A nejen jako v rámci těch herek jsme zmínili, ale neobjevují se ani v rámci soudobé literatury, soudobých jako filmů, soudobé, dejme tomu, jako toho, co prosakuje do mainstreamu, řekněme. Ale Phonopolis je mainstream. Phonopolis jako si dává za cíl jako nebýt jako takovým tím artovým filmem ve 21:30 na ČT2, ale jako vaší ambicí je samozřejmě to jako dát co nejvíc lidem, aby si to co nejvíc lidí zahrálo. Museli jste z něčeho slevit? Museli jste jako někde ubrat vlastně?
0: Asi jsme ubrat nemuseli, ani nás tomu nikdo nějak jako neponoukal. Byli jsme si samozřejmě vědomí, že nemůžeme úplně ulítnout někam úplně jakoby za hranice, jo, ale v podstatě my jsme to chtěli udělat jakoby grotesku, čili ono to téma je závažné, ty inspirační zdroje jsou jakoby, jo, ono je to až někdy velkohubé říkat, že to je inspirační zdroj, jo, protože přece jenom je to někde jinde, jo. Ale prostě je to nějaký základ, ze kterého jsme vycházeli a pak jsme to vlastně přetvořili do takového vlastně velmi, dá se říct, asi i v celku poměrně jednoduchého příběhu, něčeho, co má bavit, něčeho, co má být vtipné, snažíme se tam na konci vlastně přijít s nějakým trošku takovým dloubancem, malinkým, jo, ale jako je to groteska, měla by být, jakoby.
1: Zároveň hry o Tamanety jsou známé tím, že vlastně nepotřebují vůbec žádný text, nepotřebují vůbec žádnou mluvu, že si vystačí buď z výrazy, nebo jako s nějakými citoslovci, tak tady předpokládám, ten inspirační zdroj byl taky jako vlastně, že ten univerzální nástroj, jakým způsobem budete komunikovat s hráčem, je ta jednak hudba a vizuální stránka.
0: Je to samozřejmě dominantní, ale došli jsme k závěru, že ten příběh je jakoby tou pantomimickou animací, kterou běžně Amanita používá, jakoby nezdělitelný. Že vlastně my jsme se opravdu dostali do stavu, jsme si říkali, tam prostě musí být vypravěč, protože ten příběh je, on není tak, že jo, poetický, jo, když si vezmeme Samorost a Machinarium, jo, on je to hodně, ten příběh je poměrně taky jakoby jednoduchý a má spoustu odboček, ten svět je bohatý, propracovaný, ale je jakoby takhle sdělitelný, když to ten náš příběh je přece jenom trošku o takových jako konstruktech, které se vlastně říct musí. Quest.
1: Na rádiu Wave. Jedna věc, co se Phonopolis týče, tak asi na to dostáváš otázky jako taky docela často. Je ta ekonomická realita v rámci Phonopolis, protože přece jenom 14 let, nebo 12 let teda, je docela dost na to, aby jakoby vlastně člověk čekal, že se mu to jakoby vrátí ve 100%, nebo že se mu to vrátí okamžitě, dejme tomu. Jaká vlastně byla jako ta ekonomická realita toho té tvorby? Že kolik velký byl tým, kolik lidí na tom vlastně celou dobu dělalo full time a tak dále. Ptám se na to proto, že vlastně ve chvíli, kdy člověk si Phonopolis zahraje, tak vlastně vidí jako menší hru, která vlastně jako uplyne během nějakých jako pár hodinek a mám hotovo a vlastně nemusím to teoreticky, když se mi to nelíbilo hodně, nemusím to už hrát nikdy znova. Tak vlastně ve chvíli, kdy mám takovouhle hru, kterou jako mám jednou dohranu a tím je trošku přeháním, ale řečeno vše, tak jak vlastně jako se na to dívat z pohledu jako ekonomiky a toho jako bohužel herního biznisu, s důrazem na slovo biznisu.
0: Jasně, no já přes tohle úplně jakoby nejsem, ale můžu říct jedině nějaký svůj asi relativně ohraničený pohled. Začali jsme ve třech, poměrně dlouhou dobu jsme fungovali ve čtyřech a vlastně pak se ten tým rozrůstal na 9. Kdy vlastně přibyl ještě jeden programátor, ještě jeden animátor navíc, pak ještě jeden animátor, takže nakonec animovali dva lidi, pak hudebník a zvukář A teď ke konci se ještě přidali samozřejmě lidi z Amanity, kteří jsou tak jako kdyby pro všechny projekty čistě před tím releasem. No, jinak samozřejmě těch 12 let, ono pod Amanitou je to 10, jo, takže tam byl takový opravdu začátek, který byl takový hodně, hodně pozvolný, ale i to je samozřejmě dost. No a já nevím, ono samozřejmě hned se to nezaplatí, ale Kuba Dvorský říká, já mu to věřím, že se to jednoho dne zaplatí, já si to myslím taky.
1: Ve chvíli, kdy jste měli spoustu věcí, které byly tvořeny pro tuhletu úroveň, pro tuhletu čas, pro tato vlastně nějakou jako pasáž, tak kde to je? Kam jste to dali?
0: Poskládané v krabicích.
2: Nemáte to vystavený ještě v kanclu?
0: Ne, my jsme to nelepili, tam nebyl důvod. Takže to jsou hromady papírů, které byly nachystané na focení a když jsme to vyfotili, tak nás to přestalo zajímat. Ale tak teoreticky to slepit jde, no.
1: Takže by mohla vzniknout nějaká třeba výstava, průchod Fonopolis?
2: Může vydržet dioráma.
0: Mm-hmm. No. Mm-hmm. Jako něco málo slepené je, ale je to relativně málo teda.
1: Narážím samozřejmě na to, že v rámci her od Amanity to nekončí jenom těmi hrami, že často se jako vlastně ta hra buď jako přetransformuje do toho, že například u Botanikuly, že vlastně je možná i do jisté míry známější ten soundtrack vlastně v rámci té hry, tak tady na první dobrou mě jakožto hráče by mohlo napadnout, tak já bych se rád podíval do toho města přímo. Chtěl bych vidět vlastně ty kulisy z toho, jak se to tvořilo. Je to něco, s čím si hrajete, že vlastně byste jako Fonopolis převedli i do jiného média, než jenom do herní podoby?
0: Mě to láká, já bych samozřejmě některé ty kulisy slepit chtěl, ale ono tím, že je to uděláno jako herní aset, tak to nebude úplně, jak kdybych si
1: jasně, musel by se něco dodělat.
0: Musí se, jako chce to nějakou péči, ale jako rád bych to udělal. Snad na to nějaký čas někde seženu.
1: No a taková jako možná návodná otázka, jo, ale tak vy jste začali u filmu. Co kdybyste jako se vrátili vlastně k filmu?
0: To je složitý. No, já nevím, já bych u těch her zůstal. Ono samozřejmě, jakožto animátor, vidím výhody i filmu čistě z pozice animátora, který je samozřejmě pro toho animátora svobodnější. Ale zároveň vlastně tady po té desetileté zkušenosti s hrama nějak už bych u nich zůstal, protože je to vlastně nějak jako dobrodružnější. Vlastně ten vývoj je mnohem komplexnější, je to dobrodružné v tom, že vždycky, když před to posadíme jiného hráče, tak reaguje jinak a film je, jak je hotový, tak je hotový, ale ta hra je prostě jak kdyby živější, ten svět musí být v určitém smyslu propracovanější, příběhy jsou většinou vlastně malinko chudší, není tomu tak vždycky, ale toho prostoru je míň, ale já už bych neměnil.
1: Vy jste celý ten vývoj dokumentovali, vlastně vznikl takový dokument o vývoji Fonopolis. Co pro tebe byl nejtěžší moment? Byl tam nějaký vůbec moment, kdy jsi řekl, já na to kašlu, už to dělat nebudu?
0: Ne, nebyl, protože na to jsme se nemohli vykašlat. To nebyla vůbec jako alternativa přípustná. Takže samozřejmě takové trošku momenty nahoru dolů tam jsou. Jo, no samozřejmě pro mě a pro Evu to bylo taky náročné, protože ještě jak si vlastně musíme v té práci podělit. Teď se nám během vývoje narodili vlastně dvě děti, takže opravdu to byl teda jako fofr velký. Takže spíš jako ono nešlo o ten projekt, ale o nějakou třeba únavu. Jo, když už člověk byl opravdu unavený, pak to má nějaké chronické, nějaké rýmy a furt něco. Jo, jako spíš takhle se to podepisovalo, ale že bych jako žehral na tu práci jako takovou, to se mně nikdy nestalo. Ale to je moje věc, já nevím, jak ostatní členové týmu možná by se rozpovídali, ale já to mám takhle.
1: No a ten nejlepší moment?
0: Nejlepší jako super moment byl samozřejmě první super moment, když jsme našli výtvarnou, když jsme si řekli, jo, takhle to bude vypadat, když jsme viděli, že na to lidi reagují, na to výtvarno, když jsme s tím přišli třeba za Kubou a on řekl, jo, to mě zajímá, tak pojďte jakoby k nám. To byl samozřejmě úplně skvělý moment, protože jsme věděli, že vlastně to, co jsme chtěli po té vysoké, tak máme a teď je to na nás to udělat jako dobře a máme na to nejlepší podmínky, jaké jsme si kdy mohli představit. Další super moment byl, no, řekl bych asi vydání dema, protože se nic nepokazilo. Jo, jakoby viděli jsme, že to technicky drží pohromadě, reakce na to byly dobré, lidi to chápali tak, jak jsme si přáli v drtivé většině případů. No a teď by mohl být snad taky super moment, ale ještě jsem to nestrávil úplně, takže uvidíme.
2: Já bych se ještě vrátila k tomu, když jste konečně našli výtvarno, takže existovaly nějaký verze Fonopolis, které třeba nebyly z toho kartonu?
0: že to bude jako papírový, to jsme chtěli od začátku, ale ty přístupy se měnily. My jsme původně, jestli vzpomínáte na hru Luminosity, tak oni používali jakoby focené kulisy, vlastně obrovské, že jo, to mělo 3 metry na výšku třeba, že jo, nebo 2. A oni vlastně fotili sekvence, že jo, jakoby tam byl pohyb kamery dělaný jako focenýma sekvencema, což samozřejmě vypadalo skvěle. Takže my první pokusy jsme dělali jakoby takhle a vkládali jsme do toho jakoby realistické 3D prvky, jakoby, ale hodně jakoby náročně svícené, což zase znamenalo nějaké technické omezení, na jaké zařízení by to šlo, na jaké zařízení by to nešlo a kdesi cosi. Ale hlavně jsme zjistili, že to není rozumný přístup kvůli interaktivitě. Prostě ta sekvence je tak těžkopádná věc a můžete mít jeden wow moment, kdy prostě se kamera pohne a řeknete si, ježiš, to vypadá skvěle. A pak hledíte hodinu do nějakého prostě puzzlu a tam chodí mrňavej panáček, který ještě třeba se i může stát, že do toho prostředí nesedí. Takže jsme to celé vlastně překopali, že jsme to převedli právě do 3D engineu, kde prostě ty interaktivní prvky můžou být na sobě jakkoliv nezávislé, ten obraz se skládá, že jo, až prostě jakoby v tom engineu, takže to byl hlavní zásadní jakoby rozdíl. Plus jsme vlastně přišli ještě s tím, že původně to měly být jako papírové modely, ale bez těch linek, nebyly tak jako grafické. A my jsme zjistili, že máme poměrně málo pod kontrolou jakoby detaily. Jo, my jsme někde chtěli třeba detail, aby byl dobře vidět, a on nebyl dobře viditelný. A bylo to takové jako trošičku takové jako nepohodlné. Tak jsme se nakonec rozhodli, jak vlastně Eva dělala takové grafické návrhy právě z těch linek, že jo, vždycky prostě to tam je nasekaný. Tak jsme kdyby tohle namapovali na ty 3D objekty. Řekli jsme si, že to je takový jako dobrý mix mezi tím prostorovým a tím vlastně grafickým, jakoby plošným, jo, s těma rastrama a linkama a tak.
1: Když jsme se tady bavili o tom, že jste jakoby hrou, která vychází pod Amanitou, tak jak moc jste vlastně někdy v myšlenkách se snažili odklonit od toho, abyste byli jako takovým tím jako hráčem Joe hráč prostě, považovaný za další hru od Amanity. Jakým způsobem jste vlastně chtěli jako do toho přinést něco vlastního? Protože vy jste začali jakoby na vlastní pěst a až teprve potom jste se přidali vlastně k Amanitě. Tak co je vlastně jako na tomto nejvíc z vás? Co je to nejvíc vaše? Kromě teda té jako normální odpovědi, kterou asi čekám, což je ta grafická stránka.
0: Jasný, ten námět a vizuál, ten jakoby byl náš, byť fakt musím poděkovat ještě jednou Kubovi, který opravdu se nám hodně věnoval a ve spoustě věcí, jakoby z jeho zkušeností by to jakoby nešlo, jo, zvlášť třeba v game designu. Takže tam nějaký jeho otisk bude, byť on to dělal vždycky tak jakoby s citem, jo, že v podstatě, když viděl, že potřebujeme někde dobrou radu, tak nám ji dal. Co bylo ještě naše, no třeba to, že jsme nechtěli, aby to byla taková ta adventura, kde člověk provozuje nějaký velký pixel hunting, takže jsme tam dali ty terčíky a ty ampliony. Chtěli jsme mít jakoby jasně označené interaktivní prvky, aby člověk nehledal, ale aby kombinoval. Jakoby. Takže to bylo jakoby takové poměrně naše jako jasné rozhodnutí. Další bylo, že nechceme bloudit nikde po víc obrazovkách, což já nemám třeba v adventurách rád, když mám pocit, že jsem někde něco minul a teď nevím co a teď těch obrazovek je na mě moc a grafika je krásná, ale já nevím, kde jsem co přehlídnul, takže jsme to udělali takhle, ono je to svým způsobem taky jako by možná těžkopádné, ale je to obrazovka za obrazovkou vlastně lineárně, kdy se ta hlavní postava nemá kam hnout, ale na druhou stranu je tam ta jistota, že všecko, co potřebuji vidět, tak vidím, mám to označené a vlastně nějak jakoby kombinuju.
1: V rámci toho, co, s čím jste začali, tak mě vlastně zajímá to, co ses naučil v rámci jako to celých těch 12 let. Že ty si do toho vlastně jako přišel trošku jako nepopsaný lid. Ty si na začátku hnedka zmiňoval, že jste už jako měli nějaké jako tvůrčí pokusy vlastně v rámci jako amatérské tvorby. Ale co pro tebe bylo největším překvapením v rámci jako skutečně té hardcore herní výroby, jakože co vlastně bylo úplně jako nejdál od toho, co jsi vlastně představoval od té skutečnosti.
0: Jasně, no my jsme přišli jako relativně asi nějakým způsobem zkušení animátoři, výtvarníci, takže třeba i jsme za začátku to brali hodně animačně, že třeba ty první levely byly hodně animované a pak jsme ty animace třeba zkrátili někdy, protože jsme vlastně říkali, ten hráč čeká strašně dlouho, než ten panák, on to sice udělá hezky, ale nebude čekat 5 vteřin, protože se unudí k smrti. Nebo třeba si pamatuju, jak náš animátor Kuba, jsme mu řekli, hele, udělej tady nějakou idle animaci prostě. A on jich udělal 5. Hrozně hezký. Já říkám, no ale ono je to nepřehledný. My vlastně musíme občas ukázat ten podvozek té věci, že když je idle animace, tak to nic neznamená, že jo, jakoby, jo, protože oni byli tak hezky udělané, že hráče mohl vnímat, že mají význam, jo, jakoby. Takže vlastně naučit se trošičku, co je důležité, co není důležité. Celkově v podstatě, když vidím ten dokument, jak tam třeba ukazují dole ve sklepě ty plány, jak jsme to dělali, tak jsme byli v podstatě jako naivní, jo, ve spoustě věcí. Takže v podstatě jako myslím si, že nějaký jako se nám zlepšil takový jakoby odhad, protože prostě ono je to těžký v tom, že vlastně člověk ty zkušenosti získává po tom, co absolvuje celý proces. Za pochodu jich moc nezíská, anebo už to má natolik rozjeté, že už to nezmění. A v podstatě ta zpětná vazba přichází až s tou hotovou věcí, což pokud ty věci trvají roky, tak to je na takové etapy. Takže doufám, že jsme poučenější teď aspoň trochu. No.
1: Označil by ses za naivního vývojáře v tuhle chvíli? Naivního ve smyslu toho, že vlastně do další hry, ať už bude jakákoliv, by zase šel jakoby v rámci toho, že chceš udělat něco jako na začátku, když jste začali dělat Phonopolis, anebo teďko už máš jakoby, tohle to nepůjde, to vím, že nepůjde, tak to radši zavrhnu rovnou a neprozkoumám vlastně tu cestu, kterou bych mohl prozkoumat, kdybych se ocitl před 12 lety a měl znova možnost jako udělat buď Phonopolis, nebo něco jiného.
0: Já si musím tu naivitu zase trošku naučit teď, až bych řekl, jako protože samozřejmě na tom začátku je dobré být vlastně jako nezavírat si žádné cestičky. Jo, takže jde o to si rozmyslet, kdy tam tu zkušenost pustit, ale určitě teďka je dobré mít otevřenou hlavu a neomezovat se věcma, které jsou až třeba desáté v řadě. Ale samozřejmě ta zkušenost tam vždycky bude nějak jakoby promlouvat, ale po takovém tom dokončování Phonopolisu, kdy to je opravdu taková ta systematická práce a tady je bug a tohle to lidi nechápou, to musíme změnit. Kdy to je opravdu velmi jako všecko systematický už a dokončování a tak, tak se musíme trošku přepnout zase do jiné nálady a nebát se to zase trošku jako napálit ty věci. No.
1: Ten proces tvorby Phonopolis, tak byl vlastně spousta zkoušek, spousta jako tohle to půjde, tohle nepůjde, když nám to nepůjde, jak to budeme dělat vlastně. Kdy byla ta nejtěžší chvíle ve smyslu technickým, kdy jste si vlastně řekli, musíme to celý předělat, nebo musíme to celý udělat tohle tu část úplně komplet znova, protože nám to vůbec nefunguje. Tak co byla ta nejtěžší technická chvíle?
0: To se nestalo nikdy, že bychom něco úplně překopali. Jo, tam to bylo na začátku třeba s tím vizuálem, tam ještě byl prostor dělat změny, ale v podstatě nikdy se nestalo, že by se řeklo, tenhle ten puzzle je úplně na prd a půjde pryč. Jo. To se vlastně nestalo. Co se dělo, tak u některých puzzlů se ukázalo, že jsou příliš třeba složité nebo překombinované. Takže jsme je jakoby napřimovali. Jo? Že jsme třeba si řekli, tak třeba tenhle ten prvek nedáme interaktivní úplně od začátku, necháme hráče dojít do nějakého bodu a až pak moc přístupníme. Jo? Že jsme v podstatě museli ty věci spíš jakoby zjednodušovat nebo občas poupravit, aby byly srozumitelnější nebo návodnější v určitém aspektu. Což je samozřejmě blbá práce, je to práce navíc, protože se to musí vždycky celé trošku rozmontovat a smontovat zase celý trochu jako znovu. Ale jako skutečně, že by šlo něco úplně do koše, to ne. My jsme pak dělali prototypy na některé puzzly, kde to šlo, tak tam to hodně pomáhalo, protože člověk dokáže přece jenom, jak to musí celé vlastně v té hlavě prokalkulovat ten level, jak on bude fungovat, tak ten prototyp mu tu hlavu trošku jako odlehčí, jo, že si snáš představí ty kombinace, které budou nastávat. Jo, jakoby. Takže to je samozřejmě jako dobrý postup. No.
1: Byl pro vás v nějakém ohledu, a teď skutečně jako necílím na nic jako konkrétního, ale byl pro vás v nějakém ohledu okolní herní svět inspirací v rámci jako Phonopolis, že vlastně jste viděli něco v průběhu těch 12 let, co jste si řekli, tyjo, to je super, to tam musíme mít. Nebo naopak, že jste si řekli, aha, tyhle to vypadalo skvěle, ale vůbec jim to nefungovalo, to musíme vyndat.
0: Jako samozřejmě, že něco vypadá skvěle, to jsme si říkali, úplně jsme to nebrali, takže bychom to přímo chtěli jako takhle zapracovat, ale samozřejmě, co se týče ovládání, tak nevím, třeba Metamorfabet, taková drobnost, jestli si to vybavujete, kde se hodně jakoby tahá, jo, taková dětská věc, jako na abecedu, to je určitě super věc, co se týče ovládání, nebo třeba, já nevím, myslím, Gnok se to jmenuje, že jo, takové máte takové záhadné krabičky, jakoby, které si tak jako všelijak otvíráte, tak to byly takové jako inspirace, co se ovládání týče, byť samozřejmě to jsou tak zase my tam máme tu stop motion animaci, takže u nás je to ovládání trošku takové jako tuší, jo, a takhle, ale určitě tohle inspirace byla.
1: No a nemůžu se nezeptat na věc, právě tu, na tu stopoušovou animaci, co jsi teďko zmínil. S tím v Česku, nebo Československu, máme docela dost jako silnou historii, že to je jako něco,
3: tradici, co... Jardo, tradici.
1: Ano, máme i tradici, i tyhle ty věci tady máme. Ale to je něco, co tady prostě jako je, co tady je zakořeněný. Takže já chápu, že to není jakoby česká hra pro českého hráče primárně, ale že to jako v Česku jako velmi může rezonovat z tohoto pohledu, ne? Je to jenom můj dojem, nebo to je něco, co jste jako vnímali taky v průběhu těch let?
0: Těžko říct, ono samozřejmě jako nějakým způsobem známe, to je leckde, ale u nás možná přece jen víc, že přece jenom u nás i ty dětské animáky a tak byly malinko jinší než třeba, já nevím, na západě, to jako určitě, ale ona je to vlastně trošku věc jakoby estetiky, ta stop motion animace, no, my jsme to tak brali, protože jsme to vlastně chtěli jakoby co nejvíc odpočítačovět, jakoby ten vizuál, aby byl co nejméně takhle technicistní. A pokud bychom tam dali ty jako full frame 3D animace, tak ten pohyb je natolik plynulý a hladký, že to by tam strašně nesedělo. Takže my jsme chtěli schválně ten limitovaný frame rate, což je mimochodem technicky docela oříšek, to dostat teda z Unity tohle. A vlastně na to jsme dali animované textury, takže tam ještě co frame se mění textura, aby ta postava jakoby mžila. A tím se vlastně tak jako trošku jako poličťuje, působí jakoby živějíc a zároveň jakoby znepřesňuje, což je jak kdyby kýžený efekt, aby to trošku tu stop motion animaci připomínalo.
1: Na co se těšíš? Co hráči objeví, až si konečně teda Phonopolis zahrajou? Co je vlastně to, jako, u čeho si říkáš, já se těším, až půjdu na nějaký diskuzní fórum nebo do nějaký recenze a tam uvidím, jo, tohodle si někdo všiml.
0: No, jako je to super, když člověk si v recenzích přečte něco, co ten člověk pochopí tak, jak jsme to mysleli. To je jako skvělý. Samozřejmě ne každému to sedne, je to dost specifický žánr. Jo, vůbec jako říká se logické hry, ona vlastně to úplně čistá logika není, že ona je to taková autorská logika a někdo s tím jde a někomu je to cizí. Ale pokud vidím, že to někomu jakoby sedlo, a teď v tom vlastně přečte to, co jsme tam chtěli mít, nebo že někdo vnímá nějaké, já nevím, třeba narážky trošku na něco. Teď dokonce jsem četl nějakou recenzi od někoho z Číny, kdo zmiňoval Švejka. A že vlastně mu to připomíná Švejka, což jsem jako teda hleděl. Jako.
2: To jsem netušila, ale že v Číně je taková velká fanouškovská základna Švejka.
1: Švejkovská klika.
0: Já jsem slyšel, že jedna z mála českých kulturních věcí známá v Číně je Švejk.
1: Tak evidentně jo.
0: Asi to tak bude, no. No, takže to jsem si říkal, jako sice jsme tam Švejka teda neměli, ale na druhou stranu, jako když tam popisoval to doslovné jako splnění systému, který se díky tomu hroutí, vlastně dává trochu smysl, to je jako bezva. Nebo když prostě někdo tam třeba najde nějaké prostě odkazy v tom vizuálu, které tam trošku máme, nebo v tom příběhu, jo, nebo když vidím, třeba viděl jsem některé jako gameplay videa, kdy někdo hrál a když vidím, že ty puzzly mu sedí a že vlastně mu ho to napadá, tak jak jsme to mysleli, tak to strašně potěší. Samozřejmě opačný extrém je ten, když to někomu nesedí a teď člověk jako doufá, že už na to klikne a už to objeví a ono ne a ne. A za to ten člověk nemůže, jo, to jako nás to týrá, že jo, když to vidíme, ale no, tak tohle asi těší nejvíc, když prostě vidím, že někdo s tou hrou jde a že mu jak kdyby ta poetika, která je nevyhnutelně nějaká, jak kdyby sedla, jo, jakoby, nebo ta jako logika v uvozovkách.
1: Já když mám těžkou chvíli, tak se vrátím k jedné adventuře, kterou mám strašně rád a strašně jako se mi líbí vůbec jenom jí procházet, už jí znám naspaměť, prostě už jako vím přesně, co tam je. Je to první Broken Sword. Včera jsem hrál první Broken Sword. A jedna z věcí, která mě tam překvapila, byl hint systém. Jakým způsobem vlastně vypracujete s obtížností, jako v tom, když se právě jako stane ve chvíli, kdy hráč jako kliká, já nevím, co mám dělat prostě. Tak jakým způsobem mu vlastně napovídáte nebo radíte?
0: My jsme zkusili udělat takový způsob hint systému, který je právě založený na tom vypravěči a tam vlastně běží timery, jakoby. A pokud ten hráč v nějakém bodě jakoby tráví víc času, tak ona mu ta postava trochu napoví. Ono je to trošku riskantní řešení, protože ne každý to chce, každý má ten čas jakoby jiný. Někde nám za to trošku jako vynadali, že jim pořád ta postava pak něco říká. Ono to jde vypnout teda v menu, jo, když to někdo nechce, jakoby. Ale byl to takový jakoby asi jediný způsob, jak tam ty hinty dostat. My jsme přemýšleli i na takovýma těma klasickýma amanitýma kreslenýma hintama, A když jsme to zkoušeli, tak to strašně nefungovalo. Prostě oni ty puzzle jsou trošku jiný a nedávalo to moc smysl.
1: No tak v tom případě už zbývá jenom hodnocení. Ne, hodnocení ne. To je na příští týden. Hodnocení nad Fonopolis si dáme až v příštím questu, až se vrátí Lukáš snad ze své výpravy do města.
2: No jestli už si nasadil ty sluchátka, víš.
1: Ne, jestli si je sundal právě, to je ono.
2: No.
1: Aby mohl přijít, protože kabel nejsou tak dlouhý, to jsem slyšel. Uvidíme.
2: Je to tvoje svobodná vůle, Jardo.
1: Uvidíme a uslyšíme. Petře, moc děkujeme, že jsi tady za náma se zastavil a že jsme si mohli popovídat o Fonopolis. Já doufám, že jsem se tě ptal i na něco, co jsi ještě nikde jinde neříkal.
0: No, protože, rozhodně, děkuju.
1: Protože pochopitelně vydání hry vždycky doprovází jako otázky zleva zprava. Tak snad Fonopolis bude mít úspěch. My tady všem českým hrám přejeme úspěch, i slovenským. A že se tady třeba za pár let potkáme nad nějakou hrou, která právě teď začíná kvasit v Amanitě.
2: A nebude to Fonopolis 2?
0: Ne, nebude. Ne.
1: Tak to ví, dobrý, máme první potvrzení. Takže bude to závodní hra Fonopolis.
2: Ponorkový simulátor.
1: Teďko se dělá jenom ponorkový simulátor vlastně. Petře, ještě jednou díky moc.
0: Díky moc za pozvání, díky.
1: A s vámi se budeme těšit příště. Opět u Fonopolis, ale nejen u Fonopolis. Bude to takový adventurní díl příští týden, jestli to všechno dobře klapne. Lukáš nám něco řekne o Fonopolis, o své výpravě, já se možná vydám do míst, kam se quest ještě nevydal.
2: Já jdu jenom do Gotemu, tam už jsem byla.
1: Šárka už byla v Gotemu a taky nám o tom možná něco poví někdy. Tak jo, to je všechno, mějte se, čau.
2: Čau.
3: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Bulváři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Doběhla kompletní naše jarní minisérie Města, ve které jsme se věnovali 5 evropským regionálním nebo státním metropolím, městům, která ještě nejsou zatížená overturismem a přetížená algoritmy, ale rozhodně stojí za návštěvu. Casablanca dál pokračuje a věnujeme se nejrůznějšímu poznávání a nejrůznějšímu dobrodružství. Dneska hodně ve vzduchu, protože je tady Jakub Rot se mnou. Ahoj.
4: Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
3: Budeme se bavit o létání všeho druhu, protože to bude trochu možná hike and fly, trochu speed fly, disciplíny, o kterých já ani moc nevidím. Možná tam namotáme rogalo do toho, paraglidy, všechno možné, protože tomu všemu se Jakub věnuje. Jak se s tomu dostal a proč tě to tak chytlo?
4: Koukám, že jsi o mě už něco zjistil, Pavle, dopředu, to je hezké. Jak jsem se dostal k lítání? My jsme původně rodina hodně sportovní, tatínek odjakživa windsurfing, maminka taky, kitesurfing a takovýhle už trošku vzdušní lítací sporty, takže já jsem od dětství závodil na windsurfu spolu s bráchou, který dostali shodou okolností měl asi před 3 lety.
3: Ano, Honza Rot, věrní posluchači a posluchačky Casablanky si možná vzpomenou, to jsme se bavili o paddleboardu hlavně.
4: Takže jsme taková bláznivě sportovní rodina a lítání u nás v rodině nebylo úplně, že bychom jako někdo z rodiny lítal. Táta kdysi zkoušel motorový paraglide, ale velmi jenom zkoušel krátce. A já jsem se někdy ve 22 letech, tak jsem se tak nějak nudil s kamarádem v hospodě, a co budeme dělat, tak budeme skákat z letadla, ne? No tak jo, tak jsme si našli nejbližší letiště, klubový aeroport, aeroklub Plzeň-Líně, Plzeň-Bory. A začali jsme skákat z letadla a když jsme odskákali tu první sezonu, těch 40 seskoků, tak jsem říkal, hle, to je fajn, a co takhle lítat na tom paraglidu nebo ty speedfly, koukali jsme ty videa a on říká, jo, to by mohlo být dobrý, takže jsme se přihlásili rovnou na paraglidový kurz a začali jsme lítat. A v tu chvíli musím říct, že to vzalo na nějaký čas dost všechny ostatní sporty stranou a pro člověka bylo hodně jenom to lítání na začátku. Je to sport, který člověka jako chytne. A v podstatě jakákoliv volná chvíle a aspoň trošku lítatelný, občas bohužel i nelítatelný počasí, tak člověk musel zkoušet lítat a dostat se do toho vzduchu a na 4 roky v podstatě nebylo nic jiného.
3: Tolik endorfinu ti to přinášelo, jo?
4: Je to, paragliding není jenom o tom asi endorfinu, adrenalinu, ale i to propojení s tou přírodou, ten lifestyle, hodně se učíš o aerodynamice, o meteorologii, což je nádherný. Sleduješ pocit, co ta příroda dělá, ptáky, kde lítají, krouží a ta komunita je super, takže opravdu to člověka na začátku hodně pohltí a jo, funguje to.
3: A jak se cítíš, když seš ve vzduchu? Je to spíš pocit sebejistoty, nějaké jakoby až všemocnosti, to, že prostě letím, jsem v té říši ptáků a nejsem svázený s tou zemí, nebo je to naopak pocit nějaké absolutní křehkosti, jsem takhle maličkej ve velkých mracích, pád je možný třeba, nebo tak?
4: To záleží, určitě se to vyvíjí s tou leteckou kariérou, tak na začátku člověk podstatě ty první lety, nebo pro mě to tenkrát byly první seskoky z letadla, když jsem měl poprvé vyskočit z toho letadla, stál jsem v těch otevřených dveřích a koukal jsem se do tu kilometrový hloubky pod sebou a říkal jsem si, každá buňka v těle na tebe křičí, neskákej, zabiješ se, ten přirozený reflex půdovej toho člověka. Jakmile tenhle to překonáš, začneš si zvykat i v tom volném pádu, lítáš s kámošma okolo sebe, tleskáte si rukama, tak to začne být sranda a v tom paraglidingu je to o tom, že z začátku ty se učíš lítat na plitkých kopcích, kloužeš 1,2 metru nad zemí, tak to je wow, ono to letí a klouže, já jsem pták, to byl zážitek. A postupem času se dostáváš do těch větších vejšek, jak v tom výcviku, tak pak ve svém vlastním lítání, kde už funguje nějaká ta termika, už jsou tam ty silnější vzdušní proudy, to křídlo nad tou hlavou není vždycky úplně stabilní, takže na začátku ti to umí, když se to v té křídlo lehce zahejbe, tak ti to umí velmi rozbušit srdíčko. Říkáš si, je tohle ještě v pohodě, nebo už mám něco řešit? Ale postupně, jak se vlítáš, tak zjišťuješ, že to křídlo je opravdu, dá se říct, jednoduchý nástroj, který funguje skoro za všech podmínek. A zvykneš si na to a takový to běžný poskakování i nějaký první klapance, větší, si zvykneš a zjistíš, že je to pohoda a když to postupem času za ty stovky a tisíce hodin, co nalítáš, když tě to baví a chytne, tak si ti dostane takovýho podvědomí, že už ty reflexy jsou obce přirozené jako příchůzy. Takže já, když dneska už letím, nechci to brát jako jistotu, protože když člověk bere něco jako jistotu, tak se něco stane, to tak víme. Ale cítím se, že už s tím opravdu hraju s tím křídlem, že už jsou to moje jako srostlý křídla vlastní a můžu si v tom vzduchu dělat dost, co chci, na tom startu si pobíhám, poskakuju, když chci, tak do toho vzduchu, už to není, že ten vítr ovládá mě, ale já ovládám ten vítr a když mi to křídlo nad hlavou klapne, tak je to, že vím, co s tím dělat a v podstatě mě to neděsí a je to pocit volnosti, je to neskutečná volnost. Když jsem zažíval na kajtu, když jsem kajtoval v tom svém píku, když mi bylo těch 17-18, tak jsem kajtoval hodně a bylo to, že si tím člověk mohl hrát na té vodě, poskakovat si, točit se, tak to zažívám posledních pár let na tom paraglidu, kdy opravdu letím tam, kam chci, tak rychle, jak chci. A třeba když teď učím své studenty, neskutečně baví, že opravdu za nimi dokážu rychle doletět, když jsou níž, tak stočím výšku za nima, zavisím se za sebe do háku, odvedu je v té rmice někam vejš a že se člověku dostane do ruky, že to je opravdu, a pak je to volnost a čistý potěšení a spojení s přírodou.
3: K nějakému učení a k těmhle věcem se možná ještě taky dostaneme, ale úplně laicky vysvětli nám, co je to ten klapanec. Je to prostě, když se křídlo nějak jako zavře, splaskne nebo prostě nějaký jako drobná potíž?
4: Tak co to je? Klapanec je termikus náš, termín velmi odborný samozřejmě a je to o tom, že ty letíš na tom křídle a křídlo samo o sobě je látka, není to pevný profil jako u rogala nebo větrně nebo dopravního letadla a ono je ofukovaný ze spoda vzduchem, úhlem náběhu nějakým vzduchem a klouže poté nakloněný rovně dolů. No a když se stane, že vlivem nějaký turbulence, změny větru, tak ti do toho křídla foukne ze zhora, tak to křídlo tím, že je to látka, tak se jako zavře, zaklapne se dolů, ty nasávací otvory se zaklapnou, v tu chvíli to křídlo podpadneš, ono se otevře, letí dál a na začátku to umí hodně rozbušit srdíčko, ale je to v podstatě žádoucí věc, aby jsme si do toho křídla nespadli, aby se zastavilo. Takže čím víc lítáš, tím méně se ti to stává, protože dostáváš do podvědomí ty reflexy a těm klapancům předcházíš už těma správnýma zásama do toho řízení a opravdu už mi letos klape, nebo poslední rok už mi klape křídlo velmi málo. Ale jsou větry, které dokážou zaklapnout ty Boeing, takže občas se to stane a může to být jízda a je to v podstatě jeden z nejčastějších jako příčin, nebo je to jedna z nejčastějších nesnází, kterým se naučíme v podstatě z nich vycházet, reagovat na ně dopředu, jak se řeší a tak dál.
3: Jak moc je pro tebe lítání spojené s cestováním?
4: Hodně. Lítání, cestování a cestování, lítání. Můžu říct, že jsem díky lítání procestoval opravdu kus světa a naštěstí jsem měl tu příležitost, jak časovou, tak finanční, že jsem dokázal cestovat opravdu po celém světě, většinou přes zimu, protože přes léto cestuju pořád, ale já rozlišuju cestování po Evropě a cestování po světě, takže po Evropě v podstatě neustále vyjíždíme do Alp, protože ty podmínky jsou tam samozřejmě mnohem lepší a zábavnější na to lítání. Takže Rakousko, Itálie, Slovinsko, to jsou takový jako víkendový výlety, kde jezdíme pořád s kurzama. Teď jsem se o víkendu vrátil z Itálie a na závody různě. Teď jdu příští týden do Rakouska na závody, když teda dolečím rychle zranění, co mě teď trošku trápí z kola. A pak přes zimu tak jsem vždycky cestoval za teplem na jižní polokouli, protože samozřejmě přes zimu dá se lítat, ale není to ono. Takže jsem procestoval Austrálii, Nový Zéland, Kolumbii a spousta Keniů, takových hezkých zemí. A bylo to hezky za tom lítání a je to hezký, člověk necestuje jako turista za těma, já nikdy jsem necestoval za městama, ale cestuješ za tou přírodou, za těma kopcema a za tou paraglidovou komunitou a dává to úplně jiný náhled na to cestování. Člověk tam okamžitě pozná ty místní lidi a já se většinou snažím cestovat raději spíš na víc měsíců než na víc týdnů, abych měl opravdu čas si to tam užít a i vychytat ty dobré letové podmínky, poznat spousta těch kopců a tak dále. Takže jo.
3: To je takový obvyklý, ale možná ne někdy na první pohled zřejmý efekt, že když člověk cestuje s nějakým velice konkrétním záměrem, že do toho regionu jede třeba právě s tím, že tam chce lítat, nebo že chce prostě něco velice, abych uvedl úplně opačný příklad, něco archeologického řešit, nebo nějaké památky do hloubky poznávat, tak tu zemi procestuje tak jako tak, ale dostává se k něčemu, co je tím hlavním motorem té cesty a je tam potenciál k tomu, aby ho ta cesta zavedla jako o kousek dál, protože vyhledává specifické lidi, má specifické jako potřeby nebo otázky, aby ho to zavedlo tam, kam původně chtěl, ne?
4: Je to tak, přesně jak říkáš. A člověk pozná i to běžné cestování, takže když samozřejmě jedu lítat do Austrálie, no tak nevynechám operu, zajdu se na tu operu podívat. Ale
3: Sydneyskou myslíš asi.
4: Ano, myslím Sydney operu samozřejmě.
3: Nebo jsi milovník opery obecně?
4: Nemůžu říct úplně.
3: Okay.
4: Mám rád nějakou klasickou hudbu a tak dál, ale opera mezi to úplně nepatří.
3: Jo.
4: Takže byl jsem se podívat na operu v Sydney samozřejmě, je to hezký to jako vidět, ale nemusím v tom Sydney strávit týden, ale spíš tam tak jako projedu a pak pokračuju.

0: kopec, ale je to taková jako redneck vesnice, že jako klasická australská farmáři a všichni tam lítají letadlami, protože nikam je autem trvá strašně dlouho. A jsem tam přijel a původní plán byl, že se teda popojedu nějakým vlakem a autobusem a tady do té vesnice a volal mi kamarád, který tam už byl týden a říká, hele, tady teď 3 dny pršelo a následující 4 dny to lítání bude relativně mizerný kvůli té vlhkosti v té půdě. Já se vracím na pobřeží naštěvit nějaký kámoše. Jsem říkal, no tak co, teď jsem tady jako na pobřeží a nemám co dělat a nemám v podstatě, chtěl jsem jít s vlakem někam, tak jsem napsal do padáčkářské komunity, ahoj, jsem Jakub z Čech, paraglidista, skáním nějaký auto, nemá nikdo na půjčení nějakého kombíka, nebo jde nějaký ven jako na cestování, co bych si mohl jako pronajmout a ozval jsem úplně super chlápek a říká, hele, já prodávám svoji obytku a nikdo se mi moc neozývá, tak si to přijeď půjčit a půjčím úplně skvělý hippie auto, se kterým se tam prostě projezdil několik týdnů po pobřeží.
1: A nepokoušel se ti ho prodat teda, jo, ale prostě ti ho půjčil.
0: To je hezký, ta padáčkářská komunita jsou opravdu pro mě jako nejčistší lidi, co jsem má. Jsem dělal spousta různých sportů, od motokrosu, downhillu na bajku, surfování s bráchou, paddleboardování. A můžu říct, že ty padáčkáři jsou takový jako nejčistší, nejpřírodnější lidi, co jsem zatím potkal. Takže Kluča mi poslal odkaz na inzerát a nešlo to zobrazit. A pak mi poslal fotky a já jsem třeba říkám, hele, víš, proč se ti ten inzerát neozývá? A on říká, no ne, proč, říkám, protože ten inzerát nefunguje, nejde zobrazit. A říká, jo, a říkám, no tak, a říkám, no v pohodě, já už jsem to slíbil, že to půjčím, jak se to půjčím takhle na 3-4 týdny a když se mezi tím někdo vozí a mezi tím jsme začali volat lidi, tak jsem mu to pak přivez a byl super.
1: Takže to takhle opravdu funguje, že i když nemáš nějaké jako přímé kontakty, že přes někoho už tu lokální komunitu znáš, ale jenom tak trochu random se ozveš těm lidem třeba online, tak seš jejich člověk.
0: Tak to přesně funguje. Paragliding má tu výhodu, že je to svým způsobem trošku zákonem svázaná věc, že máme nějaký předpisy, co musíme dodržovat, musíme mít všichni pilotní průkazy. A vznikají ty komunity v těch jednotlivých městech, jsou tam vždycky ty kluby. A když člověk přijde nějakou tu startovačku, jak tam většinou bývá napsaný kontakt na nějakou WhatsAppovou skupinu toho místního klubu, a tam se člověk zaregistruje, většinou zaplatí nějaký poplatek za to, že používá ty startovací plochy a tak dá, zeptá se, jaký tam foukají větry, na co si dát pozor. A napíše, a nepůjde někdo večer na pivo a 10 pilotů napíše, jo jasně, rád poznám evropský pilot a půjdeme na pivo, takže tohle je skvělý.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Jakub Rot je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o paraglidingu, o padáčkářích, o cestování s paraglidem a o všech souvisejících věcech, které mě dneska ještě budou dál zajímat. Co je to ten speedflying? Jak by si tuhle subdisciplínu nějak přiblížil posluchačům, posluchačkám, kteří o tom, dejme tomu, nikdy neslyšeli?
1: Speedflying je forma paraglidingu, dá se říct taková hodně extrémní. Vždycky tady nějakou kraje byla, poslední dobu je trošku vytlačovaná parakajtama, což je taková podobná věc, už bychom moc zacházeli do technikálí. Ale speedflying, když se to zjednoduší, tak je paraglidový křídlo, který je velmi malý. Jo, plocha normálního paraglidu na mojí váhu je zhruba 23, 24, 25 metrů čtverečních. Plocha tandemu, na kterém lítám tandemy, tak je zhruba 41 metrů čtverečních, aby to uneslo dva lidi, protože se zvýší váha. A ten nejmenší speedfly, co aktuálně lítám, má jenom 8 metrů čtverečních, což je pár stolů přiražených k sobě.
0: A takže pětina toho tandemového třeba?
1: Pětina, no. A to křídlo tím, že máš větší plošné zatížení, tak výrazně zrychlí. Takže místo toho ten paraglide běžně letí 35 na plnej takzvaný šlapce, což je, když se mění ten úhel náběhu, tak zrychlí třeba na 60 a závodnička až na 65. Tady ten 8-metrový speedfly tak běžně lítá těch 65-70 a do zatáčky ho utáhnu přes 100 km hodině. A lítá se s tím hodně nízko nad zemí, protože je to skvělé. Není to křídlo dělen primárně na to, aby se s ním stoupalo, chytali ty teplý vzdušní proudy a lítali několika hodiny přelety, ale je to spíš na to jako vyběhnout kopec a rychle spálit dolů. Je to v celé lyžování, se dá říct, v letě. A často lítáme tou 80 km rychlostí s tím, že tahneme prostě nohu v trávě. A tadyhle to křídlo na rozdíl od paraglidu je velmi přesné řízení, že opravdu se dá ovládat na centimetry tím, jak je malý, rychlý, přesný. A dělají se na něm takový ty různé salta bokem a tak dál. Je to, bych řekl, hodně adrenalin, right? Je to jako, pumpuje to adrenalin, ale vyrábělo to v minulosti poměrně dost mrtvol. Ty křídla bývaly nebezpečné, samozřejmě, jak ta technologie se posouvá, osvěta se posouvá, tak dneska je to bezpečnější a bezpečnější. A já můžu třeba si za sebe říct, že na začátku jsem spíš speedflyoval, říkal jsem si sletař a postupem času, jak se to vyvíjí, tak spíš tíhnu k té disciplíně hike and fly, běhání v horách a lítání na tom velkém křídle a dalším přeletům. Protože člověk jak stárne a upozaďuje to ego a sklidňuje se, tak si začíná uvědomovat, že se úplně nemusí tahnout 100 km v hodině v 10 cm nad zemí. Ale byly to hezký zážitky, třeba na Zemlandu jsme lítali na Glacier ledovec San Jose, tak jsme lítali helikoptérou nahoru a na Speedflake jsme lítali dolů a takový jako hezký věci. Neříkám, že nebudu speedflyovat, speedflyuju pořád, ale speedflyuju čím dá tím méně a méně.
0: Já to znám jenom z videí, samozřejmě, ale je to teda trošku zážitek, že si říkám, ježišmarja, Jesus, prostě tohle už musel mít odřený kotníky, protože to bylo fakt třeba ještě v nějakém žlabu horském a opravdu to jako připomíná to lyžování jako obloučky, ale skály nalevo, napravo a pak vidím, jak ten letec třeba po nějaké hraně jako nabere trochu na jednou výšku nad tím terénem a okamžitě udělá nějaké jako otočku, kterou bych laicky přirovnal k saltu skoro a zase valí jako těsně nad tou skálou a je to pro mě podobně jako třeba, nevím, base jumping, něco už trošku na hranici uvěřitelnosti.
1: Tak to je, má to zrovna k base jumpingu, se dá říct, i velmi blízko tou svojí dynamičností. A často i chodíme na podobný exity s basejumperama a třeba zhoníme, že oni skočí dolů tím volným pádem a my na tom malým křídle zatočíme za nima dolů a v podstatě jsme schopni se dorovnat na podobnou rychlost. Jak se lítají wingsuity, tak jsme schopni se s wingsuitem za letu chytit za ruce, že se pohybujeme na stejných rychlostech.
0: A crazy.
1: To, o čem si mluvil, je to, musím říct, že to je crazy a je to krásný zážitek, ale je potřeba to dělat hodně s rozmyslem a v tu chvíli to ego hodně upozadit, aby člověk opravdu lítal jenom pro to potěšení. To, o čem si mluvil, třeba ten deep dive za tou hranou, nádherný, nad tím jsem na Novém Zélandu, člověk tam řeže tu trávu těma horama dolů a pak je potůček, vodopád a kolem toho vodopádu to člověk takzvaně nadajuje, že se pošle deep dive a kolem toho vodopádu se točím 360 km letím kolmo k zemi, tou 100 km rychlostí. Je to nádherný, ale čím dál tím víc nacházím zalíbení jenom v tom, že někam letím na tom velkém křídle a užívám si ty výhledy.
0: Jo, vlastně ještě jedna věc, možná ke které bych ten speedfly, to speedfly odvětví jako přirovnal, a to je, že to připomíná let dravce, který se jako spouští vlastně za kořistí. Jak sokoly a tyhle dravci jako se vrhnou do toho pádu a teď vidíš tu zem, jak se přibližuje, tak ještě tohle mi to trochu připomíná.
1: Jo, a ještě stávalo se, už se to snad tolik nestává, že když se třeba slítá v Alpách, tam se často pasou ty ovce a dobytek na těch loukách, sjezdovkách, tak někteří ty speedflysti měli radost v tom, že přesně na tom speedfly to vzali a poslali to na ty krávy a ty se rozutekly samozřejmě strachy. Naštěstí už se to v komunitě neděje, vzniklo kvůli tomu spousta problémů, řešilo se to, že samozřejmě farmář pak byl naštvaný, že se mu tam rozutíká dobytek, když se nezlomí nohu. Ale tadyhle ten pocit to přesně vyvolávalo asi i v těch kravách, že na ně padá ten dravec ze zhora. A je tohle, já se k tomu vracím jak ve svých kurzech, tak ve speedflyingu, v lítání, že to je ego. A v tom lítání není největší nebezpečí. Spousta lidí si myslí, že největší nebezpečí bude nějaký technický selhání, tak to se neděje vůbec, to je 0,5% z těch nehod. Pak to bývá často jako změna počasí, jo, že se rychle změní počasí, něco se blbej vítr a tak dál. A já bych řekl, že největší nebezpečí v tom lítání je lidské ego. Jo, že lidi mají potřebu lítat pro to, aby ukázali, že oni jsou ty piloti, že doletí dál, že sletí zrovna tenhle kopec, že půjdou lítat do těch podmínek. A z toho se pak stávají ty nehody. Já se hodně snažím učit ty lidi s tímhle s tím pracovat, aby lítali opravdu pro radost, a ne protože musí něco vyhrát a něco sletět a chtějí si vyčistit hlavu od práce nebo čehokoliv. O tom to není a nemělo by být. Letecká motorská asociace, to je takový český klub, co nás tady zaštiťuje pod ministerstvem dopravy, tak má hezký logo, mají lítáme pro radost. A o tom si myslím, že by to mělo být, že jsme měli lítat pro to, aby jsme si užívali to, co se tady děje, a to, že máme tu možnost lítat. Bůh nám nedal křídla, ale dal nám tu mysl, aby jsme si je mohli vymyslet, a já za to děkuju.
0: Ty máš za sebou nějakou nehodu, která by stála takhle v Casablance za řeč?
1: Drbu se na hlavě, mám samozřejmě za sebou nehodu. Patří to trošku k tomu, je to samozřejmě adrenalinové, nějakým způsobem rizikový sport lítání. Já vždycky říkám, že pokud člověk nebude lítat egem, bude lítat do slušných podmínek, takže je to bezrizikový sport a dobrý paraglidista je starý paraglidista, protože se toho dožila, nic mu nestalo. Nejrizikovější bývají ty první 2-3 roky toho lítání, kdy ten člověk je opravdu nadšený a neví, co neví. Jo. Když se na to pak zpětně podívá, tak ví, co nevěděl, nebo tuší, co nevěděl. A já jsem si svoji druhou sezónu lítání, první sezónu lítání, tak jsem si udělal kompresní zlomeninu páteře, což zní strašně, protože když se řekne zlomená páteř, tak si člověk představí autonehodu nebo lyžařskou nehodu, kdy ta páteř dostane ten zásah z boku a přeruší se ta mícha a ten člověk už nechodí. U těch padáčkářů je to tak, že zpravidla oni někde tvrdě přistanou na nohy nebo na zadek, ta páteř si v tu chvíli sesedne a tím tlakem se rozdrtí nějaký ten obratel. A v podstatě ta mícha je v tu chvíli bezpečí neporušená. Znám, říkáme tomu padáčkářská rýmička, takže znám poměrně dost padáčkářů. Myslím si, že v lednu tady byl Hugo, který měl tu samou rýmičku. A takže znám spousta padáčkářů, kterým se to snalo, ale znám jednoho jediného, který dneska nechodí. A je to relativně, je dobrý se tomu vyvarovat, ale občas to stane, takže se to stalo. Sešrobovali mi tu páteř, byla to 100% kompresní zlomenina, takže ten obratel se mi v podstatě jako slisoval, oni to museli otevřít, roztahnout, ale druhý den, třetí den mě postavili na nohy, protože to drží to železo. 3 měsíce po tom úrazu už jsem byl zase ve vzduchu a lítal jsem, i když jsem asi úplně neměl, ale tenkrát jsem byl mladý a měl jsem tam, rád si to přiznám, hodně ega v tom lítání. Zase mě to posouvalo rychle dopředu a dostalo mě to tam, kde jsem dneska, ale mělo to svá specifikace.
0: Takže je to příběh boje s vlastním egem, tvůj příběh jako začátku a postupného rozvíjení paraglidingu a lítání.
1: Určitě ano, a neřekl bych, že jenom můj, ale troufám si říct, že 95% těch pilotů, co přijdou, a dneska já ty žáky vidím, že dneska už jsou poměrně ty lidi uklidnění, ta osvěta nějakým způsobem funguje, ale spousta pilotů začalo lítat hodně egem a postupně se téměř všichni vyklidnili do toho, že lítají pro radost. Nemůžu říct, že úplně všichni, znám piloty, kteří lítají léta a už jsou i starší a pořád lítají pro to, aby jako show. Ale jo, je to tam involved určitě vždycky a je potřeba se s tím naučit pracovat.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
3: Casablanca.
2: Casablanca na Rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave, dneska s Jakubem Rotem. Bavíme se o různých tématech spojených s létáním. Jaká je pro tebe ta sportovní stránka? Ty jsi Dolomitenman, máš za sebou účast na celé řadě závodů. Jak důležitá je pro tebe ta výsledková nebo výkonnostní část toho létání?
1: Nedůležitá. závody dělám už od začátku, v podstatě od 2., 3. roku, co jsem začal lítat, tak jsem se začal účastnit nějakých závodů, protože to člověka velmi posouvá, učí se od těch nejlepších, co jsou nad ním a může následovat a učit se, kde oni chytají termiku, kudy si vyberu tu stopu toho letu a zlepšovat se tímhle tím způsobem velmi rychle. A samozřejmě na začátku jsem závodil pro nějaký výsledek, ale neměl jsem na to, takže ten výsledek tam nebyl, až postupně se člověk dolítával a dneska jsem v té fázi, že závodím pro radost, pro to, abych si to užil a opravdu na ty závody jezdím, snažím se jezdit bez toho, abych tam měl nějakou touhu se nějak umístit a ono to pak docela vychází. Takže na těch závodech je hezký, že zrovna ta moje disciplína, které se jmenuje nejvíc, což je hike and fly, to je kombinace horského běhu ultra. Pardon. Což je kombinace horského běhu ultramaratonu, tak člověk běží do hor a pak tam rozbalí to křídlo a letí směrem ten další otočný bod, i klidně několik desítek až stovek kilometrů, jsou to několika denní závody. A já jsem třeba s loňský mistrovství České republiky, Hike and Fly Moravian Challenge, co se běžel v květnu, tak původně jsem ani neměl v plánu tam jet, protože jsem měl hodně práce v Rakousku s tandemama, ale pak nějak nevyšlo v Rakousku počasí, mě se tam uvolnilo místo, tak jsem říkal, jo, tak pojedu a kouknul jsem se na tu startovní listinu a teď jsem tam viděl všechny ty kluky, jsou to moji přátelé, znám, ale Stanislav Majer, Tomáš Matera, takový jako velký jména z historie, Xpir, Xalps piloti a říkal jsem si, tak s těmhle lidma, tak cokoliv mezi 4. až 7. místem by bylo moc hezký. A jel jsem tam opravdu bez nějakého jako velkého očekávání, ještě to byl bivakový závod. Těch závodů máme několik stylů, ten bivakový spočívá v tom, že si člověk sebou nese spacák, karimatku, nějaký sušený jídlo a samozřejmě smí si po cestě nakoupit jídlo, ale spát musíš v lese. A nějak se mi tam dařilo letecky, je to asi těma stovkama hodin, co teď každý rok trávím ve vzduchu, že se to člověk dostává do kůže, takže ten první den jsem v podstatě všechny přeletěl a když jsem večer dobíhal v těch 9 na, jo, člověk končí, běží se od rána, často ty závody je od 6 do 9 do večera. Tak jsem dobíhal v těch 9 večer a koukám, říkám, jo, já jsem první, tak bych měl si začít víc závodit, tlačit na to, ale věděl jsem, že druhý den mě čeká běh asi 50 km přes hranice do Polska, kde nebylo možné letět, protože to bylo proti větru a proti silnému větru. A říkal jsem si, já za mnou standardmér maximálně 2 hodiny, ze mě jasně doběhne, to jako nemám šanci. A mě to nějak běželo, nebo standa se nějak flákal, takže se mi to podařilo dokončit první a bylo to hezká přidaná hodnota, ale v podstatě jezdím na ty závody s tím záměrem si to užít a ono se to pak daří. Stejně to pak vyšlo měsíc poté v Itálii, takže super.
0: Jaké to bylo v Kolumbii? Tam jsi byl možná i víckrát než jednou?
1: Ne, v Kolumbii jsem byl jenom jednou.
0: Jednou.
1: V Kolumbii jsem byl loni? Ano, loni přes zimu. Já většinou hodně pracuji přes léto, mám spojenou všechnu práci s lítáním, takže tam jdeme v Rakousku a tady učení v Čechách. A pak přes tu zimu nemám úplně tak moc co dělat, nebo musel bych si hledat nějakou jinou práci, což se mi úplně nechce a většinou přes to léto jsem schopný vydělat dostatek peněz na to, abych tu zimu nějak přežil úspěšně. Takže v zimě utíkám za teplem na tu jižní polokouli, takže loni to byla zrovna Kolumbie, kam jsem měl s přáteli na 3 měsíce. Odjížděli jsme někdy po Vánocích a vraceli jsme se někdy v březnu. A Kolumbie byla hezký zážitek, určitě jiný. Hezký lítání, tam je to vyhlášení, protože vždycky cestujeme na nějaký místo, který je vyhlášen za lítáním, takže Kolumbie je vyhlášená, že se tam lítají poměrně velký trojúhelníky, to znamená, že člověk letí nějaký trojúhelník s návratem. Byl to zážitek jak kulturní, protože samozřejmě ten jejich lifestyle je pomalej a oni jsou takový, že člověk jde na oběd a čeká 15 minut, než mu přinesou jídelák a pak 20 minut, než mu přinesou pití a pak zapomenu, že jsem objednal jídlo, tak Evropana, který je zvyklý na trošku jiný standardy, tak to umí jako otočit vnitřně, že už jako to, ale zároveň se tomu člověk jako docela rychle přizpůsobí a je to veliký klid a pak veliká volnost. Já vždycky snažím cestovat na několik měsíců, abych se opravdu jako s těma místníma seznámil, žil. Koupil jsem si tam motorku a s kamerami jsme tam přijeli na motorkách jako poměrně velký kus Kolumbie. Po těch místech, které jsme měli oznámen, že se smí, pak tam byly místa, kam se opravdu jako nesmělo ani lítat. Byly tam zrovna závody loni, jeden polský pilot si blbě zaletěl, blbě přistál a už se nenašel. A když se člověk pohybuje tam, kde má, tak se tam cítí pocit bezpečně a ta příroda je tam zajímavá. Ty lidi jsou fajn, jsou často otevřený. Občas tam člověk cítí trošku jako nejistý. Nikdo tam skoro nemluví anglicky, takže je potřeba se rychle naučit španělsky, ale to tam naskakuje pro mě jako ty základní věty velmi rychle, takže...
0: A kafe dobrý v Kolumbii? nebo ani ne?
1: Ku podivu ani ne. My jsme zvyklí, nebo jako nebylo špatný, ale my jsme tady požitkáři v Evropě. Jo. Jsme i pražská kavárna zvyklí chodit na ty libový kafíčka, který si jako připravujeme přesně. V Kolumbii jsou lidi přírodní, zemitý, žijou, jo, nejsou tak vepředu, což má ty nevýhody, že přesně nemáš jídlo za 5 minut na stole a nemáš to nejlepší výběrový kafe, ale prostě pije se tam zrovna kafe, jaký je, a to dobrý kafe asi spíš vyvážejí. Ale má to i ty výhody, že ty lidi žijou mnohem víc třeba spolu, mají na sebe čas, nespěchají a tak. Takže kafe dobrý v tom, že na něj máš čas a nemusíš ho pít jako v Evropě v nějakém stresu a pirsu.
0: Jakou krajinu si z vrchu během letu nejvíc užíváš? A jak podstatné to pro tebe je, jestli letíš nad zalesněnými kopci nebo nad nějakými impozantními skalními štíty, jestli je to krajina, která ti třeba v něčem připomíná tady střední Evropu nebo vůbec naopak, jako kdyby si letěl prostě nad pouští, tak to oceníš víc, protože to je větší změna, nebo nevím.
1: Zajímavá otázka, když se nad tím krátce zamyslím, tak určitě vnímám to okolí, je to v podstatě to, proč lítám, protože člověk vidí svět ze shora jako pták a je to úžasný. A pak je i hezký zase, když člověk někde přistane a musí od někud dlouho jít. Třeba si jednou jsem šel 2 dny na Zélandu takovým zařezaným údolím, odkud nešlo odletět nic.
0: Dva dny si šel z místa do letu, jo?
1: No, bylo na závodech na Zélandu, kybivakový závody, a tam ani nešlo jít po cestě, takže jsem šel asi 3 hodiny řekou a bylo to docela náročný, pěkný adventure. Mm-hmm. Ale abych ještě, můžu se k tomu pak vrátit, ale abych dokončil myšlenku, co si užívám. Nejraději mám hory, já jsem horský letec, miluji pohyb v horách, takže úplně nejradši ze všech hor mám Dolomity. Dolomity jsou nádherný a to lítání, ať už je tam člověk lítat pro radost, nebo třeba si nějaký závody, tak je vždycky veliký zážitek a ty skalní masivy jsou krásný, podařilo se mi třeba přistát nahoře na marmeládě na ledovci, mm-hmm, a takový hezký zážitky. Pak jsem si moc užíval lítání v té Austrálii, kde ta příroda je opravdu krásná a podle těch vodopádů a těma ledovcema a tou nedotčenou přírodou, kde je opravdu, když člověk jde napřed v Austrálii, tak se rovnou zabalí na bivak na 2 až 3 dny, protože se opravdu může stát, že přesneš někde, odkud není jak se dostat a opravdu jdeš několik dní zpátky. Stalo se to, tak rád. A Austrálie byla, tam se lítají roviny a zase trošku jiný výhledy, nádherný, pak sopky na Kanárech a všechno má něco svýho a ta změna je na tom, asi bych řekl, to nejhezčí.
0: A jak by vypadal pro tebe jako nepovedený let, nebo let, který jsi neužil?
1: Let, který jsem si neužil, by bylo něco, když jsem odstartoval do něčeho, že jsem věděl, že bych neměl startovat. Špatné počasí, silný nárazový vítr, blížící se bouřka, cokoliv. A já bych celý ten let řešil, abych se bezpečně dostal na zem. V tu chvíli vím, že bych si to neužíval, protože chci lítat pro tu radost, pro ten pohyb v tom vzduchu. A padáčkáři mají spousta hezkých příslovích a jedno z nich říká, je lepší být na zemi a přát si být ve vzduchu, než být ve vzduchu a přát si být na zemi. Takže když člověk odstartuje do něčeho, nebo se změní to počasí a on opravdu jako je vyděšený v tom vzduchu, sevřený a neužívá si to, tak a je mi jedno, kde by to bylo. A do takových situací se člověk bohužel záleží. Když budeš lítat jenom opravdu, že do dobrýho počasí, nebudeš na nic tlačit, tak se do toho dostat nemusíš. Jakmile začneš trošku závodit, tak už občas ty podmínky nebývají ideální. Říká se, že máme hezký letový počasí, počasí, který už tak hezký není, ale závodit se v něm dá. A pak počasí, který už není letový, ale asijští tandem piloté pořád létají. Tak přesně člověk začne jako tlačit z nějakého důvodu na to, že musí do vzduchu, ať už jsou to závody, nebo když jsou to asijští tandem piloti, kteří musí vydělat peníze, nelítejte tandemy fázi.
0: Okay.
1: Tak,
0: budem si pamatovat tuhle radu.
1: Oni jsou dobrý piloti, mají často nalítáno stovky hodin, ale tím, že potřebují vydělat peníze, často mají poměrně starý, blbý vybavení a lítají do podmínek, kdy vy to vůbec neodhadnete, oni to odhadnou, ale troufnou si do toho a pak se tam stávají z toho mané jako problémy, takže když už lítat v Ázii, tak s evropským pilotem a vyhodit za to pár peněz navíc, že to bude stát víc než ten azijský pilot, ale stojí to za to.
0: A ty teda mimochodem, když se dostaneš jako vlivem špatného odhadu, nebo tím, že jsi to nějak hrotil, nebo tím, že se počasí prudce změnilo, což v horách taky může být, do potíží, tak jak seš nebo nejseš schopný z toho jakoby odejít?
1: Seš schopný z toho odejít, odletět? Dobrý je, že už od základu tak se učíme spousta meteorologie, takže my jsme, pro nás ta příroda, ten vítr, to počasí je to, co o nás rozhoduje, takže my se musíme naučit skvěle číst mraky, skvěle číst údolní větry a tak dál. A ty jsi schopný relativně rychle zjistit podle toho, že se podíváš tamhle na cumulus lenticularis, že dneska je fénová situace, může hrozit silný nárazový vítr a tamhle víš, že tam začíná cumulus castellanus, to znamená, že je velká instabilita ve vzduchu a může to přirůstat do bouřek, do cumulonimbů. Jsi schopný to odhadnout relativně dobře dopředu a jsi schopný relativně rychle vyklesat. Je několik vyklesávacích manévrů, ten dá se říct nejextrémnější spirála, jsi schopný krátkodobě opadat 15 až 20 metrů za sekundu, je tam samozřejmě velký přetížení, ale jsi schopný vytratit prostě spousta výšky za relativně krátký čas. Blbá situace, když tady to neodhadneš a k tomu cumulonimbu se, nedej bože, přiblížíš. Tam jsou velký zestupní proudy, které můžou dosahovat až 30 až 50 metrů za sekundu a to už nejseš schopný uklesat ničím.
0: Ani prostě tě to volný. Tahá nahoru, jo?
1: Tahá tě to nahoru do té bouřky, ta bouřka si nasává vzduch z širokého okolí a to je největší nebezpečí pro pilota, nebo jedno z největších ta bouřka. Když se do tohle dostaneš, no tak nejlepší je se do toho nedostat a málo pilotů se do toho dostane. Zaznamených pár situací, kdy se nějakým lidem stalo. Někteří to přežili, někteří bohužel ne. A z té bouřky už se blbě utíká pak. Jo, a samozřejmě tam hrozí, že to člověka nasaje do velkých výšek, kde už není kyslík, takže nějaká hypoxie, velká zima, takže omrznutí, kusy ledu, blesku. Je hezký film, nebo dokumentární film, jmenuje se to Zázrak bouři, Eva Višněrská, asi půlhodinový dokument o nějaký polský pilotce, který to v roce 2000, nevím, nasálo při závodech, zrovna v té Manile v Austrálii, kde jsem závodil, kde jsem byl, tak to nasálo na mistrovství světa do cumulonimbu. Vysálo jí to do veliký vejšky a ona zázrakem přežila.
0: A mohla o tom vyprávět.
1: A mohla o tom vyprávět, tak. A spíše jí přístroje, ono už dávno spinkala ve vzduchu, protože samozřejmě nebyl kyslík, takže usnula. Ale to křídlo tím, že je to vůbec jako autostabilní profil, člověk je zavěšený pod ním, tak ono dokáže letět i bez zásahu toho pilota. A pak vyklesala nějakou schodou šťastných náhod do výšky, kde zase měla dostat kyslíku na to, aby ožila a byla schopná přistát i s velkými omrzlinami. Takže jo, hrajeme si s přírodou, příroda je mocná a je potřeba umět, znát, vědět a vyhnout si riziku dopředu. Je to stejně jako třeba plachtění na moři. Jo, řekl bych, že samozřejmě člověk se bojí toho, co nezná, abych se víc bál být ve velké bouřce na moři, než v blížící se bouřce na paraglidu, ale to protože ten paraglid zase velmi dobře znám a ovládám. Takže.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: Vyprávíš nám dneska o svojí největší vášni, zároveň ale říkáš, že je asi jenom jedna věc, která tě dokáže bavit víc než lítání. A to je co?
1: No to je učit lítání.
0: Okay.
1: Ne, baví mě na světě spousta věcí a čím je člověk vylítanější, tím má potřebu lítat méně, takže dneska už chodím lítat fakt jenom za extrémně hezkých podmínek a jinak se jdu hrát třeba svést na kole nebo si zasurfovat. A v posledních letech se hodně věnuju učení jak těch základních kurzů, pilotů, plně nováčků, i těch pokročilých v tom, abych je zlepšoval, aby byli schopni lítat bezpečnější a větší přelety. A je to opravdu radost, i to lítání těch tandemů, když vidíš někoho, jak poprvé letí a má ten úsměv od ucha k uchu a to nadšení předávat ty své zkušenosti těm lidem, aby neopakovali ty chyby, co jsem udělal já, protože já jsem se poměrně dost učil learning by doing, takže jsem udělal spousta chyb a pak jsem se naučil, jak je nedělat a jak lítat líp. A když dneska můžu těm pilotům, teď jsem byl s 20 pilotama v Itálii, zlepšovat lítání a když můžu předat to, ty zkušenosti, ty triky, jak se zlepšit rychlejš a bezpečnějš dál, tak člověka v podstatě potěší líp než 100-kilometrový přelet, takže...
0: Takže ses našel v učitelské roli teda?
1: Svým způsobem ano, můžu říct, že jo. A i ta komunita těch lidí okolo toho lítání, při toho je to čistý lidi, takže já jsem s nimi šťastný, opravdu. Jakože člověk je v přírodě, má to svý omezení, člověk musí hodně cestovat, takže upadá nějaká ta stabilita toho domova v tu chvíli a je potřeba to ten život vybalancovat, o což se snažím teď, protože poslední 4 roky jsem opravdu až moc cestoval nezdravě, takže teď se snažím trošku balancovat a uzemňovat a řešit nějaký zázemí.
0: Ty jsi to částečně naznačil, že jsi jako cestoval hodně přes ty zimní sezóny, ale jako vytížený ve vzduchu a celkově jsi byl zase v té letní sezóně tady. A to znamená, že jsi po nějakou dobu, po třeba 2 sezóny, bydlel v dodávce a byl jako jednou nohou pořád v přírodě. Je to tak?
1: Tak, já jsem před 4 lety měl nějakou životní změnu a tak jsem říkal, tak kde ti bylo vždycky hezky, tak v Alpách, takže jsem se nastěhoval do své obytné dodávky, poměrně veliké a odjel jsem do Alp, kde jsem nejdřív si lítal pro svoji radost a pro ten požitek z těch hor a pak jsem zjistil, že bych si měl začít dělat zase nějaký peníze, abych nepřišel na buben, takže jsem si udělal rakouský tandem papíry. Rakouskou pilotní licenci a začal jsem lítat komerčně tandemy v Rakousku, což je jeden z takových mých hlavních biznisů přes léto, kdy opravdu jsem schopný odlítat za tu sezonu 200-250 tandemů. A občas je to super, přijdou, měl jsem tam Indiana, teda Inda, já jim říkám Indiáni, který se mnou letěl a úplně člověk, jo, tohle je odměna za moji celoživotní práci, a úplně strašně nadšený a stříkalo z něj to nadšení a pak jsem tam letěl nějaký malý děti, úplně jako čistý. Člověk se opravdu potěší o to a nabíjí o to, že dává nikomu tu radost. Takže to bylo Rakousko, no a v Rakousku jsem první 2 sezóny bydlel v dodávce, vždycky u nějaký paraglidový přistávačky, u nějakého kopce v horách a byl to krásný život, spojení s přírodou, chodit se koupat do potoku a do jezer. A
0: nic ti nechybělo?
1: Občas mi chyběli lidi, člověk je poměrně sám, když je v horách mezi cizíma, takže občas mi chyběli přátelé a lidi, ale zase to učilo člověka být sám se sebou a poznávat se a zpomalovat život. A pak samozřejmě trošku chyběl ten komfort, kdy člověk se jako ráno probudí a vůbec jako řeší, kam jít na záchod, kde se osprchovat a takové ty věci, co člověka, který žije v komfortu v bytě v Praze, nenapadají. A když vystoupí z své komfortní zóny, začne cestovat a žít, tak se tenhle svět si najednou naskytnou, ale já říkám, že tam začíná ten život, tento dobrodružství, to poznávání. A musím říct, že teda po 2 letech v dodávce už jsem toho měl taky, člověk se všeho přejít, měl jsem toho hodně, takže už jsem si našel nějaké ubytování na penzionu na Wolfganze, kde je krásná příroda v okolí, ale už mám zázemí vlastního bydlení a nějakého dostupnosti 300 metrů na lanovku a 100 metrů do kavárny a život je hezký. Jo.
0: Takže jako divoký muž se z tebe nestane zarostlý jety.
1: To asi ne, já mám rád takový ten trošku life balance a samozřejmě mám rád kavárnu a mám rád lidi okolo sebe, jsem poměrně hodně sociální člověk, že rád se jako bavím s komunitama a tak dál. Takže asi si nebudu úplně sebe představit. Ale třeba když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že bych chtěl žít ve městě a v podstatě mě to přešlo a teď chci spíš žít a mít dům někde jako dostupnosti města, ale někde u lesa, bez světel, bez lamp a s tím, aby člověk byl blízkotej přírodě a mohl třeba pak svoje budoucí potomky přibližovat k té přírodě a určitě ty hodnoty, které si myslím, že se dneska ze společnosti trošku vytrácí s tím, jak všichni moc nikam spěchají, proto svoje pohodlí se stávají v podstatě otroky nějakého systému a tak.
0: Hodně lidí k něčemu takovému, o čem jsi mluvil ty, nakopne právě nějaká životní změna. Pro někoho je to rozchod, konec vztahu, pro někoho je to třeba nějaké vyhoření v práci nebo nějaká ztráta smyslu, která je donutí jako ke změně, někdo sedne na kolo a začne přejíždět na druhý konec kontinentu, někdo prostě změní aspoň místo jako pobytu. Máš pocit, že tebe to po nějakém takovémhle životním šrámu jako vyléčilo? Nebo že teda to byl ty, kdo se tam vyléčil?
1: Říkáš to prostě správně. Lidi, když začínají mít něčeho moc, ať už práce, nebo někam začnou utíkat, tak ten život přijde a řekne, ne, ne, chlapče, takhle ne, stop. A zastaví je nějakou takovouhle, v tom lepším případě přesně, jak jsi řekl, rozchodem, nebo ještě jako vyhořením z práce, v tom horším případě to může být nějaký úraz nebo nemoc. A ty lidi začnou přehodnocovat ty svoje životní
0: priority.
1: Priority, přesně tak. A začnou se vracet sami k sobě, začnou často ten život zpomalovat a dávat ty priority jinam na nějaký mezilidský vztahy a tak dál. A já můžu říct, že mě to určitě pomohlo, že jsem taky extroval nějakým smyslem, nějakým směrem a měl jsem tam ten rozchod velký a když se tohle stalo, tak jsem prostě potřeboval utéct do přírody a být sám se sebou. Možná mi chyběli lidi, ale bylo to to nejlepší, co jsem mohl dostat, být sám se sebou, odřízlej v dodávce, v Alpách, v horách. A naučit se poznat sebe, poznat ten život. A jo, léčí to. Léčí toho člověka, to asi mě to nějakým způsobem změnilo, uklidnilo a jsem za to velmi rád, že v podstatě ač tvrdou lekci, občas bych řekl i hodně tvrdou, jsem dostal a mohl jsem se vrátit k tomu vnitřnímu klidu.
0: Máš teď nějaké cíle? Ať už by to bylo lítání, cestování bez lítání, nebo chuť zkusit ještě třeba něco jiného, cokoliv, na co by ses prostě teď chystal?
1: Určitě mám cíle, člověk bez cílů je bez motivace, takže mám nějaký cíle, ale nechci si stanovovat nějak moc velký cíle, takže můj cíl je zvětšovat tu svoji školu asi paraglidou, protože v tom vidím nějaký smysl, učit lidi, předávat jim to, co mě baví. No a do budoucna asi třeba budovat nějakou rodinu a zázemí a předávat zase ten svůj život někomu dál. Takže to je asi takový můj hlavní cíl. A pak, co bych chtěl, já jsem opravdu si toho zažil spousta, měl jsem skvělou příležitost ještě jednou, za to jsem vděčný, že jsem procestoval kus světa, opravdu Austrálii, Nový Zéland, Kolumbii, Keniu, Mexiko, poznal jsem spousta lidí, otevřel jsem se ten rozhled. Tohle to mám hotový, neříkám, že přestávám cestovat, určitě cestování bude část mého života vždycky. Ale teď mám ty cíle, bych řekl, i trošku jinde a trošku takový normálnější, abych zase mohl poznat ten život jiný.
0: Tak díky za dnešní rozhovor, díky za tvoji otevřenost i ve všech věcech, že jsme se mohli bavit o lítání, ale i o emocích a o spoustě dalších věcí s tím spojených. Jakub Rot byl dneska hostem Casablanky. Díky.
1: Já děkuju a budu se těšit se všem jednou ve vzduchu třeba.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další cestovatelské a outdoorové Casablanky. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Lety do vesmíru jsou vrchol toho, co jako lidé dokážeme po technologické i lidské výkonnostní stránce. Často také inspirují mladé lidi ke studiu technických oborů. Cesta do vesmíru může významně podpořit českou vědu. To říká český astronaut Aleš Svoboda, který s sebou do vesmíru poveze 13 vědeckých projektů z Česka i hokejový puk. Jak vypadá výcvik astronauta? Co říká velitel a pilot Gripenu o strachu? A v co český astronaut věří? I o tom je dnešní díl podcastu Bedny.
0: Bedny. Otevíráme témata, která hýbou světem. Rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct.
4: Já považuji pilotovaný lety do vesmíru za vrchol toho, co jako lidi dokážeme. Ta příprava z toho bojového lítání je ohromný plus. Větší strach nebo hruza jakoby asi neměla být úplně na místě. Ten astronaut tam není od toho, aby levitoval na orbitální stanici a přemýšlel. Člověk, který není ochotný se učit nové věci, tak v tom našem sektoru tak nepřežije jako doslova. Celá ta příroda je v podstatě ten bůh.
3: Aleš Svoboda je český astronaut. Pravděpodobnost, že se v blízké budoucnosti vydá na mezinárodní vesmírnou stanici, která obíhá Zemi ve vzdálenosti zhruba 400 km od povrchu, je podle jeho slov velmi vysoká. Mezi astronauty na stanici jsou často vědci, lékaři, inženýři, ale i vojáci a do této kategorie patří i Aleš Svoboda. Sloužil mimo jiné jako velitel a pilot Gripenu v Pobaltí, kde chránil vzdušný prostor NATO. Vedle toho má doktorát z letecké aerodynamiky. Záložním astronautem se stal poté, co prošel výběrový řízením s téměř 22 000 a 600 uchazeči. Co všechno musí člověk podstoupit, aby byl na let do vesmíru skutečně připraven? A k čemu může takový let do vesmíru přispět u nás v Česku? Jsem rád, že můžeme na diskuzi se zkušeným italským astronautem Paolem Nespolim navázat rozhovorem právě s Alešem Svobodou, českým pilotem a pravděpodobně i budoucím astronautem na ISS. Aleši, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den.
3: Aleši, vy jste zhruba před 2 týdny dokončil třetí a poslední fázi základního výcviku astronauta Evropské kosmické agentury. Můžete popsat, jak tenhle trénink vypadá?
5: Tak to, co já jsem absolvoval doposud, tak to byly vlastně vybrané bloky z takzvaného základního astronautského výcviku. Jste zmiňoval, že tam jsou lidi od pilotů přes lékaře, přes výzkumníky. A spíš bych možná ten poměr trošku obrátil. Ono spíš většina těch astronautů jsou piloti. Teďka v nedávném výběru NASA v minulém roce, tak tam vlastně vybrali 10 astronautů, z nich 6 jsou piloti. Stejný to bylo vlastně i v Evropě, ten předešlý výběr, který vlastně už byl někdy v roce 2008-2009, tak tam vybrali 5 lidí, z nich zase 3 byli piloti. Tady teďka ten poslední výběr, kterýho jsem součástí já, tak tam to procento je trošku menší. My jsme taková trošku anomálie, ale i tak těch pilotů tam je třetina. Nicméně díky tomu, že ty lidi mají různé zkušenosti profesní, tak je potřeba, aby se tak nějak dorovnali na stejnou laťku. A ten základní výcvik vlastně slouží k tomu, aby si osvojili základní znalosti a vědomosti z těch různých disciplín. Aby ty lidi, kteří když pak naskočí do té přípravy na samotný let, tak aby měli nějaký základ, aby tam prostě nepřišel lékař, který ví všechno o medicíně, ale o aerodynamice, navigaci, meteorologii neví vůbec nic, nebo aby tam nepřišel pilot, který zase ví o těchhle z těch věcech skoro všechno, ale o některých dalších věcech toho ví málo. To znamená, aby ta příprava na ten let pak běžela opravdu svižně a nemuseli si tam vysvětlovat nějaký úplný základní věci, tak k tomu právě slouží ta v úzovkách základní škola. Na to pak právě naváže ten takzvaný mission specific training, neboli příprava přímo na tu konkrétní misi.
3: Jestli se nepletu, tak ta nastane zhruba 6 měsíců před tou samotnou misí.
4: No, ono hodně záleží na tom, jak je ten harmonogram jako roztažený. Ono, když se to vlastně celé smrskne do jednoho jako jednolitého bloku, tak pak je to nějakých 5-6 měsíců. ale zpravidla ta příprava je roztažená do, řekněme, jako delšího časového horizontu s tím, že tam jsou i nějaká místa v úvozovkách volná mezi tím, protože přece jenom pro většinu lidí není úplně dobré, aby byli půl roku nebo i víc v jednom kuse pryč, ať už z hlediska rodiny, ať už z hlediska nějakých dalších aktivit. A vždycky je dobrý tam mít nějaký volný týdny, protože samozřejmě tak jak to u toho výcviku bývá, může se tam cokoliv pokazit, může tam nějaký simulátor nebo něco, nemusí být k dispozici, takže mít to úplně na krev a naplánované taky není dobré. Takže většinou to začíná někdy, dejme tomu 8, 9, možná 10 měsíců jako pozvolná, pak ta intenzita se samozřejmě zvyšuje a ten závěr toho výcviku, tak ten člověk je v podstatě pryč. No ale tam už to vlastně dělá ten výcvik, ta celá posádka, která je vyčleněná přímo na ten konkrétní let, to znamená, ten výcvik nemůže začít, dokud ta posádka není kompletní. Ta posádka má 4 lidi, je to daný tím, že vlastně v současné době je jediný certifikovaný prostředek, řekněme v západním světě, jak dopravovat astronauty na ISS, tak je Crew Dragon a raketa Falcon 9 od SpaceX a ten návratový modul je 4-místný. To znamená, dokud není vybraná a schválená ta posádka, to vlastně se schvaluje nějaký mezinárodní panel, který je vedený NASA, která vlastně má ve své zodpovědnosti provoz ISS, tak v podstatě ten výcvik nemůže začít. Takže my očekáváme, že ten let, na který my jako dlouhodobě cílíme, my dlouhodobě samozřejmě z hlediska nějakého plánování, chceme tu misi uskutečnit v druhé polovině roku 2027, to znamená zhruba za rok a něco. A je to dané tím, že my musíme vlastně sladit nejenom jako přípravu toho astronauta, ale i přípravu těch vědeckých, výzkumných a technologických projektů, které tam poletí a které vlastně tvoří tu skutečnou náplň té mise. To znamená, my musíme pracovat s nějakými byť předběžnými daty. No a v okamžiku, kdy ta posádka teda bude kompletní, což my doufáme, že bude v nejbližších měsících, tak pak už se vlastně přesně bude rýsovat ten harmonogram toho výcviku.
6: Paolo Nespoli zmiňoval moment, kterému prý v NASA říkají malé Apollo 13, při kterém musela crew podniknout krizový spacewalk a použít robotické rameno, aby opravili a bezpečně připevnili jeden ze solárních panelů. Situace krizová byla, po přistání astronautům dokonce přišel pogratulovat americký prezident. Dá se vůbec na podobné krizové scénáře na ISS výcvikem připravit? Já rozumím tomu, že vy tam letíte spíš na kratší misi na 14 dní, přesto je potřeba počítat s tím, že na misi člověk musí trochu improvizovat?
4: Tak vždycky se může stát cokoliv, vlastně příprava na ty krizové scénáře, tak to je velká část té astronautské přípravy. Je to i velká paralela s tím výcvikem třeba v armádě nebo s leteckým výcvikem, kde samozřejmě člověk se nepřipravuje jenom na to, že všechno jde absolutně podle plánu a nikdy se nic nestane. Ono jako plán je vždycky hezká věc, ale pak ta realita je většinou jako trošku jiná. A čím komplexnější je to mise, nebo čím komplexnější je to projekt, tak tím samozřejmě ta odchylka od toho plánu tam je jako pravděpodobnější. Ono to začíná vlastně výběrem těch lidí, jo? Že se vybírají lidi, kteří jsou schopni reagovat i řekněme v extrémnějších situacích, i když jsou pod drobnohledem v podstatě celého světa, když to tak vezmu, pracují v nějakým časovým presu na řešení těch věcí, tam není moc času. A co se týče vlastně té krátkodobé mise, tak tam samozřejmě k nějakým jako nestandardním situacím může dojít taky, jo. Přece jenom už ten vzlet a výstup na oběžnou dráhu a to orbitální manevrování spojení s tou orbitální stanicí, pak návrat do atmosféry, ten probíhá úplně stejně a jedno, jestli jste na té stanici pak jeden den nebo jeden rok. Spíš bych řekl, že ty dvoutýdenní mise jsou takový jako historický standard. Ono vlastně dlouhou dobu lítaly raketoplány Space Shuttle, které lítaly vlastně někdy od roku tuším 81 až prostě dalších 20 let a to byly přesně mise s tímhle profilem 14 dní. A ty dlouhodobé mise, které jsou spíš takovým jako fenoménem spojeným s ISS, tak ty byly záměrně 6-měsíční, protože jedním ze smyslů výstavby ISS tak bylo zkoumat vliv dlouhodobé expozice člověka v mikrogravitaci a ve vesmírném prostředí a tam už jako z podstaty věci nemůžete vyzkoumat, jaký vliv bude mít půlroční pobyt během jednoho týdne. Takže to byl ten hlavní důvod, ale myslím, že teď zase ten trend je spíš těm krátkým misím, protože tam je daleko větší efektivita. Jo. My třeba během té 14-denní mise uděláme přibližně stejné množství práce jako ti astronauti, kteří tam jsou na té půlroční expedici za první 2-3 měsíce. Jo. Je to dáno tím, že samozřejmě do těch dvou týdnů tam jde dát tlustější režim, když to vezmu z pohledu jako té časové komprese. A jednak tím, že ten astronaut se tam opravdu věnuje jenom těm národním projektům, jo. Protože ta dlouhodobá posádka to samozřejmě nemůže být v takovém zápřahu, když je tam půl roku. Jednak tam má na starosti údržbu té samotné stanice, protože samozřejmě nikdo jiný tam není, kdo by to udělal. Má na starosti veškeré ty, řekněme, obslužné a servisní úkony. Pokaždé, když tam dokuje třeba nějaká nákladní loď, která tam veze náklad, tak v podstatě celý ten den, kdy se tady tohle děje, tak se nedělá nic jiného, než to dokování a ty operace s tím spojené.
5: To stejné například ty, jak jste zmiňoval, ty spacewalky, ty výstupy do toho otevřeného vesmírného prostoru, tak to vlastně vám vyškrtne komplet 2 dny. Takže díky tomu jako ta efektivita těch krátkodobých misí je výrazně vyšší a to je i vlastně důvod, proč my děláme ty krátkodobé mise.
3: Ještě krátce k tomu tréninku a k těm krizovým situacím. Dokážu si představit, že tyto krizové situace se velmi liší od podobných situací, které bychom mohli řešit na Zemi. Už máte za sebou trénink resuscitace ve vesmíru? Jak se nacvičují reakce na podobné krize?
5: To jsou vlastně už opravdu jako ty extrémní situace. Většinou jako když dochází k něčemu nestandardnímu, tak on vždycky celý ten systém je vystavěný tak, že se snažíme, aby ta situace nějakým způsobem jako degradovala postupně, aby prostě ten celý systém, ať už po technické nebo provozní stránce, byl navržený tak, že jako téměř není možné, aby ze stavu, kdy je všechno naprosto OK a všechno jede na 100%, tak během vteřiny byla strašná nějaká krize. Ale samozřejmě tady tyhle ty i medicínské jako věci tak můžou nastat. Resuscitace je takovým jako typickým příkladem toho, že v tom bezstižném stavu se některé věci hod prostě dělají jinak. S tím souvisí se nějaká zdravotnická příprava. My jsme část toho absolvovali už v tom základním výcviku, kde jsme se učili nějaké, řekněme, základní postupy, které by třeba někde v nemocnici nebo v ambulanci dělali třeba zdravotní sestřičky. A tyhle ty postupy další ještě budou předmětem dalšího výcviku právě při té přípravě na ten let. Ale vlastně v rámci té základní přípravy my jsme tam měli celý blok nazvaný Human Behavior and Performance, což je v podstatě lidská výkonnost, lidský faktor a součástí toho jsou vlastně nějaké mechanismy a metody, jak fungovat v nějakém malém týmu právě při těch krizových situacích. A jedním z těch případů, který se tam třeba rozebíral, tak byl případ, říká se tomu EVA 23, což je vlastně situace, ve kterou zažil italský astronaut Luca Parmitano, kde právě během jednoho z těch spacewalků, z těch

0: bezpečnější, takže z toho se pak vlastně všichni poučí.
1: No a je součástí výcviku první pomoci v mikrogravitaci právě i stav bez tíže?
0: Tak ten nácvik v tom beztížném stavu, který se navozuje tady na Zemi, tak ten slouží hlavně k tomu, aby se člověk vůbec naučil vůbec dělat základní věci v tom beztížném stavu. A k tomu slouží především takzvané parabolické lety, které se dělají se zero G letadlem. My jsme na tohle měli v rámci výcviku vlastně týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, v Bordeaux, kde vlastně to zero G letadlo má tady v Evropě základnu. A to funguje tak, že vlastně s tím letadlem se nastoupá do nějaké výšky, do nějakého předem určeného prostoru. A to letadlo tam lítá po takových speciálních trajektoriích, parabolách, proto se tomu říká parabolické lety. A během každé té paraboly tam zhruba nějakých 20-25 vteřin vzniká beztížný stav. A těch parabol se dělá 30 a víc za sebou, to znamená při každé té parabole ti astronauti tam jsou pod dohledem instruktorů a zkušenějších astronautů a vlastně učí se tam od úplně těch nejzákladnějších věcí, to znamená vůbec, jaké to je být v tom beztížném stavu, jak vůbec pohybovat se svým vlastním tělem, jak se pohybovat z jednoho místa na druhé, jak zvládnout ten translační pohyb, různé rotace, jak třeba pracovat s nějakým břemenem, jak používat nějaké základní nástroje. Tak to je vlastně smyslem tady toho, aby ten člověk se to naučil, byl tomu exponovaný ještě předtím, než letí na tu orbitální misi, protože samozřejmě asi by bylo hodně špatně, kdyby s tím člověk přišel do styku až na ISS nebo až ve vesmíru.
1: No, vy mluvíte o stavu bez tíže, mně napadá ten opačný stav, kdy zažíváme přetížení. Přetížení v raketě o intenzitě zhruba 4 až 4,5 G nebo G. Ve stíhačkách zažíváte i 9 G, v akrobatických letounech snad až 12. Fyzickou zdatnost z armády taky máte. Je v něčem výcvik astronauta trochu slabý odvar oproti výcviku a praxi vojáka vašeho kalibru?
0: Tak já neřekl bych úplně slabý odvar, já si sebou přináším nějaké zkušenosti a řekl bych je docela dost vědomostí, které jako se dost prolínají s tím astronautským výcvikem, nicméně to stejný platí i o ostatních profesích. Možná u některých profesí trošku míň, možná někde ne. Každopádně ty zkušenosti a ta příprava vlastně z toho bojového lítání a tady ze vzdušných sil a z armády tak je ohromný plus. Člověk z toho čerpá celou dobu. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten základní výcvik, který jsme absolvovali, tak je opravdu, řekněme, taková základní škola, takové opravdu všeobecné vzdělání, od každého trochu něco. Ten trošku náročnější výcvik už pak bude spojený pak s tím samotným letem. Bude přicházet tomu samotnému letu a tam už opravdu je to i s různými přeskoušeními, s různými certifikacemi, aby opravdu každý jednotlivec a ta celá posádka prokázala tu způsobilost k tomu, že jednak dokáže ovládat ten návratový modul, dokáže ovládat ty veškeré agregáty na té orbitální stanici a dokáže plnit veškeré ty úkoly. Takže tam to už bude trošku, řekněme, náročnější. Nicméně opravdu jako platí, že ty zkušenosti, které si člověk přináší z armády, tak jsou ohromný plus.
1: Když mluvíte o těch zkušenostech z té armády, tak mě napadá jedna konkrétní zkušenost z výcviku, která je popsaná v knize Ke hvězdám. Zaujal mě záchranný alianční výcvik, vlastně takový únik z nepřátelského prostředí. Můžete popsat, jak tenhle výcvik probíhal?
0: No tak my vlastně jako piloti tak děláme dva druhy výcviku v přežití. Jeden je takový klasický výcvik přežití v přírodě nebo prostě v nějakých nehostinných podmínkách, v horách, v lese nebo prostě tam, kde se předpokládá, že bychom teoreticky mohli skončit a jeho smyslem je v podstatě se postarat sám o sebe, zajistit si nějaké prostě základní funkce, znamená ošetřit si nějaká zranění, zajistit si teplo, vodu, přístřešek a tak dále. To je taková v podstatě takový civilní výcvik, který se často dělá někde v civilu. No a pak je vlastně druhý typ toho výcviku v přežití. To je takzvaný kurz SEARI, což je anglická zkratka, která v sobě skrývá čtyři vlastně fáze toho výcviku, znamená survive, znamená vůbec přežít, pak evade, znamená vyhnout se zajetí. Resist, to znamená, když už člověk v tom zajetí skončí, tak být tam schopný přežít a pak extract nebo escape, to znamená v podstatě být schopný přijmout tu nějakou organizovanou pomoc, ať už od nějakého záchranného týmu nebo od speciálních sil a v podstatě absolvovat tu záchranou proceduru tak, aby člověk neohrozil ty lidi, kteří ho vlastně přijdou zachraňovat. Takže to samozřejmě má pak úplně jiný charakter a ty postupy jsou úplně jiné, protože když člověk skončí na nepřátelském území, tak ty priority tam jsou úplně jiné, než když člověk skončí někde tady v Krkonoších lesech. Jo. Takže tam samozřejmě ten výcvik je náročnější, je delší, ten kurz trvá asi 2 týdny a kromě toho samotného přežití, tak se tam člověk učí techniky, jak se právě vyhnout zajetí, co dělat, když už člověk skončí.

0: končí prostě v rukou nějakých, řekněme, skupin nepřátelských, jak fungovat třeba v tom zajateckém táboře a tak dále.
1: No a takže vy vlastně v tom výcviku utíkáte fyzicky od těch pronásledovatelů?
0: Tak je to něco podobného jako ve filmu Behind Enemy Lines. Je to film samozřejmě americký akční, takže je to tam všechno jako vytažený do extrému, ale je to vlastně film, který se odehrává někde v bývalé Jugoslávii, jak tam pilota stíhačky se střelili a on skončí na nepřátelském území a teďka se tam musí skrývat, musí někde utíkat, musí se tam postarat o to, aby měl co jíst, aby měl někde přespat, pak ho tam přijdu zachránit. Tak v podstatě to je přesně ono, že jo? A což jsou jako případy, které se dějí i v reálných situacích, teď nedávno v Iránu, jak to byl perfektní příklad tady tohohle z toho. A samozřejmě ten člověk musí prostě být vycvičený v tom, aby jednak vůbec to celé nějak zvládnul. A jednak, aby ty lidi, kteří ho pak jdou zachraňovat, tak vůbec jako měli jistotu, že ten člověk pro ně nepředstavuje svým chováním nebezpečí. Protože samozřejmě ta záchranná operace znamená, že stovky lidí jdou do obrovského rizika kvůli jednomu člověkovi.
1: Vy jste v knize mimo jiné na otázku, zda byste měl strach, pokud byste byl nasazený jako pilot třeba nad ukrajinským bojištěm, odpověděl, že to v žádném případě. Posléze jste dodal, že byste respekt měl, ale neměl byste s tím problém. Máte tak natrénováno, že prostě nemáte z ničeho strach?
0: A tak jako zase člověk, když nemá vůbec žádný strach, tak to asi je špatně. Jako ono, o to asi hodně záleží na tom, co si pod tím slovem představujeme. Jo? Asi pod slovem strach představuju to, že někdo opravdu má nějakou, nechci říct panickou, ale opravdu nějakou jako hrůzu z něčeho, což jako v spoustě situacích je přirozený a pochopitelný, ale myslím si, že zrovna v tom našem případě, kdy my se tady připravujeme roky, ne-li desítky let na nějaké taktické bojové situace, tak tam si myslím, že už tam nějaký větší strach nebo hrůza jako by asi neměla být úplně na místě, samozřejmě jako respekt k tomu protivníkovi a k tomu všemu, co může nastát, ale asi člověk jako by neměl do těch situací jít v nějakým úplným jako psychickým rozkladu, takže asi tak.
2: Bedny na rádiu Wave.
1: Astronaut Paolo Nespoli v rozhovoru pro Český rozhlas říkal, že Evropská kosmická agentura nemá možnosti sama vysílat astronauty, potřebuje k tomu partnery. Vy sám téměř jistě poletíte lodí Crew Dragon, tu jste zmínil, od společnosti SpaceX. Jaký z toho máte pocit a mohla by vám v tomhle pomoci vaše znalost Gripenu a dalších stíhaček, pokud vám třeba udělí roli pilota?
0: Tak je to tak, jak říkáte, vlastně Crew Dragon je v současné době jediný certifikovaný západní prostředek, jak dopravit astronauty na ISS. Je ještě druhý prostředek, Boeing Starliner, nicméně ten je pořád v nějakém zkušebním režimu.
1: A tomu je možná lepší se i vyhnout vzhledem k tomu, co se nedávno stalo?
0: Ano, přesně. Takže tam to ještě není úplně jako dotažené do konce. Ten Crew Dragon, ano, ten se používá už mnoho let. A je to vlastně tak, jak říkal Paolo Nespoli. Evropa nemá svoji vlastní schopnost dopravit lidi na oběžnou dráhu, takže nám chybí jednak ten prostředek, ten návratový modul a chybí nám, aby to bylo i ekonomicky, to dávalo smysl, tak nám chybí i vlastně znovu použitelná raketa, protože vlastně to, co tlačí ty náklady dolů, tak je i vlastně znovu použitelnost těch raket Falcon 9 od SpaceX, kde se vlastně ten první stupeň vrací zpátky a může se znovu použít. Kdežto u těch evropských raketa v podstatě zhoří. Takže to je, jak kdybyste letěli letadlem na dovolenou a to letadlo prostě byste přistáli někde na Maloroce a oni to letadlo sešrtovali a až poletíte znova, tak museli vyrobit nový. Takže tam jako Evropa nejsme, tam jsme za Spojenými státy 10, možná 20 let jsme pozadu. A ona je nějaká ambice tohle z toho dohnat, jenomže jsou to komplexní věci, vývoj takovýchhle prostředků, to není z roku na rok, to zase trvá prostě 5-10 let minimálně a za těch 10 let zase Spojené státy budou zase minimálně o těch 10 let dál. Jo, takže realita je teďka taková, že Spojené státy opravdu drží jako 80% karet ve svojí ruce a tak to i dalších 10 let minimálně bude.
1: Paolo lítal kromě Space Shuttle taky Sojuzem a mluvil o tom, že se do něj skoro nevešel, pořádně se při přistání bouchnul. Je to tak, že u Crew Dragonu tohle úplně nehrozí?
0: A tak ten Sojuz, ten je jako v tomhle trošku extrém. Jednak ta posádka Sojuzu je tříčlená, ne čtyřčlená, tak jako to Dragonu. A jednak opravdu ty lidi tam jsou opravdu zmáčknutí, ty sedačky se víceméně odlívají, nebo ta poslední vrstva těch sedaček se víceméně odlívá na míru, ty lidi tam jsou skrčení v takový ty prenatální poloze, je to opravdu tam být několik hodin, což ty lidi tam jsou prostě spoustu hodin v téhle poloze, tak je opravdu jako velmi nekomfortní. Jsou tam i nějaký limity na rozměry toho člověka, nejenom na výšku. výšku a váhu, ale i na různý prostě další dílčí parametry. U toho Crew Dragonu, tak ten je výrazně prostornější, je to i modernější prostředek. Opravdu jako srovnávat Soyuz, který sice prošel už jako řadou modernizací, ale srovnávat Soyuz a Crew Dragon, to je jak srovnávat, nevím, toho Fiata 500 a Teslu, jako no. Takže asi tak.
1: Díky jedné misi zdesetinásobíme, co tu bylo doposud. I to jste řekl v nedávném rozhovoru. Máte radost, že se vaší misí Česká stopa ve vesmíru rozšíří o práci několika týmů českých vědců a myslíte, že mladí lidé, kteří tohle poslouchají se zájmem o astronautiku, ale i vědu související se Stavem Bestíže, by mohli díky vaší misi mít šance na to, že se jejich výzkum anebo oni sami možná taky jednou dostanou do vesmíru?
0: Já myslím, že určitě, a to je vlastně celý smysl té mise, ta mise je toho příkladem, jo, že vlastně kolik českých projektů, kolik českých technologií nebo vědeckých výzkumů bylo na ISS, jo, té doby, co funguje ISS, ta funguje už skoro 30 let. Je to možná tak jeden, dva. Jo. To, co my uděláme tady během jedné, dvou týdenní mise, kde bereme 13 špičkových českých projektů, tak je opravdu ořád někde jinde, než se udělalo za posledních 30 let, jo. A je to samozřejmě daný nějakýma příležitostma, kdy vlastně ta příležitost přišla, když to řeknu na rovinu, tak přišla až se mnou. Protože vlastně dokud ten národ nemá svého astronauta a nemůže usilovat tím pádem o nějakou národní misi, asi těžko českou národní misi poletí astronaut, já nevím, někde z Rumunska, tak to by asi jsme byli takový světový unikát, tak asi těžko ty výzkumné týmy, vědecký týmy, ty technologické subjekty, firmy vůbec můžou mít ambici vyslat ten svůj náklad. Ono to samozřejmě jde v rámci těch dlouhodobých expedic, které tam dělá Evropská kosmická agentura. Nicméně tam je potřeba si uvědomit, že tam by ten český výzkum a české technologie byly v konkurenci vlastně všech ostatních států, které jsou členem Evropské kosmické agentury. A tam to pořadí se dělá nejenom na základě toho, jaký vědecký přínos to má, nebo jaký technologický přínos, nebo jak excelentní tým zatím stojí, což my bychom asi v tomhle neměli problém, ale dělá se to v prvé řadě na základě toho, kolik která země přispívá na ty dané programy Evropské kosmické agentury. A my jako Česká republika tam jsme někde na chvostu, takže tam samozřejmě vůbec nemůžeme konkurovat zemím jako Německo, Itálie, Francie, já nevím, Španělsko a podobně. Tam vždycky ty jejich projekty budou mít přednost. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně díky tomu, jak je ujednán provoz Mezinárodní kosmické stanice a podíl Evropy na nákladech, tak Evropa se podílí na těch provozních nákladech ISS a zhruba 8% a tím pádem na oplátku dostává pouze 8% té kapacity ISS. To znamená, ty evropské projekty tvoří pouze 8% těch projektů, které se tam dělají. Zbytek jsou projekty NASA nebo kanadské kosmické agentury nebo japonská nebo jiných států. To neznamená, že to je 8% českých, jo? Nebo 8% francouzských, když tam lidi francouzský ostanou, to je 8% evropských a z toho ten podíl toho jednotlivého státu, to je zase jenom zlomeček. Takže to je právě ten důvod, proč se dělají národní mise, kde vlastně 100% toho času astronauta a 100% toho nákladu, který ten astronaut si bere sebou, jsou národní projekty. A proto je to opravdu o několik řádů jednak finančně a efektivnější a jednak vůbec to přináší ty příležitosti v tom daném státě ten výzkum a ten technologický rozvoj tam realizovat.
1: No, ono se od vás neočekává, že byste byl přímo vědcem v těch disciplínách, z nichž tedy budete dělat ty různé experimenty. Vy jste spíš takový operátor. Přesto se zeptám, snažíte se v tuhle chvíli tak trochu naučit něco z těch disciplín vědců, jejich experimenty budete provádět?
0: No, je to tak, jak se to zmínil na začátku, že vlastně ten astronaut tam není od toho, aby vymýšlel tu vědu zatím, aby tam prostě levitoval na orbitální stanici a přemýšlel nad tou vědou. Ta věda už je dávno hotová. Jo, a ten astronaut tam v podstatě realizuje ten výzkumný záměr, ten projekt, anebo nějakou technologickou demonstraci, nějaké pokročilé technologie. To znamená, je hotový ta věda, je k tomu vytvořený nějaký hardware, který letí na tu orbitální stanici a ten astronaut je tam od toho, aby ten hardware obsluhoval, aby tam dělal ty postupy a v podstatě byl operátorem toho letového hardwareu. A co se týče té přípravy, tak samozřejmě je dobré, aby ten astronaut věděl aspoň v základu nějaké to vědecké pozadí, to znamená, aby nějaké základní znalosti v těch jednotlivých vědeckých disciplínách měl. No a k tomu právě slouží mimo jiné ten základní výcvik, který my jsme absolvovali, kde jsme měli i nějaké seznámení s těmi typickými disciplínami, které na ISS zkoumají od biologie, od lidské fyziologie až po další disciplíny, radiační fyzika a podobně. Nicméně pak ten výcvik na ten samotný payload, neboli na to, co se opravdu jako veze sebou, tak to je až součástí té přípravy na ten samotný let a je to víceméně až někdy v závěru té přípravy. To znamená, je to opravdu blízko k tomu danému startu a je to ze dvou důvodů, protože jednak tohle z toho už je opravdu jako velké specifikum, že i z hlediska nějaké posloupnosti toho výcviku to dává smysl, aby to bylo až někde ke konci. Aby to nebylo prostě úplně na začátku. A tím druhým důvodem je to, že vlastně každý ten výzkumný tým nebo technologický tým, ten vlastně vyrábí tři kusy toho hardwaru. Jeden je ten letový, ten poletí na ISS, druhý je pozemní, ten vlastně slouží k tomu, že se podobný experiment bude dělat paralelně na Zemi, aby se pak mohl zkoumat ten rozdíl. A třetí je tréninkový. A samozřejmě, protože každá timeline každého projektu bývá docela dost našponovaná, tak i tím, že výcvik toho astronauta na ten daný payload je až ke konci jeho výcviku, tak o to víc času mají ty firmy na to, aby ten hardware vyrobili.
1: Jedním z vědeckých projektů, které sebou povezete, je Conrex. Píše se to Conrex. Jsou to nanoroboti, ty si teda asi přivezete sebou. Co přesně budou nanoroboti dělat a k čemu to je dobré?
0: Je to projekt zaměřený právě na ten výzkum nanorobotů. My tady v Česku máme špičkový tým na top světové úrovni, který je vedený panem profesorem Pumerou, který opět je asi jedním z nejcitovanějších vědců tady v České republice. Má pod sebou mezinárodní tým v Brně, v Ostravě, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem nanomateriálu a nanorobotů, což je jedna jako ze špičkových technologií, která umožňuje mimo jiné třeba v lidském těle dopravovat léčiva do konkrétních částí, tam, kde je to potřeba. Má to aplikace i v průmyslu, odstraňování různých biofilmů, různých nánosů a podobně. Spočívá to v tom, že ti nanoroboti, to jsou opravdu jako miniaturní molekuly, které se dopraví tam, kde je potřeba. A pak v tom prostředí, ve kterém se vyskytují, tak je potřeba je nějakým způsobem řídit, aby opravdu došli tam, kde mají dělat ten svůj účinek, nějakou tu svoji činnost. Tak tomu se využívá magnetické pole. A vlastně ten stejný experiment se bude dělat na ISS, kde vlastně pomocí magnetického pole se bude řídit pohyb těchto z těch molekul, těchto z těch nanorobotů. A bude se tam vlastně zkoumat to, jak se ti nanoroboti chovají ve stížném stavu. To zase těm vědcům pomůže poodhalit nějaké věci, které oni potřebují se ke své další práci, ke svému dalšímu výzkumu. Protože jsou vlastně věci, které nelze zkoumat jinde než v tom bezstížném stavu. A k tomu samozřejmě ideální je ta mezinárodní kosmická stanice.
1: Vy jste v Estonsku sloužil ve složkách NATO. V kontextu ruské invaze na Ukrajině se mi vaše role jeví jako velmi důležitá. Zmiňujete, že jste v Pobaltí často viděl ruské piloty ve stíhačkách i na vzdálenost desítek metrů. Občas jste musel reagovat na relativně agresivní manévry. Akorát probíhá hokejový šampionát, Rusové se ho neúčastní. Na rozdíl od sportu, ale na ISS pořád ruští kosmonauti slouží. Jak tohle vnímáte? Jak se osobně stavíte k tomu, že možná na ISS budete pracovat po boku ruských kosmonautů? Očekáváte od nich taky nějaké agresivní manévry, tak jako v Pobaltí?
0: Tak v pravé řadě je potřeba říct, že ty lidi, kteří pracují na ISS, tak to jsou profesionálové a přestože každý pochází z nějakého trošku jiného geopolitického, řekněme, kontextu, tak myslím, že se doposud nestalo, že by tady tohle bylo předmětem nějakého sporu nebo nějaké nepříjemné situace. A nicméně ISS tam má dva orbitální segmenty, ten ruský orbitální segment a americký orbitální segment. A vlastně všichni astronauti z Evropy tak pracují na tom americkém orbitálním segmentu, jehož součástí je i evropský modul Columbus, kde chceme realizovat těch 13 českých projektů. A vlastně s tím ruským orbitálním segmentem nepřichází do styku, protože ani není proč. A samozřejmě nějaké základní teoretické znalosti my o tom máme, protože ty systémy jsou propojené, tu orbitální stanici nelze úplně nějak jednoduše rozpojit, jak Lego, že by to najednou začalo fungovat samostatně, tam například ty solární panely a ten energetický systém, který je součástí amerického orbitálního segmentu, tak dodává elektrickou energii do toho ruského orbitálního segmentu, naopak v tom ruském orbitálním segmentu jsou zase nějaké záložní systémy, které poskytují nějaké funkce, například při výpadku těch hlavních systémů v tom americkém orbitálním segmentu, takže ono to je provázané technicky a to je ten důvod, proč vlastně ta ISS funguje dál, protože to prostě nelze fyzicky rozpojit, aniž by ta stanice skončila. Nicméně spolupráce vlastně s Roskosmosem, což je ruská kosmická agentura, tak vlastně skončila. Byla to vůle všech 22, dneska už 23 členských států Evropské kosmické agentury po invazi na Ukrajině. Ty projekty, které se dělaly společně, tak skončily. a jediný, kdo na nějaké minimální úrovni drží nějakou spolupráci s Roskosmosem, tak je NASA, kde se vlastně dělá takový exchange, kdy zpravidla jeden americký astronaut letí na Sojuzu a výměnou za to jeden ruský kosmonaut letí na Dragonu při těch dlouhodobých misích. A je to z toho důvodu, aby ta NASA si udržela alespoň nějaký kontakt s tou technologií toho Sojuzu, protože vlastně je to záchranný prostředek, kdyby se musel evakuovat ta orbitální stanice, takže to je ten jediný důvod. Při těch krátkodobých misích, tak tam ta posádka není opravdu složená z kosmonautů Roskosmosu, takže tam není důvod se podílet na nějaké společné přípravě a ani není důvod vlastně dělat výcvik na tu ruskou část ISS, protože tam se vlastně za nás nic realizovat nebude.
2: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
1: V motivačním dopise adresovaném řediteli Evropské kosmické agentury jste zmínil, že lidský průzkum vesmíru je nejodvážnějším úsilím lidstva. Proč si tohle myslíte?
0: A to je český překlad z toho dopisu, který jsem ve skutečnosti poslal. Takže já považuji ty pilotované lety do vesmíru za opravdu jako vrchol toho, co jako lidi dokážeme, jak po technologické, tak po nějaké lidské výkonnostní stránce, protože opravdu je to komplexní úsilí, ke kterému potřebujete opravdu špičkové technologie. Je to úsilí, za kterým stojí týmy stovek lidí, už jenom zabezpečit spojení mezi tím kosmickým prostředkem, který je na oběžné dráze a Zemí, tak je prostě kapitola sama o sobě, kde se k tomu využívá konstelace satelitů na geostacionární oběžné dráze a celá řada různých retranslačních stanic a komunikačních center na Zemi. Takže už jenom zabezpečit takovou banální věc jako spojení, tak žaduje poměrně dost složitý technologie a dost jako precizní provoz. A to je jenom malinkatá část toho celého. Takže já to opravdu považuji za ten top toho, co jako lidstvo dokážeme minimálně po té technologické stránce dosáhnout i vlastně v rámci mezinárodní spolupráce, protože když se podíváte na to, že téměř každá orbitální mise je mezinárodní projekt, když se podíváte jenom na výcvik astronautů, tak například ta příprava, která mě snad brzo čeká, tak probíhá ve Spojených státech, probíhá v Německu pod Evropskou kosmickou agenturou, je tam jeden týden v Japonsku. Ta posádka je mnohonárodní a ta orbitální stanice je taky mnohonárodní, je to program 15 zemí. Takže opravdu ten sjednocující prvek a ten kontext té nadnárodnosti tam zcela určitě je.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Tom Wolf a správná posádka?
0: To je jeden z mých oblíbených filmů. Teď, co to nezná, tak je to film, který zachycuje éru 60. let. Vlastně má to dvě části. Na začátku Chuck Yeager, překonání zvukové bariéry, což teda bylo ještě dřív než v 60. letech, to bylo myslím v roce 47. Takže to je taková ta éra těch zkušebních pilotů těsně po té druhé světové válce a na začátku studené války, kde to zkušební lítání se pak vlastně přehouplo do těch prvních kosmických programů, kde vlastně ty zkušební piloti se stali, nebo někteří z nich se stali prvními astronauty ve Spojených státech a byla to ta éra toho vesmírného závodu mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Pro mě jako je to jeden z takových jako jednak hodně dobře natočených filmů, byla dobré knížky a jednak to opravdu zachycuje prostředí, který mi je hodně blízký.
1: Paměťová pěna, senzory v mobilních fotoaparátech, brýle s úpravou proti poškrábání, GPS, bezdrátová sluchátka, protipožární materiály, solární panely, teflonové pánve, to všechno jsou technologie, k jejich vzniku či rozvoji přispěl vesmírný průmysl. Běžně si tohle neuvědomujeme, přesto myslíte, že lety do vesmíru stále dávají smysl vzhledem k ceně i environmentálním rizikům, včetně kosmického smetí a plynů, které při vzletu vypouštíme?
0: Tak ta environmentální rizika jsou naprosto zanedbatelná, jednak s tím přínosem, který to má, a jednak s jinými aktivitami. Jo. Tak kdybychom chtěli se nějak reálně zamyslet nad tím, jak zmenšit uhlíkovou stopu nebo cokoliv podobného, tak asi tady tohle by bylo jenom zrnko nebo jenom kapka v moři. Jo. Takže tam si myslím, že ty benefity, které to má, tak výrazně převažují jakékoliv environmentální negativní dopady. A co se týče té ceny, tak samozřejmě nic není zadarmo, pokud chceme dělat rozvoj špičkových technologií a kvalitní výzkum, tak to nejde dělat za 5 korun. A nicméně to, že právě se investuje do technologií, které jsou v dnešní době nepostradatelné, tak to nám vůbec umožňuje nějaký hospodářský růst mít. Když se podíváme jenom čistě na ten kosmický sektor, tak v dnešní době celosvětová kosmická ekonomika, znamená ekonomika průmyslu a všech těch aktivit spojených s kosmickými technologiemi, tak je zhruba 400 miliard euro. Ale co je důležitější, tak je ten trend, který je obrovsky rostoucí. I ty nejvíc konzervativní odhady předpokládají, že v roce 2040 tahle ekonomika bude mít 1 000 miliard euro a že jenom aktivity spojené s lidským průzkumem vesmíru nebo s pilotovanými lety se ten objem jejich finanční z 6-násobí za stejné období. Jo. To znamená, teď je otázka, jestli už jenom z tohoto důvodu chceme být toho součástí, nebo jestli chceme stát někde za plotem a jestli prostě z toho koláče chceme něco mít. A jak se zmiňoval na začátku ty různé technologie, tak samozřejmě ty kosmické technologie jsou dneska všude, od GPSky až satelity, zabezpečující komunikaci, internet, předpovědi počasí, úplně všechno. Ty pilotované lety jsou samozřejmě jenom jedna část toho. U většiny vyspělých zemí tvoří páteř každého kosmického programu, protože samozřejmě ty pilotované lety plní nejenom tu funkci toho výzkumu a rozvoje těch technologií, ale tím, že je s tím spojený i ten člověk, tak mají obrovský inspirující efekt, především pro tu mladou generaci. A to je jedna z věcí, o kterou my se taky snažíme, a kdy vlastně my tady vnímáme to, že průmysl český tak se na našem HDP podílí zhruba 1/3, když to, když se podíváme na složení absolventů vysokých škol, tak ty technické inženýrské obory, to je ani ne 1/4. A ten trend za posledních 10-20 let tak je stagnující, nebo spíš u některých oborů klesající, což není dobře, protože se tím samozřejmě otvírají nůžky mezi tím, co tvoří vlastně ten pilíř naší ekonomiky a to, jakou kvalifikovanou pracovní sílu tady budeme mít. No a to, co se prostě ukazuje, že je skoro to jediné, co pomáhá lidi namotivovat k tomu, aby vlastně studovali ty takzvané STEM obory, ty vědecké, technické obory, tak jsou opravdu jako viditelné a ambiciózní projekty, které těm lidem ukážou, že v tom státě existuje nějaká vize, že se tady opravdu jako dělají velké věci a že opravdu to těm lidem dá pak nějaký smysl ty technické obory studovat, kor třeba přímo v té kosmické oblasti, ale i mimo ní, protože zcela na rovinu, jako pokud já bych měl být člověk, který mu je 20 let a měl bych se rozhodnout, jako, co budu studovat, tak to, že se tady vyrobí nějaký mrňavý satelit nebo nějaká pětisoučástka, tak to je sice všechno hezké, ale to mě asi nepřesvědčí k tomu, abych k tomu zasvětil celou svou kariéru. Ale právě ambiciozní projekty, jako jsou pilotované kosmické lety nebo i vývoj nějakých větších pokročilých družic, satelitních systémů nebo i nějakých vlastních národních schopností, tak to je to, co se i v ostatních zemích v Evropě i jinde ve světě ukazuje jako silný motivační prvek pro tu mladou generaci. A právě jeden z těch 13 projektů, který chceme, aby letěl na orbitální stanici, tak je čistě outreachový projekt zaměřený právě na podporu a na zapojení žáků a studentů na základních a středních školách.
1: Který z nich to je?
0: Je to projekt, který se jmenuje Eduta. Na rozdíl od těch 12 zbývajících není technologický nebo výzkumný, ten je čistě zaměřený na podporu vzdělávání. To znamená, v rámci aktivit tohoto projektu budou zapojeni přímo žáci, studenti, učitelé na základních a středních školách. A mimo vlastně tenhle samotný, který zapadá do, řekněme, širšího kontextu národní iniciativy pod názvem Česká cesta do vesmíru, tak děláme aktivity, které mají právě za cíl přivést do kontaktu s technologiemi a s vesmírnými aktivitami mladou generaci, což typickým příkladem byl třeba projekt Zero G, který proběhl v roce 25. A teď vlastně v letošním roce tady máme roadshow Spacebus, kde vlastně přijede model kosmické rakety s virtuálním zážitkem, kterým já provázím jako můj virtuální avatar. Já vlastně jsem nadaboval celý ten narrativ toho. Je to vlastně zážitek ve virtuální realitě, primárně pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé, který simuluje vlastně start kosmické rakety a let na oběžné dráze, let okolo měsíce a další věci s nějakým, řekněme, edukativním výkladem a kterému i vlastně předchází nějaký výukový plán na základních školách.
1: V rozhovoru se Světlanou Vitoskou jste řekl, že když chce člověk být v něčem úspěšný, musí kromě dlouhodobé motivace mít ochotu se pořád učit novým věcem. Jak důležitá je pro vás osobně snaha se neustále zlepšovat a jak vám pomohla dostat se skoro až do vesmíru? Je tohle hlavní rada, kterou byste dal lidem v mém věku a mladším?
0: Já myslím, že určitě, tak protože jako už to není tak, jak dřív, jak já nevím, před několika desítkama let, když si člověk mohl říct tak, jako já mám hotovou teďka, já mám maturitu, nebo já mám hotovou vysokou školu, tak teďka budu dělat furt to stejný dokola. Kor dneska, jako když se ten vývoj těch technologií neuvěřitelně zrychluje, tak pro mě konkrétně v tom letectví, a nebo vůbec, když to vezmu víc ze široka v té armádě, když se podíváte na vývoj technologický, třeba za poslední 2 roky, spousta věcí se otočila o 180 stupňů a prostě spousta věcí je úplně jiných, než bylo před 1,5 rokem, před rokem, před 10 lety. A to platí ve všech technologických oblastech, protože tam člověk, který není jako ochotný se učit nové věci, tak absolutně nepřežije v tom konkurenčním prostředí a v tom našem, řekněme, defense sektoru, tak nepřežije jako doslova. Takže pro mě je to celkem jako normální věc. A když se jenom podívám zpětně na svoji kariéru 20 let u letectva, tak už jenom ty jednotlivý třeba typy letadel, kterýma člověk projde, kde opravdu pokaždé se učí složitější a složitější věci. Teď zavádíme letouny F-35, zavádíme nový vrtulníky, nový transportní letouny. Je to zase generační skok a zase opravdu úplně jiný operační koncept, úplně nový technologie. Takže tam ty lidi se prostě musí učit nové věci a já bych skoro dal ruku do ohně za to, že to stejný je i v IT, je to i v dalších oblastech a platí to i u těch kosmických letů. Já jsem se během toho výcviku taky učil nové věci, ještě se spoustu nových věcí učit budu.
1: Zeptám se vás na stejnou věc jako Paola. Mise Artemis 3 sice asi přímo vesmírným přistáním nebude. Artemis 4 v současnosti plánovaná na rok 2028, ale možná ano. Měla by to být pouze první z vícero misí. Vy jste zájem o tyto mise zmínil i v tom motivačním dopise. Doufáte, že dostanete šanci na měsíc letět i vy osobně?
0: Tak bylo by to asi zajímavé, ale já myslím, že Česká republika v současné době není v pozici, kde by to zaprvé bylo naší ambicí. A za druhé není v pozici, že by se nějak výrazně podílela na programu Artemis. Tam opravdu těmi nejsilnějšími hráči tady v Evropě tak je Francie, Itálie a Německo. Ne, že by ty ostatní země do toho nebyly zapojeny, ale opravdu ta jejich míra zapojení, jak už finančního, tak technologického, je výrazně menší. Takže tam, pokud někdo poletí na měsíc z Evropy, tak zase bych dal skoro ruku do ohně za to, že to bude člověk z Francie, Itálie nebo Německa.
1: Proč jste se do vesmíru rozhodl vzít hokejový puk?
0: Jednak hokej je něco, co je typicky český, je to náš národní sport, je to něco, co nás spojuje, je to symbol vítězství, já myslím, že to je symbol nějaké národní hrdosti, je to i něco, k čemu já mám blízko, hokej je můj oblíbený sport, myslím si, že to je nejlepší sport na světě, nejrychlejší hra na světě a ten puk má i svoje jako praktické stránky, je to relativně malý, lehký, ten tvar toho puku je stejný jako tvar loga, který mají kosmický mise, takže pak se to dá využívat i jako nějaký propagační materiál. My jsme jako rádi ve spolupráci se sportovními svazy podpořili právě i mládežnické programy nebo programy na podporu hokeje a na podporu sportu u mládeže, takže pak se to dá využít čistě prakticky tímhle směrem. A jinak v Česku je firma, která vyrábí vlastně všechny puky na mistrovství světa a na olympiády, takže já myslím, že pokud chceme mít něco českého, tak tohle je ideální věc.
1: Vy mi v něčem toho Paola připomínáte, v rozhovoru to nepřeháněl s emocemi, říkal, že je hlavně inženýr, přesto v knize Ke hvězdám odpovídáte i na osobnější otázku ohledně víry, s tou odpovědí jsem rezonoval, jste sice v podstatě vědec a voják, ale jak to máte s vírou v Boha či v něco podobného?
0: A tak já si vždycky jako při těch otázkách vzpomenu na ten film s Bolkem Polívkou, jak tam sedí v té restauraci, ale nevím, jestli bych to nějak tady jako dokázal parafrázovat, ale já myslím, že člověk nemůže být úplně nějak dogmaticky v tom, nebo já nejsem v tom nějak dogmaticky přesvědčený, že prostě buď Bůh je, nebo není. Kdybych měl dát nějakou jako jednoznačnou odpověď, tak bych jako spíš řekl, že jo, než že ne, ale že bych chodil někam do kostela, nebo se to nějak prakticky projevoval, to asi ani ne.
1: Vnímáte tedy, že možná celý ten svět má hodnotu toho Boha a pomáhá vám to v tom každodenním životě, že prostě za něčím jdete a věříte, že to má smysl?
0: Jo, já si myslím, že jo. Já myslím, že jsem to říkal i v jednom z těch rozhovorů, že vlastně celý ten svět, celá ta příroda je v podstatě ten Bůh. Takže že to není děda v bílým plášti s plnovou sem, ale že vlastně celá ta příroda je propojená.
1: Tak moc děkuju za rozhovor.
0: Děkuju, mějte se moc hezky.
2: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Díky, že jste doposlouchali až sem. V příštím díle uslyšíte Katrin Hayhoe, jednu z nejznámějších světových vědkyň v oblasti změny klimatu. Jak mluvit s někým, kdo odmítá něco, na čem se shodne 99,9% vědeckých studií? A jak konkrétně vlastně vědci ví, že změnu klimatu způsobují lidé? Naslyšenou příště, mějte se fajn, loučí se Honza Žižka.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.
2: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

Český rozhlas. Radio Wave.

Kristo.

dead, ale

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.
5: Oh boy.

noc až do úsvitu. Laserem v očích probudávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemá, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi a

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.